0: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Děláme vlny.

Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

Psal jsem ti dopis, psal jsem ho na třikrát. Řízl jsem se o papír, poslal ho v sobotu.

0: Český rozhlas.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Rádio Wave. Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Čau, tady Maximilián z Madhouse Express. Posloucháte Rádio Wave.

upon a time. Big smoke. Yo. Ugly chamber. I'm going.

nazvat jako sídlem, ale proč se to nabízí, když žijeme v době, kde nás to postupem zabíjí. Já nechci mega listeners, chci jen 30 tisíc, chci prostě něco, co mě vizí jen nabíjí. Ne všichni můžeme mít host, ne všichni můžeme mít bands, tak kluci, klidně si to nechte, ne všichni.

tak moc, že vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože. Vytahuju, spír na sobě no fear. Enemy jsou mír, 10 deka na papír. Britney je tak moc, že vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože.

Posadím se,

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Slova připravené čtvrtý den, čakala si jeho let, nepríde.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: Ahoj, tady Karolína Beranová, posloucháte Rádio Wave.

0: událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Doznívá Bariel Fucking Star společně s Aténou Chlebovou a jedna staruš je tady ve studiu. Jiřích Klečka, náš zprávař a 8 hodin ráno.
1: Zprávy Rádia Wave.
2: Rádio Wave.
1: Zprávy.
3: Evropská unie zrychlí vyhošťování neúspěšných žadatelů o azyl. Na konečné podobě takzvaného návratového nařízení se v pondělí večer dohodli zástupci Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Nová pravidla umožní mimo jiné vytváření návratových center ve třetích zemích. Nařízení zpřísní pravidla pro lidi, kteří v Evropské unii pobývají nelegálně. Rychlejší má být i vyhoštění těch, kteří představují bezpečnostní riziko. Podnikatelé a firmy zatím na internetu nabízejí zhruba o 5% méně letních brigád než loni. Ukazují to data společnosti Alma Career, která provozuje několik pracovních portálů, jako třeba Jobs.cz. Zájem o letní brigády je zejména v oblasti obchodu, logistiky nebo třeba v gastronomii. Pro letošní rok je minimální hodinová sazba stanovená zákonem na necelých 135 korun. Při nedělních bouřkách na jihu Čech se objevila dvě slabší tornáda. Po vyhodnocení svědectví a záběru meteorologové potvrdili jedno u Netolic na Prachaticku a druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Potvrdil to Český hydrometeorologický ústav. Vznik tornád nahrával nedělní vyšší vlhkost a hlavně výraznější střih větru. Mimořádný chovatelský úspěch se podařil zooparku Zájezd na Kladensku. Vylíhlo se jim tam mládě orla savanového. Ten se volně v přírodě běžně obvykle objevuje na rozsáhlém území střední Afriky až po východní pobřeží kontinentu. V evropských zoo je ale velmi vzácný a podle databáze shromažďující informace o chovech dravců po celém světě jde vůbec o první úspěšný odchov zoo v Evropě.
1: Sport.
3: České reprezentantky si v úvodním dnu mistrovství světa v basketbalu 3-3 ve Varšavě připsaly prohru a výhru. Nejprve podlehli 8-2 obhájkyním zlata Nizozemkám a poté zdolali 14-12 domácí Polky. Čtvrtý tým z minulého šampionátu.
1: Počasí.
3: Zpočátku bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami, postupně čekáme až oblačno, zejména na severovýchodě výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na rádiu Wave začíná ráno se Sarah a Terezou.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Ahoj, tady Aiko a posloucháte Rádio Wave.

0: doznívá Blade One in a Million a my s Terezou Havlínkovou doufáme, že máte taky takový milionový ráno a moc vás zdravíme z proskleného studia Rádia Wave. Čau.
1: Krásné hezké ráno vstávání, pokud jste jedním z milionů, což samozřejmě jste, že jo, jako to ani nejde, jako aby to bylo jinak, tak vám přejeme krásný dnešní úterní ráno. Máme 2. června, včera mi říkala kamarádka, že v Arménii už to je léto.
0: Aha, no ale tak tady jo, už je to dlouho
1: tady
0: léto.
1: Už právě taky, já jsem říkala, ona říkala
0: večer,
1: je mi trochu
0: teda
1: zima a to už je léto, já říkám, tady žádný léto není, jako tady bude léto až za 20 dní a ona říkala, no v Arménii už začíná prostě 1. června je léto, tak jsem si říkala, možná prostě holce to globalizuje, tady ten pocit a proto už máme tak jakoby týden takové letní teploty.
0: No ale já jsem ti chtěla říct, že 2. června, jak to hodnotíš? Uteklo ti to jako strašně rychle celý ten rok, protože budeme už v půlce, jo,
1: už
0: na konci června.
1: To je šílený, mě to utíká každým dnem rychleji, co? To je exponenciální utíkání prostě. Takže zítra to bude ještě rychlejší.
0: Zítra bude prosinec v podstatě.
1: Zítra bude v podstatě prosinec, to máš jako, a tak já ovšem říkám, jako dvakrát se vyspíš a máš Vánoce prostě, tak to,
0: no,
1: tak to pořád platí.
0: To trochu je. A taky jsme říkali, že dneska má svátek Jarmil, takže jestli znáte nějakého Jarmila, ale opravdu někoho, kdo se s tímhle jménem jmenuje, tak
1: nebo identifikuje jenom.
0: Nebo identifikuje. My dvě to teda nejsme, i když Jarmila možná, to by se na mě hodilo, no nevím.
1: Jako Jarmila. Promyslíme to každopádně všem Jarmilům krásné vstávání, stejně jako vám všem, kteří se jako Jarmilové identifikujete. Je to takové kamilství lehké možná a teď už posíláme Salem a Red Dragon.

děláme vlny. Český rozhlas, Radio Wave.

0: 8:20 k tomu úterý 2. června a včera byl Den dětí. A k tomu se hodí podle mě zlínský filmový festival, který je právě zaměřený na děti, mládež a právě teď se koná, zítra bude končit, takže jako nejvyšší čas tam ještě vyrazit.
1: Pokud teda ve Zlíně nejste,
0: pokud
1: samozřejmě.
0: Teda, samozřejmě.
1: Vaše úterní kroky můžou Zlínem vést už teď a pokud tam budete třeba i ve 13:30, tak já jsem tady našla německý film, který je, a teď má spoustu zajímavých věcí, jo, simultánně přeložený do češtiny, takže pokud neumíte německy, rusky anebo anglicky, což jsou ty titulky a ten původní jazyk toho filmu, tak vám dají sluchátka a vy si to poslechnete jedním hlasem jednoho člověka jako real time, což je podle mě už jako dneska fakt úkaz, takže kdyby vás třeba tohle bavilo, tak můžete vyrazit 13:30 na film Koška, psáno K-O-S-H-K, takže to je opravdu německý film z letoška, takže možná je tam v premiéře, což celé zní úplně perfektně, takže mám takový odpolední návrh tady pro vás.
0: No program je opravdu bohatý, já třeba můžu doporučit Tajnou partu, francouzský film, nebo Dýňovou lhotu, což je film z Velké Británie, anebo Bez tíže, dánský film. A pokud byste byli trošku překoukaní, tak můžete vyrazit zrovna na jeden z podcastů Rádia Wave, a to Houpačky, protože ten se odehraje v Zlín Fest zóně, což je v Sadech Svobody u Zlínského zámku, od 19 hodin proběhne natáčení magazínu Českého rozhlasu Rádia Wave zaměřeného na aktivní rodiče, a kdo jinýho bude moderovat než Míša Sladká, takže rodiče, děti, šup do Zlína.
1: Kdybyste byli překoukaní, tak se přeposlouchejte, to mi přijde jako hezký, prostě máte unavený očička, no tak si poslechněte něco, co je prostě do oušek, nebo taky můžete vyrazit na Chodník slávy, kde dneska získají svoji hvězdu Kristýna Badinková, Nováková a Martin Písařík, takže můžete potkat i třeba herce, herečky. 3, 2, shot, got a bitch.

0: Jamel Woods a Practice. Když praktikujete víru, tak se vám může stát, že vás pozvou do Hergotu. Jak se to podařilo Kristýně Nebeské, což je mladá autorka, scénaristka, také režisérka, no a patří k té opravdu nejmladší divadelní generaci, takže pokud vás zajímá divadlo a možná k tomu i třeba spiritualita, tak vám doporučím aktuálně díl Hergotu, protože Kristýna je dcerou režiséra Jana Nebeského a herečky Lucie Trmíkové. No a ti jakožto rodiče pro ní nebyli zásadní jenom v její cestě k divadlu, ale taky v hledání vlastní víry. Takže jak speciální věřící můžou být její rodiče a jak jí pomáhá a nebo vůbec proč, jak se protíná víra s její prací a taky jak je vlastně nakloněná temnotě, což říká už v titulku, můžete o téhle mladé talentované autorce zjišťovat v Hergotu.
1: No a třeba i nějaké takové otázky zodpoví původní hra právě Kristýny Nebeské společně s Maximem Bitem, která se jmenuje Prokletí domu Manových a právě Kristýna a Maxim za tuhletu autorskou hru dostali ocenění v sobotu cenu Evalda Šorma. To je cena, kterou každoročně uděluje agentura Delia studentům divadelních škol za původní hru, dramatizaci nebo překlad. A oni ji převzali právě v sobotu u divadle Štvanice při oslavách 20 let rezidenčního souboru divadla Letí. No a tuhletu hru, tuhletu inscenaci můžete vidět v divadle Peškovka.
0: Já to jako nechci skoro až říkat, protože Peškovka má malý sál a já se do něj chci vypravit, takže kdybyste třeba, ale teda budu hodná 11. a 12. června, takže čtvrtek a pátek se hraje představení Prokletí domu Manových. Můžete se podívat společně s Klausem a Erikou na to, jak vypadají jejich životy, když čekají, zatímco jejich slavný otec Thomas Mann vyleze z pokoje prostě a bude se jim věnovat. Takže pokud máte s tímhle nějaké zkušenosti, tak možná trigger warning, nevím.
1: No a nejenže vypadá dobře právě teda ta oceňovaná hra původní, ale ty jsi slyšela i dobré recenze.
0: Já jsem slyšela skvělé recenze dokonce. A už to nebudu opakovat prostě. Abych se tam vůbec dostala.
1: Takže přijďte, nepřijďte do Peškovky na Prokletí domu Manových 11. 12. června. Možná nás tam uvidíte, možná my uvidíme vás. No, uvidíme.
2: Vyvětrej si hlavu. Poslouchej Nádech na rádiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer.

0: 8 hodin 41 minut, úterý 2. června. No, léto v plném proudu, teda astronomicky, astrologicky, nevím přesně, jak se to říká, ještě ne. To bude až 21. června,
1: pocitově.
0: To já vím. Pocitově rozhodně. A Terezo, když se řekne léto, co se ti tak vybaví? Mě určitě jako koupání, jízdy v autě s otevřeným okýnkem a taky
1: a
0: trošku...
1: Koncerty,
0: určitě.
1: Koncerty taky určitě. Jinak teda my jsme se tady bavili o tom, že když chcete poslouchat, co jsou takové ty jakoby letní prostě hudební uskupení a právě Sarah říkala, že pro ní to jsou Island Mint, který teda určitě jako můžou zastat docela kvalitní soundtrack k nejednomu jako indie filmu. Myslím si, že cokoliv, co zní jako soundtrack
0: stane
1: indie filmu, tak to jako je letní prostě. Jo, jako čekáš na té benzínce prostě střih, pak jedeš někam tím vlakem, pak pohodíš prostě týpka někde v lese, pak ho potkáš náhodou znova někde jinde, jíte zmrzlinu. Tak to si myslím, že Island Mint jako splňují dobře a vy se můžete na ně těšit za prvý teď u nás v playlistu, ale taky na koncertech, protože se rozhodli evidentně teda do toho šlápnout a letošní léto nenechat náhodě.
0: Přesně tak, odpalujou svoji dráhu už ve čtvrtek, a to v Praze v Cargo Gallery. Jako support tam budou mít Bad Karma Boy, no a pokračujou hned v pátek. Od 8 hodin vystoupí totiž v kabinetě Moose a je tam napsaný host a to nevíme, kdo je.
1: To je tajemný prostě.
0: To je tajemný.
1: Můžete jít do Brna a ještě to bude tajemný. To jsou prostě úplně skvělý kombinace. Nebo můžete taky vyrazit do Boskovic mezi 9. a 12. červencem, kde se taky objeví, nebo by měli hrát i na popmese, takže jako máte hodně příležitostí až do září, kde se objeví ve Strakonicích. Takže pokud máte rádi Island Mint, tak si můžete třeba pustit jejich sessionu, která tady u nás proběhla, anebo už teď se na ně jako naladit u nás v playlistu a vybrat si, na který z těch zmíněných koncertů to třeba vydáte.
0: Yes, Island Mint, ale to dožíli právě teď.

0: Jim Lexo si, I don't know, Terezo, I don't know, jestli budeš na knihexu.
1: jako na knihexu je dobrý být, protože tam pak můžete nakoupit spoustu knížek a taky se potkat s těmi, kdo je vydávají a píšou, což je mnohem lepší, než číst knížky jen tak na sucho, tak nějak, prostě nevidět ten kontext, že jo?
0: Yes, protože od 5. do 6. června, to znamená od pátku do soboty, se udává, se uděje, přesně tak, letošní letní knihex, a to v Muzeu literatury, což je v Bubenči v ulici Pelleova. Knihex, jak už samozřejmě určitě všichni víte, je místem setkání nakladatelů, nakladatelek, čtenářů a čtenářek ve velmi příjemné přátelské atmosféře, a cílem toho knihexu je vlastně do co nejmenšího prostoru narvat co nejzajímavější program a lidičky.
1: Hlavně v Bubenči to je fajn v tom, že tam za posledních, já nevím, několik let vyrostlo tolik strašně jako fajn míst, že i když už budete třeba překníhovaný, tak můžete vyrazit někam po okolí, třeba do nějakých příjemných jako exteriérů, dát si nějaký osvěžující nápoj rovnou s knížkou.
0: Přesně, s knížkou.
1: Takže jako, i kdybyste se chtěli primárně procházet anebo někde jako posedávat, tak si myslím, že jako Bubeneč a přilehlé okolí je na to vlastně fajn místo.
0: No, pokud zavítáte na web knihexu, knihex.cz, tak ale tam se dozvíte, že knihex je místo, kde se opravdu dá strávit celý den, protože kromě knížek bude k dispozici bohatý doprovodný program, dílny, křty, autorská čtení, představení, odpočinková zóna, no prostě úplně všechno.
1: Ale už jenom, aby nepršelo, jako vždycky.
2: Věrozvěsti Cyril a Metoděj přinesli do našich krajů knihu. Jak jinak oslavit jejich svátek, než na knižním jarmarku?
3: Stop, knihex je v červnu.
4: V červnu. Cyril a Metoděj, jasně. A Jan Hus se asi narodil kdy na Ježíška, vidíte.
2: Knižní jarmark Knihex. 16. ročník 5. a 6. června v zahradě Muzea literatury Pelleova 22. Více informací na knihex.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radio Wave.
4: A pomlázka asi je, když padá listí, vidíte.
5: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
6: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který

19 hodin na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Devátá hodina ranní, a to znamená jediné naše další ranní zprávy, které nám přináší Jiří Klečka.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunu za SPD. Na schůzce by měli řešit například červencový summit NATO v Ankaře. Věnovat by se ale měli i nové koncepci armády. Tu Zunu představil premiérovi na schůzce před 2 týdny. Babiš ale s návrhem nebyl spokojený. Opatrovnické soudy možná budou od nového roku povinně zjišťovat, jestli dítě nezažívalo v rodině násilí. Úpravou rozvodové novely navrhl ministr spravedlnosti Jaromír Tejc za ANO. Soudci by nově měli k posouzení používat taky sociální pracovníky nebo lékaře a zástupce škol. Nejpozději v září by měli novelu projednat poslanci. Podobnou úpravu předložili také senátoři. Oba návrhy by mohly platit od 1. ledna 2027. Zaměstnanci londýnského metra dnes stávkují. Protestní akci vyhlásili odbory po pondělním neúspěšném jednání s vedením dopravního podniku o zavedení 4denního pracovního týdne. To by podle odborářů přineslo prodloužení denních služeb. Varují například také před únavou řidičů a bezpečností. Na 4 linkách dnes nebude žádný provoz. Omezení se ale můžou projevit i na dalších celkových 11 tras. Práce 180 autorů nabídne 24. ročník veletrhu současného umění s mezinárodní účastí Art Prague. V pražské výstavní síni Mane se ho účastní asi 30 galerií. Do Mane se akce vrací po 14 letech. Přihlídku může veřejnost vidět ode dneška do neděle 7. června. Expozice připravené jednotlivými galeriemi asi na 1000 m² výstavní plochy podle organizátorů zahrnují téměř všechny výtvarné obory. Umělci tak budou prezentovat malby, kresby, grafiky, sochy, skleněné plastiky a instalace.
1: Sport.
2: Basketbalisté Nymburka budou ve finálové sérii s Pardubicemi bojovat o 3. triumf za sebou v celkové 21. zlato v NBL. Ve finále jsou už po 22. a prohráli v něm pouze v roce 2003 s Opavou 3-4 na zápasy.
1: Počasí.
2: Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, jinak oblačno a zejména na severovýchodě výjimečně přehánky. Tolik zprávy. Další najdete na zpravodajském serveru i rozhlas a na rádiu Wave začíná a pokračuje ráno se Sarah a Terezou.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Dělá

0: Je whipped cream.
1: Whipped that cream.
0: Whipped that cream, prostě. Hezky to našlehejte.
1: Otevíráme druhou hodinu raní.
0: Vídeňskou kávu si můžete prostě udělat. Jo? Jestli se teď momentálně společně s Ralfim Chu jakoby namíchali tu, nebo ušlehali šlehačku, tak do vídeňské kávy, jako když najdete, bych
1: no,
0: řekla.
1: Tak výborně, tak ty už jsi úplně probuzená, tak my doufáme, že takhle probuzení a namíchaní jsou ne namíchnutí, ale pozor,
0: ne.
1: Jsou i naši posluchači.
0: Pěkně vyšlehaní, jo, abyste prostě mohli nadýchaní jako trávit ten dnešní den. Prosím tě, hráli jste ve škole někdy florbal?
1: Hráli, ale
0: že jo,
1: moc jsem ho neměla ráda.
0: Ne, proč?
1: Vlastně ve škole ty kolektivní sporty mě moc
0: nebavily. No to ne. A když bys musela vybrat jeden školní kolektivní sport, tak florbal.
1: Tak florbal. No, hele jo, ale možná, že jo, hlavně následuje song, který se jmenuje Druhá liga a je právě od florbala a Macher Junior a mně se strašně líbí celkově tahle ta sportovní metafora, tenhle ten slang, protože jejich album nové se jmenuje Multisport.
0: Takže kdybyste už měli dokonalý pocit, že v rapu a v hudbě obecně je prostě moc fotbalu, že už to je prostě jako hrozně jako vyvoněný, prostě takový jako úplně evidentní, tak můžete sáhnout k nějakým méně známým jako sportům a třeba se pustit do florbalu. Mně přijde na florbalu zábavný, jak všichni, co ho hrajou, nosí ten půlmíček na tašce prostě přidělaný.
1: Jo, to je pravda.
0: Jako když vidíš
1: to
0: prostě
1: bylo poznávací znamení.
0: Jakože kluka s takovým jako, že jo, baťohem ošoupaným a tam má florbalový půlmíček, možná se vrátí i tohle a bude to zase třeba hit letošní sezóny.
1: No a co je tedy tvůj oblíbený skupinový sport?
0: Hele, mě právě florbal tak jedinej bavil, protože jsem měla tu hokejku, jo, nebo florbalku teda.
1: A mohla si ji sekat.
0: Jako právě, že to jsem dělala a proto to byl jediný sport, ve kterém mě chtěli lidi do týmu. Ale ne proto, že jsem byla dobrá, ale protože se báli hrát proti mně.
1: A jsi taková výbušná. No tak poslouchej, ty výbušné ráno.
0: Za hru s vysokou holí jsem šla několikrát, takže opatrně s tím florbalem.

Radio Wave. Děláme vlny.

0: Už jako vůbec
1: a ty taky ale občas nejsou zdarma, nebo už
0: občas
1: velmi často.
0: Tam mají jenom teplou.
1: Ještě
0: úplně schválně. Už milionkrát jsem si říkala, prostě tak já se jdu napít na záchod a tam byla jenom teplá voda. Takže to je taková jako schválnost podle mě. Jinak teda žádost turistky o sklenici kohoutkové vody dopadla dokonce opravdu soudem. No a ten rozhodl, že podávání vody z kohoutku není spotřebitelským právem. Píše o tom deník Guardian. Ten případ se hlavně táhne od roku 2019. Jo? Takže taky si myslím, že musíš mít jako docela výdrž, aby se jako dokázala jako vydržet několika lety soud o jednu sklenici vody, ale samozřejmě je to o nějakém principu.
1: Hele, a ještě jako vtipný nebo hrozně smutný je, že právě měla zaplacenou polopenzi, která zahrnovala večeři, avšak bez nápoju. A ona opakovaně žádala o vodu z kohoutku, dokonce nabízela, že za ní zaplatí personálí, ale nevyhověl a místo toho na ní při příchodu na večeři vždy na stole čekala právě ta láhev balené vody za 170 korun, prostě za 200.
0: O tom by prostě mohl být nějaký už jako takovej hodně jako absurdní černobílej, víš, italský prostě film.
1: To je trojúhelník smutku.
0: Úplně, to je jakoby kohoutková voda smutku. To je sklenice z půlky plná, anebo z půlky prázdná, prostě neštěstí.
1: To je režie Tereza Havlínková a Sarah Slavíčková.
0: Koukněte na Iro Zlas, pokud jste dostali z tohohle v toho žízeň.

0: Bob Bleedy a Insane. A Terezo, seš Insane sídlem? Protože kdyby jo, tak pro tebe možná je důležitý pojem food noise.
1: Ten totiž, to neznám.
0: No právě, tak já ti to povím.
1: Ten
0: označuje totiž stav, kdy se jídlo stává středobodem našeho dne a velká část našich myšlenek se točí kolem toho, kdy budeš jíst, co budeš jíst a jestli vůbec můžeš jíst. To ti samozřejmě může obírat o čas, energii, pozornost a taky duševní pohodu.
1: Jako možná je to něco, co znám od nejrůznějších jako kamarádek, kdy vlastně se tak strašně snaží jíst jakoby dobře, zdravě a akorát tomu, kolik vydávají energie, že tím fakt tráví hrozně moc času. Já si myslím, že spíš často jako myslím na jídlo, protože to vyhodnotím jako třeba jedinou jako fakt příjemnou věc v tom programu, což si řeknu, že není úplně dobrý mít jako jídlo jako jedinou takový jako záchranou kotvu, kdy si říkám, no tak dneska už mě snad potěší jenom večeře, ale jako to se mi někdy stává, no.
0: No tak každopádně o tom se můžeš dozvědět víc v novém nádechu, který moderuje samozřejmě Lucie Zajda a tentokrát si přizvala hostku klinickou nutriční terapeutku Markétu Gajdošovou.
1: Tak kdybyste se chtěli nadechnout spíš než najíst, to je pak bretarianství podle mě, tak to můžete udělat v 7 večer místo vaší běžné večeře, no a nebo taky můžete třeba se těšit na podhoubí, které si zopakujeme pro velký úspěch dneska v 17:30 a v repríze zjistíte, jak komunikovat vědu s veřejností a proč třeba nevzniká víc přírodovědných dokumentů, takže pro všechny, kdo se rádi vydávají s kamerou do lesů, luhů a hájů, nebo třeba taky pro všechny, kdo milují birdwatching, což je taky věc teda, tak máme tady spoustu věcí, které můžete dneska skonzumovat.
0: To bude papání intelektuální.
1: To bude
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na rádiu Wave.

0: Podcasty, které běžně posloucháš ve sluchátkách, zažiješ naživo. Tak to je slogan, nebo chcete-li podtitul letní podcastové scény 2026, která se odehrává v Trojském pivovaru od června až do konce září. A program této scény nám právě teď představí kreativní ředitel Josef Tajovský a produkční Judit Brodská. Čau.
1: Ahoj.
2: Ahoj. Čau. Ahoj.
1: Tak letní podcastová scéna není úplná novinka, protože vy jste už začínali loni takovým nultým ročníkem, tak možná na úvod, co jste vyhodnotili z toho loňského provozu jako třeba nečekaný, zajímavý, jak jste vlastně dokázali posunout ten letošní ročník a poučit se a nějak to vyšperkovat?
2: Tak já si myslím, že největší poučení z loňského ročníku, a to je vlastně pozitivní, je, že o ty podcasty je zájem, že živej podcast jako formát je funkční model, na který jsme schopni dotáhnout i nižší stovky lidí na jednotlivý epizody, což je jako velmi pozitivní zjištění. Samozřejmě to není něco, co jsme udělali my, ale něco, co třeba už se objevovalo v éteru vepředu, ale že vlastně o tu sérii těch večerů je dost velký návštěvnický zájem a že má smysl to dál rozvíjet, jak koncepčně dramaturgicky, tak i návštěvnicky, aby ten zážitek byl co nejzajímavější a nejunikátnější.
0: Tak možná k té dramaturgii těch podcastů je tam opravdu hodně, tak je nějaký vůbec dramaturgický klíč, nebo podle čeho je vybíráte a možná každý z vás rovnou může zmínit nějaký oblíbený, na co se hodně těšíte?
3: Já mám velkou radost, že tu dramaturgii můžu takhle vést, že tam můžu zvát i svoje oblíbené podcasty a mít u toho takový little bit fangirl moment. Mm-hmm. Takže já se hrozně těším na Chudáčky, hrozně se těším na Vyhonit ďábla. To jsem si fakt vysnila, vypřála a zároveň ta naše dramaturgie je pro nás důležitý, že to vlastně poslouchá i většina lidí, že se to bude líbit i ostatním. Nemůžeme se tam zase dělat podcast jenom pro 10 lidí, a tak hledáme nějaký průměr, nějaký průnik, nějaký kompromis mezi tím, co by se nám dramaturgicky hodilo, na co by byla i velká návštěvnost, abychom neplýtvali kapacitami.
2: Já se taky hrozně těším na Chudáčky. Tady
0: se teda rádiovej všaudavníky, teda to jste nemuseli, to není ani domluvený.
2: Není to domluvený, ale je to fakt super podcast, na ten se těším a hodně se těším teď na 10 let Seznam zpráv, kde jsme včera spustili prodej, který doprovázeli drobný technický problém, za což se moc omlouváme všem návštěvníkům, nicméně ta událost je v tuto chvíli vyprodaná a bude tam vystupovat vlevo dole Šťastný podcast a hrozně se těším na tuhle dvojku, kterou mám rád a posloucháme už několik let.
1: Ty jsi říkal, že se vlastně snažíte, aby ten poslech a ta zkušenost toho publika byla co nejzajímavější, nejunikátnější. Tak co vlastně jsou ty prvky, které třeba jako vlastně dělají ten večer? Co je mimo to, že teda poslouchám podcast, což si asi každý umí představit, tak někdo tam ještě nebyl, jak to vlastně probíhá a co jsou ty důležitý momenty, které pak z toho dělají ten jedinečný zážitek?
2: My se snažíme, aby ten večer byl co nejuvolněnější, aby člověk si opravdu užil příjemný letní večer, který může zahájit třeba tím, že dojde do Troji příjemnou procházkou přes Stromovku, pak si u nás dá nějaký drobný občerstvení, může si dát limču, pivko, burger a pak začíná ten večer, kdy se vlastně všichni sejdou a je to jako když jsme byli malí a koukali jsme se společně s rodinou na televizi, tak vlastně chceme v tu chvíli prožít ten moment společně a moc to potom sdílet s těma ostatníma posluchačema, což většinou završí a ten závěr nebo ty druhý části těch podcastů, protože ta první většinou probíhá tak nějak podobně, jako slyšíme ve sluchátkách, tak ta druhá většinou bývá interaktivnější a to vždycky záleží na tom, jak si daný podcaster nebo podcasterka řekne, co je pro ně vhodný formát.
3: Je super právě, že tam můžete zůstat. Oni tam většinou zůstávají taky a můžete si s nima dát pivo a nejenom v rámci nějakého oficiálního Q&A se můžete na cokoliv zeptat, ale pak se jich i soukromně můžete na cokoliv zeptat, vyfotit se s nima, ještě s nima pokecat, propařit s nima trošku do noci a to je by se na tom hodně, hodně super.
0: Mm-hmm. Tak já se ještě zeptám na tu lokaci. I minulý rok se to odehrávalo právě v tom Trojském pivovaru. V čem se vám možná osvědčila, jaká je tam ještě kapacita a je nějaká i deštivá varianta?
2: Určitě je tam deštivá varianta. My to máme, já tomu říkám taková open air hala, je to vlastně bývalý industriální sklad OC Kotva ze 70. let, který je zvenku trochu opláštěný, ale my ho v létě tak hezky otevřeme, takže tam příjemně luftuje vzduch, ale zároveň ve chvíli, kdyby přišel slejvák, tak je člověk pod deštníkem.
0: A nebude tam i podcast slejvák.
3: Byly loni.
0: Jo, byly loni.
3: My to máme ty chudáčky.
0: Jo.
2: A pardon, co byla to předtím?
0: No, mluvil jsi teď konc o tom industriálním prostoru, jo, Trojský pivovar.
2: Že to je venku a ten Trojský pivovar má kapacitu 350 osob, ale co je příjemný, že my vždycky adaptujeme to prostředí tak, aby to odpovídalo té návštěvnosti. Máme podcasty, na kterých chodí třeba kolem stovky, tak potom tam uděláme takový kabaretní sezení. Když máme jako full house, tak tam uděláme řady, k tomu přidáme nějaký stolky a snažíme se to vždycky adaptovat na ten prostor tak, aby se člověk cítil příjemně, ať už je podcaster nebo návštěvník.
3: A myslím si, že kdo dal Trojskému pivovaru šanci, dal si tam fakt výlet buď autobusem nebo přes tu stromovku, buď jako do Zoo Praha nebo do nejmenovaného oblíbeného bystra u nás jako naproti, tak ten feedback, ta zpětná vazba je to tady super, fouká tady v Odlotavě, je to vlastně jako skvělý. Na to léto je to fakt krásný místo.
1: Ten, kdo byl třeba loni, máte pocit, že letos, nebo pocit, vy to asi víte, letos je těch podcastů třeba víc, jestli vlastně rostete, že tam bude větší nabídka, možná i větší poptávka po lístkách, tak jestli se připravit na to, že se vlastně ta akce zvětšuje a že s tím i zároveň to bude malinko třeba letos jiný.
2: Určitě už máme letos první podcast vyprodaný, máme tam podcasty, které jsou na hraně vyprodanosti a poptávka roste a vždycky to záleží na konkrétním večeru a na konkrétním podcastu. My jsme se snažili vyhýbat těm termínům, který bývají problematický, protože lidi jezdí na dovolený, takže takový ten první týden v červenci jsme trochu zúžili a spíš jsme se soustředili na ty všední dny uprostřed léta, kdy se snažíme návštěvníkům nabídnout nějaký další kulturní vyžití v Praze v době, kdy jsou zavřený divadla a takový ty běžný scény.
3: Mm-hmm. Souhlasím, ten vlastně celkový počet podcastů zůstal dost podobný. My jsme stáhli to září, protože jsme vyslyšeli feedback, že už tam opravdu byla zima a že v září už to moc letní podcastová scéna opravdu není. A potom jsme zase naplnili všechny úterý, středy a čtvrtky, abyste měli po práci si kam jít dát pivo a poslechnout si podcast, takže ten den počet dní je vlastně omezený, takže ten počet podcastů celkově zůstal podobný.
0: Ale je to teda každý týden úterý, středa, čtvrtek.
3: Kromě toho prvního týdne v červenci, kdy chápeme, že chcete jít k moři a ven z Prahy.
2: A taky jsme přidali ještě víkendy, kdy jsme spustili letní kino Troja.
0: To jsem se chtěla zeptat.
2: Ano, letní kino Troja, kdy jsme udělali takový průřez českou i světovou kinematografií od stálic a takových těch legendárních kultovek až po nějaký novinky a rozhodli jsme se vlastně, že když už tam máme plátno, máme příjemnou halu a na příjemném místě, tak kromě těch podcastů nabídneme i filmy a myslím si, že to taky bude stát za to navštívit a užít si nějaký film. Výhoda je, že oproti letním kinům klasickým, tak promítáme o něco dřív, protože díky tomu, že jsme trochu v hale, tak si můžeme dovolit nečekat až na úplnou tutmu, takže člověk může jít do letního kina a vrátit se třeba jako v 10:30 večer domů, což si myslím, že je taky příjemný zážitek.
0: Tak ještě závěrem jenom řekněte, kdy začínáte?
3: Vykopáváme teda 18.6. Tam už lístky bohužel nejsou.
1: A každopádně lístky ještě budou na další podcasty, bude jich celkem hodně. Letní podcastová scéna.cz nabízí i program. Vy si mimo chudáčku tady z našich stájí můžete těšit třeba taky na Casablanca Life a nebo na Quest, takže každý si přijde na své, dejme tomu. No a samozřejmě celý program je tady k vám k dispozici, stejně jako v Troji letní podcastová scéna. S námi ve studiu už Judita Brodská a taky Josef Tajovský. Děkujeme, ať se letošní léto vydaří.
0: Děkujeme, hezký poslech.
1: Ahoj.
0: Čau.
2: Ahoj.
3: Díky. Český rozhlas.

0: Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave. Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Desátá hodina odbyla a lampa ještě ne. Už je tady Jiří Klečka a závěrečné zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Noční ruské útoky na Ukrajinu nepřežilo nejméně 11 obyvatel. Další více než 100 lidí je podle ukrajinských úřadů zraněných. Je mezi nimi i několik dětí. Terčem byla hlavně města Kyjev a Dnipro. V ukrajinské metropoli je kvůli úderům bez proudu několik tisíc obyvatel. Rodiče nově narozených dětí by mohli od ledna nově dostat 400 tisíc korun. To je o 50 tisíc víc než teď. O vládním návrhu budou dnes jednat poslanci. Opoziční poslanci, ale třeba i vládní SPD, chtějí zvýšit dávku už stávajícím rodičům. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí na to ale ve státním rozpočtu nejsou peníze. Na zlepšení podmínek pro oběti zneužívání v církvi bude Česká biskupská konference spolupracovat se spolkem Nikdo ti neuvěří. Memorandum dnes se spolkem podepíše pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Pro něj je to téma jednou z priorit. Festival Olomouc ožije letos nabídne přibližně 250 uměleckých těl z celé republiky. Na desítkách míst v centru města bude během třídenního programu znít hudba. Největší pouliční festival v České republice obsadí od 18. do 20. června historické centrum města i další lokality. Organizátoři čekají rekordní ročník s návštěvností kolem 30 tisíc lidí, kterým kromě hudebníků nabídne také tanečníky, výtvarníky či sportovní program pro děti.
1: Sport.
2: Tereza Voborníková vyhrála po druhé v kariéře anketu biatlonistka roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář.
1: Počasí.
2: Oblačno a zejména na severovýchodě výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na zpravodajském serveru i rozhlas a na rádiu Wave pokračuje ráno se Sarah a Terezou.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: našvilské indie rockové duo, které se říká Howdy, ohlásilo novou desku Big World.
1: To je pro mě takový
0: Howdy, Howdy, čau. Prostě.
1: Závěrečná hodina.
0: Laťka je vysoko, poslední dva roky vlastně to byla taková jejich totálně jako zářivá deska Big World, takže se rozhodli ještě malinko přitvrdit. No a tak nás tady potěší novým jednak trackem, singlem Try, Try, Try, což a zároveň je trošku v kontradikci s tím, jak nahrávali to album, protože tam to působí, že se úplně nesnažili, dorazili prostě s hotovými instrumentály a tak se psali až na místě.
1: Takže to je jsou skoro, profíci.
0: To si myslím, to že jako profíci. Když už umíš, jako, že přijdeš do studia a nahraješ album jakoby z toho, co tě tam napadne.
1: Z fleku, takzvaně z voleje.
0: To je prostě zpět, no, to se jako, to se nevidí úplně často.
1: No čeká nás taky Mišino nebo Sorry a také hostka, která přijde asi tak za 10 minut, autorka, kreativní producentka Kateřina Radhouská, která nám představí sérii Místo činu. Prosím tě, bude to Zločiny, operativa, věda.
0: To si myslím, že se jako nedá napsat až
1: vraždy.
0: Do studiu. To si myslím, že
1: to
0: musíš
1: asi ne.
0: Jako hodně naopak.
1: No
0: jako,
1: zeptáme
0: jo?
1: se, jak dlouho to připravovala.
0: Jo, a jestli řekne, že to napsali ty jako lidi, co to napsali, až když přišli do studia nahrávat, tak teda budu hodně překvapená. No tak to si jdu zahrabat.
2: Český rozhlas. Radio Wave.
3: Děláme vlny.

0: Od 4. května můžete v aplikaci Můj rozhlas již aktivně poslouchat osmidílnou sérii Místočinu. Tato série nyní, ale v sobotu, premiéruje na Českém rozhlase Plus. No a více nám už o ní prozradí autorka Kateřina Rádhouská, která je tu s námi ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Zločin, operativa, věda. To jsou všechno true crime témata, která teda opravdu nejenom v literatuře, ale taky v audiotvorbě už nějakou dobu hodně rezonují společností. Tak kam my se vydáváme na Místo činu teď? Ptám se spíš po tom, jak jste uchopila tuhle sérii a co tam na vás vykouklo, co tam pro vás bylo zajímavé.
1: A já začnu tím, že my se opravdu vydáváme úplně na začátku na Místo činu. Ale není to Místo činu někde v bytě nebo v přírodě, je to Místo činu v muzeu policie České republiky, protože tam je ukázkové Místo činu. Mm-hmm. Pokud byste tedy chtěli vidět smrtvolou, tak můžete tam se zajít podívat. A jinak tenhle ten pořad nebo cyklus trošku navazuje na můj předchozí cyklus forenzní psychologie. Tam jsem se teda hodně zabývala psychologií a zločinem a tento cyklus je víc zaměřen na práci policie ve smyslu nějakých metod nebo postupů, ale představuju tam i některé vědní obory, které jsou nápomocné při objasňování trestných činů, a to zejména forenzní genetiku a forenzní entomologii.
0: Tak mohla byste možná přiblížit hosty vlastně té vaší série, protože myslím, že i ty budou trošku odkazovat k obsahu jednotlivých epizod.
1: Ano, ano, určitě. Tak důležitým hostem je Josef Lotes, což je bývalý šéf pražské mordparty, opravdu velice zkušený operativec. To je třeba jedna z věcí, kterou tam také řešíme, jaký je rozdíl mezi vyšetřovatelem a operativcem, protože se s tím všichni setkávají třeba v seriálech nebo i v true crime podcastech. Takže tady v tom cyklu se dozvíte, jaký je mezi nimi rozdíl. Pak tam vystupuje ředitel Muzea policie České republiky Radek Galaš, protože jeden díl je věnován prohlídce muzea. I veškerý doprovodný obrazový materiál je také nafocen v tomto muzeu. A Radek Galaš zejména se teda proslavil tím, že vyřešil po mnoha desítkách let vraždu Otýlie Vranské. A právě jako s některými kolegy ve výslužbě se tomu věnovali asi 10 let. Jeden díl je teda věnován i rozluštění této záhady. A pak jsou tam ti odborníci, forenzní entomoložka Hana Šuláková, která pracuje v kriminalistickém ústavu, a forenzní genetik Daniel Vaněk.
0: Jak teda to natáčení probíhalo? Bylo to nějak specifické, možná i jako celkově, jestli byste mohla popsat vlastně jako rešerše třeba k tomuhle podcastu, protože jako zdá se mi, že mohly být docela dlouhé a komplikované.
1: No, ne úplně, protože já vlastně tady v Českém rozhlase se dominantně věnuju tomu tématu krimi, nebo jak to nazvat, hodně v hrané tvorbě. Teď momentálně třeba natáčíme třetí detektivku od Josefa Mareše, která bude se vysílat na přelomu září a října na Dvojce. Ale už nějaké teda ty znalosti mám. Samozřejmě mám i nějakou literaturu, kterou si průběžně čtu za všemi možnými účely. Tady hodně třeba pro mě byla poučná návštěva toho muzea, protože tam se fakt člověk dozví hodně, je tam samozřejmě i spousta atraktivních exponátů.
0: A to je v Praze?
1: Ano, ano, a je to dokonce kousek tady od rozhlasu, je to u Nuselského mostu, takže z rozhlasu se tam dá dojít pěšky. A je tam třeba sud z orlických vražd, nebo ten kufr, ve kterém byla rozřezaná Otýlie Vranská, takže je tam...
0: Pustí kůži, mrazivý.
1: No, ano, ano, expozice kriminalistiky je opravdu zajímavá, ale to muzeum je mnohem větší, tam vlastně je leco, jsou tam třeba i motorky, nebo se tam dozvíte, jaký byl rozdíl mezi policií a četnictvem historicky, takže opravdu všechno možné, doporučuji návštěvu.
2: Vy zároveň tady upozorňujete v anotaci, že se tam vyskytnou i násilné motivy, takže by to nemělo být úplně vlastně vhodné pro třeba citlivé osoby, které musí zvážit, jestli vůbec se k takovému obsahu chtějí dostávat. Představují si něco jako rozhovory, ale zároveň taky malinko nějakou jako reportážní notu, jak byste vlastně popsala vy ten, nechci říct úplně žánr, ale vlastně ten zážitek,
0: ten formát,
2: který pak nakonec uslyšíme.
1: Jsou to tedy převážně rozhovory nebo úplně pořád rozhovory a většina z nich tedy byla ve studiu Českého rozhlasu, ale právě jsou tam i nějaké záběry natočené z toho Muzea policie České republiky, kam jsme teda šli ve trojici. Ještě s námi šel autor detektivek Petr Hudský. To bylo docela zábavné, protože měl spoustu svých dotazů. On psal třeba kriminálku Anděl nebo Labyrint. Takže to byla opravdu zajímavá návštěva.
0: Mě by ještě zajímala závěrečná otázka, jaký má tahle série mít možná nějaký přesah, pokud má mít, nebo co je vlastně cílem?
1: Určitě cílem je víc seznámit s postupy té policie, s nějakými úkony při vyšetřování a zejména i v tom, jakou roli hraje věda při objasňování zločinů, protože genetika je úplně zásadní, ale i ta entomologie, o které se třeba moc neví, ono to jako není příliš atraktivní, ty larvy a hmyz, ale je to velice důležité a dozvíte se tam třeba v jakých různých situacích je opravdu ta entomologie úplně zásadní. Takže já tímhletím cyklem jsem se i trošku snažila třeba ukázat některé věci, jak opravdu jsou. Hodně dneska se lidi dívají na detektivky, jasně, někde no. To tam trošku zkresleno, nebo třeba čtou i knihy, poslouchají audioknihy. A zrovna ta forenzní entomoložka paní Šuláková mi říkala, že poslouchá nějakou sérii v audioknihách a že to tam je všechno úplně blbě, ale že stejně to přežehlení poslouchá.
2: To musí být ta bolest, prostě když pracujete třeba ve zdravotnictví a díváte se na seriály z toho prostředí. Jako úplně tomu rozumím. Takže pokud byste chtěli slyšet věci tak, jak na pravé míře v podstatě z tohoto odvětví, tak tady pro vás je Místo činu, jak už říkala Sarah na můjrozhlas.cz, anebo taky potom už ve vysílání Českého rozhlasu. Tolik k němu autorka Kateřina Radhouská. My moc děkujeme za přiblížení téhle série a budeme se na ní těšit ve vysílání.
0: A než si pustíme malou ukázku, tak bych vás možná poprosila, abyste ji uvedla ještě na závěr.
1: Ano, já jenom velice rychle řeknu, že na Plusu bude Místo činu poprvé tuto sobotu v 17.05 a potom v repríze v neděli ve 13.05 a v ukázce uslyšíte bývalého šéfa pražské mordparty Josefa Lotese. Děkuju za pozvání.
0: Děkujeme.
3: Pokud jsem mohl, tak jsem vždycky, i když třeba jsem neměl dosah jako vedoucí nebo vedoucí skupiny, tak jsem se snažil dostat na to místo činu, abych se podíval, jak to tam vypadá, protože z toho, jak si zaregistrujete to místo činu z té polohy těla, už vám tam to vypovídá řadu věcí, jestli má roztažené ruce, roztažené nohy, ruce vzad, ruce rozpřažené, jestli to tělo bylo tažené. Prostě napojí vám to spoustu dalších věcí. Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a zpackat místo činu, tak ten případ jde do háje. Fly, high, high, high, high, high, high, high, high.

0: 10:40 k tomu úterý 20. června jsem chtěla říct,
1: ale
0: on ten čas opravdu tak letí 2. června. Včera byl ten den dětí, to si musím pamatovat.
1: Čas letí, včera byl den dětí, dneska budou šatníky v 18 hodin.
0: Přesně tak a tentokrát pro vás mají společnou epizodu Veru a Vedu a já jsem právě chtěla říct, jak by se jmenovalo naše duo, víš?
1: No my máme tu výhodu, že se nemenujeme křesním stejně, tak nemusíme nic vymýšlet.
0: To je pravda, ale máme tam hodně R.
1: To je pravda, to se mi líbí.
0: Zvučný jména.
1: Jako jak je v křesním R, tak je to v pohodě.
0: Přesně tak a dokonce tahle ta epizoda nových šatníků je zaměřena na jednu jedinou věc a to je Korzet.
1: Korzet.
0: Zase
1: a to je výborný
0: jméno.
1: Film, takže kdybyste se chtěli ponořit do historie a zjistit třeba, jak se tenhle speciální kus oděvu vyvíjel, protože korzet je i takové vlastně politické téma v rámci dámských šatů a oblečení, tak se na to můžete podívat společně s Vedou, která bude přibližovat, jak vznikal její propracovaný kousek, takže evidentně si nějaký korzet sama zpracovala nebo přešila. No a v rámci školní práce takový korzet může být i příjemná klauzura, nebo teda příjemný, anebo nepříjemný kus šatníku, to se zjistí dneska
0: a
1: v 18.
0: Já tedy potvrzuju, protože jedna moje dobrá kamarádka teď k narozeně nám dostala korzet od jedné nejmenované značky, ale jako je to dost šík.
1: Jo?
0: Korzet a právě takový širší kalhoty. Hmm. Jako docela se to nosí. Máš
1: nějaký korzety doma, nosíš to?
0: No nemám, ale od téhle značky je to takový jako víc sportovní, tak přemýšlím o tom. Vypadalo
1: ale
0: to fakt cool.
1: Je to v trendu,
0: Veru
1: prostě,
0: a Vedu ví.
1: Je to v trendu, kdyby vám vadilo, že vám z toho lezou prostě nějaký části těla, můžete si potorat třeba jiný v oblečení.
0: Nepočkej, musíš víc zašněrovat, víc utáhnout.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: February, předtím tu velu I'm Your Girl Right. Tak Terezo, to je přesně na nás, ne? No. My jsme byli vaše holky pro úterní vysílání Rain Tereza vysílání.
1: Teďka bude vaší holkou pro další vysílání Jarda Petřík, takže doufám, že si to hezky užijete společně. Taky vás čeká třeba ohlídnutí se za aktuálníma Boys anebo za Hergotem, takže kdybyste chtěli třeba načerpat nějakou inspiraci a vyslechnout si, co se nám tady urodilo na našem kanálu a na naší stanici, tak určitě můžete. No a s Jardou se můžete zase dál podívat do vysílání až do 15. hodiny, kdy na vás čeká Vojta Záhora, a takže tady určitě
0: tak
1: nebudete sami.
0: Krásný úterý, já myslím, že tu naší snad dobře nastavenou energii sluníčkovou taky kluci vezmou dál do výšin,
1: já
0: dál
1: myslím,
0: do dálek,
1: já myslím, že
0: dál
1: jo,
0: do éteru.
1: Ať už vás dneska čeká cokoliv, doufám, že to bude příjemný. Počasí zatím vypadá dobře. Samozřejmě sprchnout může, máme prostě jako červen, že jo, takže cokoliv
0: se
1: může
0: stát. Přece bylo to takový letní vysílání, takže my vám přejeme letní vibe na dnešek a do dalších dní.
1: Letní vibe a posíláme taky víkenda pro případ, že nesouhlasíte s tím, že dneska je úterý, tak si můžete zamyslet nad tím, jestli už třeba taky nemáte takový mentální víkend.
0: Takže čau.
2: Radio Wave.
3: Děláme vlny.
4: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar. Mediálním partnerem je Radio Wave.
5: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pot. Na rádiu Wave. Poslouchej Pot každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pot, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

No, solidní vypalovačka hned takhle po 11. Nina Girachi a song pojmenovaný All I Am. Ještě předtím vás do Los Angeles vzala San Vincent. No a za chvilinku vás vezmou Overmono za svou novou deskou, kterou vydají v půlce léta, a ze které si budeme hrát singlovku pojmenovanou Lock Up. Jinak tohle britské elektronické duo můžete taky vidět letos v Brně na festivalu Popmese. Skoro okolností přesně ten víkend, kdy ta samotná deska s názvem Pure Devotion bude vycházet, tedy 7. srpna. Od mikrofonu vás ze studia po Saracha Tereze zdraví Jarda Petřík. Jak už jsem zmiňoval, máme krátce po 11. neboli před námi společné 4 hodinky. Tedy minimálně já tady budu, doufám, že vy na těch druhých stranách taky. A jestli jo, tak vězte, že vás čeká samozřejmě muzika. Taky ukázka třeba z nejnovějších Boys, Hergotu nebo dalšího dílu série Buchty o Bibli. Taky spousta kulturních tipů. No a kromě zmiňovaných Overmono, které vám pustím do uší už v zápětí, v téhle hodince, to znamená v té poslední dopolední do 12. třeba taky ještě George Clinton, FKA Twigs, Action Bronson, anebo letos s Monikou.

0: Rohony a taky Tokyo Drift, tohle byla jejich spolupráce u Roháče. A než vám do uší poputují MS Gloom nebo třeba George Clinton, tak bych vás rád upozornil, že máme novou audioknihu na našem webu a taky v aplikaci Můj rozhlas. Můžete počínaje včerejškem poslouchat dílo pojmenované Na zemi jsme na okamžik nádherní. Napsal ho Ocean Wong a vypravěč autobiografického románu píše dopis v matce, která si ho nikdy nepřečte, protože neumí číst. Vypráví taky o rodinném traumatu z války ve Vietnamu, o dospívání ve státech a také zatíženém chudobou a rasismem, ale taky o první velké lásce. Tuhle audioknihu můžete poslouchat do 26. července a teď si vyslechněte ukázku.
1: Začnu znova. Mami, píšu, abych ti byl na blízku, přestože s každým slovem, které napíšu, se ti vzdaluju. Píšu, abych se vrátil v čase na benzinku ve Virginii, kde si s hrůzou zírala na vycpaného jelena zavěšeného u záchodu nad automatem napití a stín jeho paroží ti padal na tvář. V autě si pak nepřestávala vrtět hlavou. Nechápu, co je to napadlo. To nevidí, že je to mrtvola? Mrtvoly se mají odklidit a ne takhle navždycky zůstat trčet. Vzpomínám na toho jelena. Jak si zírala do těch jeho černých skleněných očí a viděla v nich svůj odraz, celé svoje tělo pokřivené tím mrtvým zrcadlem. Tebou neotřásl ani tak bizarní pohled na zavěšenou zvířecí hlavu, ale skutečnost, že vycpaněna představovala stělesněnou smrt, která nekončí. Smrt, která neustále umírá, zatímco kolem ní procházíme, když si jdeme ulevit. Píšu, protože mě učili, že nemám nikdy začínat větu slovem protože. Já se ale nesnažil napsat větu. Snažil jsem se dostat na svobodu. Protože svoboda není nic jiného než vzdálenost mezi lovcem a jeho kořistí.
2: Audioknihy Rádia Wave. All you can cheese. Poslouchej na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas. Audio

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Pár minut zpátky jsem vás zval na poslech naší nové audioknihy a u literárního tématu vlastně ještě zůstaneme i v následujících minutách. Zároveň se ale vůbec nebudeme odvracet od muziky. Se mnou ve studiu už náš zprávař Jirka Klečka. Ahoj Jirko.
1: Ahoj.
0: Budeme se bavit o britské popové hvězdě Dua Lipa, která kromě toho, že je samozřejmě hudebnicí, ostatně my si hrajeme hned několik songů a taky jeden si v zápětí za pár minut i pustíme, tak se také čím dál tím více stává populárnější literární kritičkou. A to díky tomu, že má vlastní knižní podcast, ve kterém zpovídá spisovatele. No a trend slavných lidí, kteří doporučují knihy, se v posledních letech hodně rozrostl. Tak prozrať, která hvězda ještě doporučuje literaturu?
1: Tak čtenáře oslovuje například herečka a producentka Reese Witherspoon a herečka a podnikatelka Gwyneth Paltrow. Měla knižní klub jako součást své lifestyleové značky Goop o zločinu a trestu. Gwyneth Paltrow prohlásila, že je to jedna ze jejich nejoblíbenějších románů všech dob. No, na jednu stranu to sice působí zvláštně, nablízkané a výdělečné hvězdy dříve propagovaly nablízkané a výdělečné věci. Dua Lipa se objevuje také v reklamách na kávové značky. Witherspoon byla ve značkách kosmetiky a Goop svého času prodával produkty, kterým se říkalo takzvaná vaginální vajíčka, což se sice těžko vysvětluje, ale lze s jistotou říct, že se o tom v knihách Fyodora Dostojevského zrovna nedočtete, jak píše například britský ekonomist.
0: Každopádně to, že slavní lidé doporučují knihy právě a la Dua Lipa, tak to asi není úplně novinka, ne?
1: To ne, knižní kluby slavných jsou populární už téměř 100 let, a to z dobrého důvodu, řeší totiž spoustu literárních problémů. Vydavatelé je milují, protože pomáhají prodávat knihy a jednoduše určují, po jakých titulech čtenáři sahají. Z doporučených knih se sestávají bestsellery často během několika dní. No a někteří intelektuálové knižní kluby a všeokolní hluboce nesnášejí. To bylo, řekněme, populární nesnášet tyto knižní kluby zhruba už od 20. let 20. století, kdy byly obviňováni z toho, že propagují nesprávný druh knih, teda ty druhořadé prostřednictvím nesprávných lidí, prostředníků, no a nesprávnému druhu čtenářů, tedy střednímu proudu. No to snobismus má podle expertů velmi dlouhou tradici. No a na závěr, knižní kluby jsou tedy tak trochu paradoxní, míra čtenosti všude na světě prudce klestá, přesto existují podcasty o čtení a různé kampaně na jeho podporu. Veřejnost jakoby nebyla schopná začít číst a zároveň o tom nedokázala přestat mluvit.
0: Detaily na našem webu v sekci Wave News a zmiňovanou Dua Lipu si v zápětí pustíme song Break My Heart. Jirko, díky, hezký úterý.
1: Díky, naslyšenou.
2: Nenechte si ujít v České televizi. Večer, kdy zpívá celá aréna. S výjimečnými hudebními hosty a strhující atmosférou od první písně.
3: A tady vidím kluka, který má cedulku, chci si zahrát jahodu.
2: Miraj v O2 aréně. V pátek večer na ČT Art a v TV vysílání.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Ve 11:15 pro vás mám výstavní tipy. První pozvánkou zamíříme do brněnské galerie Off Format, kde si můžete prohlédnout prokletou truhlu ateliéru duchů, který v současnosti pracuje právě s motivem truhly a ptá se, který z objektů na výstavě je ve skutečnosti mimik. Dále zde interpretuje narrativ magické rudy, jejíž zvýšená koncentrace na jednom místě může splnit nevyřčená přání, touhy a sny. Ale jakmile se kapacita rudy vyčerpá, přání se splní. Instalace Rudné hroudy je srdcem výstavy, která zároveň představí průřez duchařským kolektivem ve vztahu k dlouhodobé spolupráci s ateliérem herních médií FAVU VUT. Ateliér duchů a prokletá truhla k vidění v brněnské galerii Off Format. Z jihomoravské metropole pokračujeme do Prahy. Obecní dům, tam stále probíhá výstava Divine Stories uznávaného malíře a taky bývalého padělatele Wolfganga Betračiho, který představuje své umění a tvorbu poprvé v Praze, a to právě v obecním domě. Výstava s názvem Divine Stories je k vidění, přečeno je na ní k vidění více než 90 originálních obrazů a soch zhruba z let 2010 až 2026. Beltrači vědomě navazuje na dědictví starých mistrů, které dlouhodobě studoval a, jak je známo z jeho kontroverzní minulosti, i mistrovsky napodoboval. Tentokrát ale vystupuje z role imitátora a předkládá vlastní interpretace. Výstava tak nabízí jedinečnou příležitost se tvorbou tohoto umělce nejenom seznámit, ale také ocenit její krásu a aktuálnost. Druhá pozvánka v Praze míří do Meat Factory, kde můžete navštívit a projít si Deep House, stejnojmenou výstavu a taky rozsáhlou realizaci polského umělce Cezary Poniatowskiego. Galerie se v čase zastaveném na Doomsday Clock několik minut po půlnoci proměňuje v hodně surreálně přízračný byt, opuštěný svými původními obyvateli, které nahradili hmyzí objekty, pohrávající si s věcmi jako děti, anebo třeba plynové ohřívače, které prozařují teplo a Cezaryho nástěnné reliefy z posledních let doplňují prostorovými scénami jako pomyslné relikviáře. Výsledkem je fantaskně spekulativní scenérie, která místo temné vize apokalypsy ukazuje podivně uklidňující a tichou verzi možné budoucí odplaty přírody. Poniatowski vytváří zmíněné reliéfy a objekty ze starých koberců, také z izolačních pěn typických pro panelákové byty východního bloku, které v mnoha z nich přežívají dodnes. Deep House Cezary Poniatowskiego je k vidění v Meat Factory.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Yeah.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Za náma Anky a teď už zase trocha kytar, a to v podání kapely Omni a songu Forever Beginner. Potom krásná slovenština díky letu s Monikou a songu Asi mamáš. No a těsně před 12. stihneme i Agnes se songem 24 Hours.

Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

Jestli se dneska v odpoledních a večerních hodinách budete pohybovat po Českých Budějovicích, předpokládám, že neminete Majáles, který tam pokračuje tenhle týden, a aktuálně dneska si tam můžete užít i část programu a lidí tady od nás z Rádia Wave. Krátce po čtvrté to bude Starter naživo a zároveň v podobném čase taky Podhoubí. No a pokud máte rádi maržary, tak vězte, že ta se dneska na budějovickém Majálese představí pár minut před 20:00 večerní. Kompletní program nejenom dnešního dne, ale i těch příštích hledejte na webovkách budějovický-majales.cz/lineup. No a když už jsem zmiňoval, že tam dneska v Budějovicích na Majálesu můžete potkat i někoho od nás z Rádia Wave, tak to samozřejmě nebude zdaleka poslední možnost v nadcházejících dnech a týdnech. Třeba už 6. června najdete naši scénu taky na festivalu Kamenice, kde vystoupí třeba Cringe Prince nebo Matyášovi kamarádi a živě se tam představí Starter a Podhoubí, tedy podobně jako dneska na budějovickém Majálesu. No a v dalších dnech, v těch červencových, tak nějak tradičně v Karlových Varech samozřejmě nemůžou chybět Čelisti, ale představíme se i na festivalu Colors of Ostrava, a to prostřednictvím Buchet, které se živě podívají do auly Gong 17. července. No a zapojíme se tak nějak tradičně i do letní podcastové scény v Praze, kde si budete moct v Trojském pivovaru užít naživo 14. července Casablanku, 23. Quest a 6. srpna Chudáčky. Daleko víc tipů na to, kde nás během letních týdnů a měsíců potkat, najdete shrnuté na našem webu wave.cz, anebo samozřejmě sledujte taky naše sociální sítě. Před námi už novinkový Rostam Batmangli, zrychlené smyčce na songu Hardy ve spolupráci se zpěvačkou Clairou. No a studiové album pojmenované American Stories už je nějaký ten pátek venku, takže případně můžete poslechnout celé, pokud vás tahle jedna z našich aktuálních novinek v playlistu zaujala. No a do 13. třeba taky Rush Davis a Kingdom, Blade s novinkou Blondie, Annabelle, anebo Sampa the Great.

0: Jestli jste ještě neslyšeli nejnovější Boys, tak vězte, že hostem té aktuální epizody byl tentokrát sportovní reportér, moderátor a taky komentátor Martin Minha. S Krištofem Šimkem si povídali o tom, jak se Martinovi daří kloubit soukromý život s prací novináře a došlo samozřejmě i na spoustu jiných témat. Celý díl logicky opět na našem webu wave.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas nebo ve vašich oblíbených podcastových platformách. Ukázku pro vás mám připravenou ve vysílání právě teď.
1: Víš co, dvakrát jsem v téhle sezóně použil tohle, co říkáš, jako záchranu brzdu a nebyl to pokec s kámošema, ale byla to touha být sám vlastně. Mm-hmm. A dvakrát jsem fakt poprosil téhle sezóně ženu, říkám, hele, nevadí ti, když půjdu na masáž a pak do kina, a udělal jsem to a bylo to jako skvělý. Ale bylo to fakt už opravdu to období, naposledy to bylo 3 týdny zpátky, kdy fakt vrcholila ta sezóna, kdy jsem cítil, že to potřebuju, prostě, že už toho fotbalu bylo jako moc. Jo, já vždycky říkám, jako nemůžeš jíst každý den ty nejlepší hranolky s tím nejlepším steakem, rozumíš? Nebo to,

O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Zhudebněná 20-dolarovka od Boy Genius za námi a o půl jedné pozvánka na poslech ještě více kytar a také na rozhovor, protože dneska o 9 hodin večer v Modelářích to bude hlavně o postrokových Pelikan, kteří se po letech vrátili do Prahy. Třeba Lukáš Grigar z Questu na tenhle koncert vyrazil a dokonce si koupil krásný nový triko. No a kromě Pelikan vystoupili v Meat Factory, mám ten pocit, taky Russian Circles. Modeláři si po zvukové zkoušce půjčili kytaristu Lorana, aby s ním natočili rozhovor proložený jeho oblíbenou hudbou. No a výsledkem je extrémně milé a zajímavé povídání zdaleka nejen o hudbě, které můžete poslouchat ve vysílání Rádia Wave dneska v Modelářích, jak jste zvyklí v čase mezi 9 a 10 večerní.
1: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
3: Vypravte se na exkurzi do temnoty. Společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
1: na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Ještě než za chvilku zamíříme do Švédska za raperem Bladem a ukázkou z jeho nové desky Sulfur Surfer, která vyšla na konci května, tak pro vás mám dva divadelní tipy. První pozvánka míří do divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, kde je dneska od 7 hodin večera na programu skeptická komedie s názvem Jakub a jeho pán. Svou humornou hrou vzdal Milan Kundera poctu jedné z největších rozkoší, a to rozkoši z vyprávění. Putování plebejského sluhy Jakuba a jeho pána pěšky a bez koní přináší publiku milostné dovádění, intriky a taky příběh jednoho velkého přátelství. Dneska na prknech divadla Josefa Kajetána Tyla od 7 hodin večer. A Studio Rubín, to už jsme samozřejmě z Plzni v Praze. Pokud máte plán B, tak dneska si ho můžete navíc ještě užít v divadelní podobě od 7:30. Od 7:30 večer jedná se o inscenaci, kterou se prý prosmějete od začátku do konce. Představení o útěkářství, snech a vizích, které člověku denně běží hlavou a nutní přehodnocovat naše plány A. Plán B dneska od 7:30 v A studiu Rubín.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Listen up. There is no before, there

Mikey is the last sword, debutové album projektu Media Service, za kterým stojí DJ Emma a Mark Junior. Vy jste poslouchali song pojmenovaný FaceTime. Jinak na zvuku téhle desky mají svou porci paráce, taky Bols Lope nebo třeba Arty. Pár minut před úterní 13. před námi spolupráce Honey a Pink Sweats s názvem What Would You Do? A těsně před celou se obloukem vrátíme ještě jednou na domácí scénu, a to za zpěvačkou Annabelle a jejím songem Flowers on My Eyes.

0: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelisti.
2: Každý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu Wave.
0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Oh boy.

0: cosita para regalarte. La noche más loca yo quiero tocarte. Tengo una cosita para regalarte.
1: Producent Sega Bodega, no a ta španělština, tak tu měla na svědomí reggaetonová diva Lara Fernández Castrejo, která si přezdívá Jude Line. Spolupráce pojmenovaná Piky za námi a před námi zase pro změnu jeden feat z domácí scény, Florbal Amar Junior, neboli vokalista a zpěvák a vlastně hlavní postava kapely Dukla, bý frontman, který si na solové scéně přezdívá právě Florbal, a společně s ním polovina projektu Media Service, který jsme si hráli v minulé hodince, který si zase na solové dráze říká Mar Junior. Společně dali dohromady song Druhá liga, ten je už pár dnů jednou z našich květnových novinek v playlistu. No a do 14. třeba taky Miss Petty, Hugo Tox, aby jsme zůstali u domácí scény, nebo Beata. A co se týče novinek, tak pro vás budu mít například Salem. Taky pro vás budu mít pozvánku na poslech nejnovějšího Hergotu a určitě stihneme i nějaké ty další kulturní typy.

0: Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Rádio Wave.

0: Gimme the light. No, venku je světla aktuálně dost, každopádně tohle byly Lil Yachty a Southside na rádiu Wave, kde už před námi ukázka z nejnovějšího Hergotu, který jste v premiéře samozřejmě mohli v našem vysílání slyšet v neděli v podvečer. A pokud jste už tak učinili, tak víte, že byl tak trošku na divadelní téma, protože do studia Hergotu přišla Kristýna Nebeská. Ta je součástí nejmladší divadelní generace, ale už v raném věku má za sebou několik inscenovaných scénářů. Její hry se nevyhýbají tématům smrti a lidské konečnosti, takže logicky v Hergotu došlo na její tvorbu, ale třeba i na vztah s rodiči a na generační přenos víry. Kristýna se totiž považuje za věřící hlavně díky své mamince, herečce Lucii Trmíkové, která o své konverzi taky v Hergotu mluvila. Celý díl právě s Kristýnou Nebeskou najdete na našem webu wave.cz i v podcastových aplikacích. A teď si poslechněte krátkou ukázku.
1: Když jsme ještě zmiňovali tu Bibli, tak mě napadlo, jestli by tě lákalo právě zpracovat nějaký divadlo na nějakým třeba příběhu z Bible, nebo jestli tě láká i tahle kniha knih.
2: No ty jo, to asi...
3: No třeba Job, a to je pořádná deka, to by docela dobře zapadlo do těch témat.
1: A já myslím, že dokonce Job se objevuje v anotaci k té utěšitelce, je to možný, že tam něco
2: tak je tam to,
1: na něj navazuje?
2: Ty jo, to si nemyslím, ale jako nějak to by to dávalo teoretický smysl, protože tam je právě...
1: Já myslím, že jsem to někde četla, teď se nejsem jistá, v který té hře, ale...
2: Jo, a to je téma toho utrpení nekonečného vlastně, který padá na člověka a který on ten hlavní hrdina, ta utěšitelka, nese vlastně na svých bedrech, tak to nějak dává si smysl, no. Jo, ale spíš bych řekla, že jsou to vždycky, že z té Bible jsou to vždycky takový jako inspirace, které se pak navazují právě už na nějakou třeba konkrétní látku. Ale zatím mě jako nenapadlo dělat nic přímo konkrétního, že zatím je to asi moc velký sousto. A ještě bych vlastně zmínila jeden takový projekt, který jsme dělali, který vlastně nějak s tou mojí duchovností osobně souvisí. A to byl takový text, prostě, který jsme psali pro studentku Jamu v Brně pro Monodrama, a bylo to na základě osudu Etty Hillesum, což je prostě taková osoba, kterou jsem se pak kvůli tomu zabývala a myslím si, že která mě jako hodně ovlivnila v mém přemýšlení o spiritualitě a fakt no nějak si na ní často vzpomínám.
3: A kdo to byl?
2: No, to byla právě židovská tak spisovatelka, já bych až řekla tyjo teoložka, ale to je můj laický názor. A právě, že jako pro mě to bylo neuvěřitelné setkání s tím, jak někdo může prožívat utrpení a fakt jako zažít peklo druhé světové války a přitom mít úplně opačnou reakci, než je vlastně ta většinová, jako toho, že máte pocit, že vám úplně spadly iluze a že vlastně pokud jako Bůh je schopen dopouštět takový utrpení, takže vlastně nemůže existovat nebo nemůže mít vlastně tady žádnou moc jako absolutně a taková jako ztráta víry, tak ona naopak vlastně čím blíž tomu utrpení byla, tak tím blíž se cítila Bohu a jednou formulovala takovou jako myšlenku, která se mi drží v hlavě, že ona vlastně říkala, ten Bůh je malej, on je strašně maličkej v porovnání s tím světem a s těma lidma zlýma a on je prostě hrozně malej a já mu musím pomáhat. On potřebuje pomoc. Ne, že já budu chodit a říkat a prosit o pomoc, ale já se budu snažit svým životem jemu pomáhat. No. Takže to nějak ve mně hrozně silně rezonuje taky, no.
4: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Mám tady pro vás 5 koncertních tipů pro Prahu na dnešní večer a začnu jedním, na který bych vyrazil já sám, jakkoliv dneska bohužel nemůžu. Je to do pražského Punkta, kde se po 8 hodině večerní představí hodně zajímavé seskupení The Dwarves of East Aguza. Jehož členové pocházejí z Egypta, Kanady i Spojených států a jejich zvuk je hodně specifický tím, že fúzují krautrock, arabské vlivy, ale taky free jazz a samozřejmě i egyptskou hudbu šáby. Jak to zní, se můžete na vlastní oči a uši přesvědčit dneska v Punktu po 8 hodině večerní The Dwarves of East Aguza. Vypadá to, že pršet dneska večer nebude, takže přístav 186.00 hlásí program v podobě Lenky Zbořilové, vystupující pod pseudonymem Pivoňka, a představí se taky projekt I s tebou, což je pražská skvadra, která hraje něco mezi alternativním popem a bedroom trapem. Začátek přístavu je 7 večer. Do Krosu můžete vyrazit na benefiční koncert Hlas pro Palestinu, jehož název říká vše podstatné, začíná se o 6:30 a vystoupí mimo jiné Květa, Blaho, Ganifim a nebo Tukan, co se týče slam poetry. Výtěžek koncertu bude na podporu konkrétních rodin v Gaze. Jejich životy drtí dlouhodobá vojenská okupace a taky bombardování a útoky izraelské armády. V Krosu dneska benefiční koncert Hlas pro Palestinu začíná o 6:30. Do Kafe v lese můžete zajít na britskou zpěvačku a skladatelku Lucy Hopkins, která si přezdívá Lucaint a ve své tvorbě propojuje jemnost jazzu s moderním popem i soulem. Dneska od 7:30 Lucaint v Kafe v lese. A na závěr jedna hardcore punková pozvánka do Eternie na Smíchově. Od 6 hodin večer se představí američtí Generation Decline a taky Spots nebo Mark Renton a Thalidomide. Jedná se o benefiční koncert pro podporu Aceho z kapely Ebruch, který byl 1. května po AFAFestu brutálně napaden neonacisty. Hardcore punk, fastcore i power violence dneska od 6 večer v Eternii.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na Rádiu Wave.
3: Huckleberry Hypno 808.

Beata na víno. Máme krátce před 3:15 v úterním on airu na Waveu a po téhle intimní a křehké baladě budeme pokračovat zase o něco intenzivněji a energičtěji. Před náma je novinka od elektronické dvojice Salem, která vydala docela opulentní nahrávku čítající více jak 30 tracků. Není to regulární řadové album, dalo by se říct, ale spíš tak nějak sesbíraný jednak archivní materiál a druhak i nějaké ty nové tracky. Jedním z nich je i věc pojmenovaná Red Dragon, která vlastně dala název i celé téhle kompilaci, dá se říct, tak tu vám zápětí pustím. No a v nejbližších minutách taky třeba Mat 213, se kterým si budete moct zašumět, anebo TB of G se songem Code 45.

0: Mat 2 na 3, trocha té španělštiny míchaná s češtinou v songu pojmenovaném Šumí a také v tom prostoru, kde ze slunce je hráz. 13 hodin a 50 minut, úterní On Air na Waveu pokračuje, před námi docela Doura Jar, taky posthudba a nebo třeba Girl Ray.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: tak asi, na nic nehraj si.
1: Blue Andy a jejich Zeitgeist a hned po 14. taky Turnstile se songem Seeing Stars. Pokud chcete jít pozorovat hvězdy, tak samozřejmě vyrazit můžete. Myslím, že v následujících dnech k tomu ale nebudete mít zas až tak ideální podmínky, protože by mělo být oblačno a případně deštivo, anebo si to nechte tradičně na srpen, kdy padají perzeidy a je to daleko větší paráda a scenérie. Každopádně od pozorování hvězd zpátky na zem před námi teď Ear, americká dvojice s novinkou pojmenovanou N plus Ultra, taky Doučí se songem Catfish a v téhle hodince třeba i Holy Motors, Kate Tempest a nebo Dušan Vlk s Fakkultem. Taky pro vás budu mít ukázku z aktuálního dílu série Buchty o Bibli a ještě stihneme v téhle hodince určitě i nějaké ty filmové tipy.
2: Are you videoing me right now?

0: To je nějakého smíchu. Ježíš byl agent provokatér a proto se stal obětí justiční vraždy. Asi už tušíte, že vás budu zvát na poslech nového dílu speciály Buchty o Bibli, ve kterém se tentokrát Ivana Zuzana a farář Petr Wagner, kterého velmi dobře znáte i z našeho Hergotu, zanořili do storky o Ježíšově pozemském zániku a následném takzvaně velikonočním zmrtvých vstání. Poslechněte si buchty o Bibli, které pojednávají o Ježíšově smrti, 30 stříbrných, poslední večeři a taky odvalení jednoho kamene. Tady je ukázka a celý díl na Wave.cz, na audioportále Můj rozhlas, a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
1: Spoustu lidí může provokovat, že mají křesťané nějaký divný kink na to utrpení prostě. A že zrovna ten moment toho ukřižovaného Ježíše je v každém druhém kostele, co oni furt s tou bolestí a s tou krví a s tím utrpením mají. Furt, a jestli to není takový trošku úchylný, což je podle mě dost legit poznámka k celý té věci.
2: To je hezký, že začínáš nějakou legit poznámkou, ale já jsem se ptala, proč byl Ježíš ukřižován? Ale na to si neodpověděl.
1: No, to se k tomu se právě dostávám. Vzhledem k tomu, že je to všude, tak na to odpovědět nějak musím. Ano. Kdybych měl nějakou nejstručnější odpověď na úvod, tak by to bylo, že Ježíš se stal obětí justiční vraždy nebo nespravedlivého soudního procesu, na kterým se podíleli jeho náboženští odpůrci a spojili se pro tu chvíli taky s tou okupační státní mocí, protože ho potřebovali prostě odstranit. A takhle blbě skončila jeho kariéra, když to tak řeknu.
3: Tak to zřekl hezky, ale vrať to zase někam na podlahu nebo i pod ničím. On ty své souputníky tak iritoval. Odpůrce. No. Čím iritoval své odpůrce?
2: Teď my jsme si v předchozím dílu vysvětlovali, co teda Ježíš dělal. Dělal ty zázraky a tak dál. Předtím byl tesařem. No a najednou je ukřižovaný. Tak
1: a z toho už můžeme, z toho, co jsme si doposud řekli, už můžeme trošku vytušit, že byl Ježíš trnem v oku spoustě lidí.
2: Trnová koruna v oku spoustě
1: přesně,
2: lidí.
1: Ano, přesně tak, protože to, co dělal, možná ty divy a zázraky a pomáhání lidem, by ještě samo o sobě tolik neprovokovalo, jako ta kombinace s tím, co říkal a co o sobě naznačoval nebo o sobě říkal a jak komentoval svatou náboženskou tradici, ke který přistupoval Ježíš vždycky dost originálně a dost dekonstrukčním způsobem s ní nakládal. A právě ta kombinace toho, co říkal a toho, co dělal, byla pro spoustu lidí naprosto nesnesitelná. Zvláště pro ty konzervativní ochrance tradičních náboženských hodnot a starých pořádků, protože se jim zdálo, že někdo, kdo takhle strašně provokuje tím myšlením, přece zároveň nemůže dělat ty vrcholné zázraky, které nejdou okecat.
4: Buchty. Buchty o Bibli. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a farář Petr Wagner rozebírají nejznámější příběhy a postavy z Bible.
5: Buchty.
4: Co se dělo v ráji? Nosil Ježíš Kristusky? A proč Bůh není rodu mužského? Všechno se dozvíte. Buchty o Bibli. Poslouchej na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. It's a pretty whole time.

0: Jestli jste doobědvali a už přemýšlíte, co bude dobrého k večeři, tak máte možná problém. Přesně tomuhle tématu se bude věnovat dnešní nádech ve vysílání Rádia Wave od 7 hodin večer. A to konkrétně pojmu food noise, což označuje stav, kdy se pro člověka jídlo stává středobodem jeho dne a velká část myšlenek se točí kolem toho, kdy bude jíst, co bude jíst, anebo jestli může zrovna jíst. Udává se, že je v pořádku, pokud jídlo tvoří nějakých 20 až 30% našeho přemýšlení, ale jakmile to překročí 70, je to prý už docela varovný vykřičník. Alespoň to zmiňuje v nejnovějším nádechu klinická nutriční terapeutka Markéta Gajdošová, která mimo jiné mluvila i o tom, jak s tím souvisí restrikce ve stravování nebo třeba emoční regulace a jak člověk rozliší emoční a fyzický hlad. Nádech na téma food noise poslouchejte dneska od 7 hodin večer.
1: Vyvětrej si hlavu. Poslouchej nádech na rádiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: OK, Tempest, která mi osobně zněla jako Pet Shop Boys, tady teď pro vás mám pár filmových tipů. Začneme v Brně. Kino Lucerna dneska od 18 hodin promítá snímek Mosty a V2015 Zlatou vařečku. Do kina Šumava v Klatovech můžete zajít na film Neboj, dýchej, čaruj. Začíná v 8 večer. Litoměřické kino Máj dneska v 17.30 promítá Posedlost, horor, na který se taky hodlám rozhodně do kina vypravit, a v 19.30 je potom na programu film Hranice věrnosti. No a z Prahy vybírám kino Lucerna, v 15.30 si tam můžete užít drama s velkým D a v 18 hodin další jeden z aktuálních hororů v českých kinech, snímek Backrooms, který má základy více jak 10 let zpátky na YouTube jednoho, řekněme, náctiletého fanouška liminálních prostor.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Já jsem si fest pustil, bydal jsem taky, že další den, ale si ho určitě pustím, aspoň raz, toto mě baví.

0: Hyperpop tentokrát pro změnu z Kanady, K-Mo a vypalovačka pojmenovaná All Talk. My teď budeme taky chvilku mluvit na rádiu Wave, protože se aktuálně střídáme za Mikem pár minut před třetí. Je to tak? Už jste asi poznali. Vojta Záhora, ahoj Vojto.
1: Čau Jardo.
0: Který tady s váma dneska bude od 3 do 6 a který určitě přichází s dobrou náladou, usmívá se. Takže...
1: No samozřejmě, já vždycky do našeho studia přicházím s dobrou náladou a zvlášť dneska, protože já jsem poslouchal tvojí směnu, Jaro, a musím říct, že dneska si hrál opravdu tak akorát pro mě. Bylo tam spoustu tracků, u kterých jsem si přál, abych si je mohl já dnes odpoledne zahrát, ale ty už jsi mě všechny vyplýtval.
0: Tak to jsou samozřejmě props hudební redakci především. Já jsem do toho tentokrát sahal úplně minimálně. Každopádně nebudem se bavit jenom o muzice. V tvém programu na mě kouká Podhoubí. O čem dneska bude?
1: Dneska bude o dokumentárních filmech, o tom, proč se v Česku vlastně vůbec dokumentární filmy o přírodě a o environmentálních tématech vůbec netočí. Já si třeba Poslední planetu pamatuju, takový ten známý český dokument Planeta Česko. Viděl jsi ho, Jaro?
0: Neviděl,
1: ale to už je strašně let dávno a to je takový poslední dokument, který opravdu zarezonoval u nás. Tak ne o tomhle filmu, ale o environmentálních dokumentech a taky o investigativní práci, která za těmihle dokumenty stojí, bude dnešní Podhoubí od 17:30.
0: A to navíc s člověkem, který ví, o čem mluví. Kateřina Fialová je sama dokumentaristkou a také stojí za pořadem Nedej se. Tak si užijte odpoledne s Vojtou a já se na vás těším zase brzy. Mějte
1: tak
0: se krásně. Čau.
2: Věrozvěsti Cyril a Metoděj přinesli do našich krajů knihu. Jak jinak oslavit jejich svátek, než na knižním jarmarku?
3: Je v červnu. Cyril a Metoděj, jasně. A Jan Hus se asi narodil kdy na Ježíška, vidíte.
2: Knižní jarmark Knihex. 16. ročník 5. a 6. června v zahradě Muzea literatury Peleova 22. Více informací na knihex.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radio Wave.
3: A pomlázka asi je, když padá listy, vidíte.
4: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: On Air s Vojtěchem Záhorou.

ztratila, našla jen otázky. Smyslel jsem, že když jít bez lásky, na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že když jít bez lásky.

0: bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky.
1: Tohle byl Petr Muk pro Generaci Z, hudebník zvaný Petrovský a jeho písnička Sen o andělských křídlech. A vy slyšíte správně, ve studiu Rádia Wave proběhlo střídání mikrofonů. S vámi je tu teď Vojtěch Záhora a já pro vás budu v našem studiu vysílat a mluvit do dnešní 18. hodiny. Máme před sebou tedy 3 nabité hodiny plné písniček a zajímavého obsahu. A vy se můžete těšit třeba v závěru mé směny, jak jsem říkal, na Podhoubí, o environmentální dokument. O investigativě právě v environmentálních vědách. A taky si budeme povídat třeba o blížící se nové desce amerického hudebníka a rapera Mickeyho Blanka, kterého možná znáte, možná ne, ale dneska se o něm dozvíte ještě trochu víc. Ale před námi je teď v playlistu už švédská zpěvačka Tove Lo, ta chystá na září novou desku. Bude se jmenovat Estrus, má to být taková syrová deska, která zachycuje takovou dualitu, která se v mě Tove Lo a pere. Zároveň je to něco, co by si přálo dělat její mysl, ale zase něco druhého, co by chtělo dělat její samotné tělo. Tahle ta deska prý nenabízí žádné rady, ale hodně pocitů a takových, nebo hodně pocitů a emocí, se kterými se vy sami možná stotožníte. Tu desku samotnou a předvoji oznamuje písnička I'm Your Girl, Right? Kterou už nějaký ten pátek můžete slyšet v našem playlistu. Já si tuhletu písničku neskutečně užívám a myslím si, že má skvělou melodii takhle pro začínající léto. Tak jsem jenom rád, že tak i začíná moje odpolední směna. Je úterý 2. června. Přeju vám krásné úterní odpoledne ve společnosti Rádia Wave a taky příjemný poslech.

0: Za touhle klidnou kytarovkou stály Yacht Club a taky Spill Tap a jmenovala se Loreen. No a my si teď společně poslechneme ukázku z našeho nejnovějšího podcastu Fasády. Ta bude o veřejných záchodcích, u kterých věřím, že každý z nás má nějaký nepříjemný zážitek. Každopádně možná se budete divit, že veřejný záchod každých 5 minut chůze, tak to je ideál, kterému se alespoň město Praha chce přiblížit prostřednictvím své nové koncepce Institutu plánování a rozvoje. Proto si Alena Harciníková pozvala do Fasád architekta a autora této nové koncepce Vojtěcha Lucemburga. Společně si povídali o tom, jak by taková ideální toaleta měla vypadat a kde by se tak třeba mohla nacházet. Celý díl Fasád už teď najdete na webu Rádia Wave a samozřejmě ve všech podcastových aplikacích a tady je ta krátká slíbená ukázka.
1: Při přípravě na tohle téma jsem si taky vzpomněla na film Perfect Days. Neviděl jste ho? No tak já vám řeknu hlavní plot. V něm hlavní hrdina čistí veřejné toalety v Tokiu.
2: To ve mnou.
1: A to jsou docela architektonicky krásné, promyšlené prostory. V tom filmu působí ta toaleta skoro jako nějaká kulturní instituce. Ještě je to s krásnými záběry a teda nádhernou hudbou. Víc prozrazovat nemusím, ať se na to můžete ještě podívat. Je vůbec možnost, že se budeme někdy na ty veřejné toalety v Česku dívat podobně, protože mi přijde, že já, když jsem se na ten film koukala, tak jsem si říkala, wow, tyjo, i toaleta vlastně může být fakt jako architektonická krása, což by mě nikdy v Česku nenapadlo.
2: My musíme asi nejdřív jako zajistit tu kapacitu tak, aby ta síť fungovala, aby to běželo vlastně tam v těch zahraničních městech, ze kterých se bereme inspirace a příklady. Ať už je to Paříž nebo třeba Berlín, tak ty veřejné toalety všechny vypadají stejně. A vy tudíž, když už jakoby vidíte ten objekt, tak víte, že je to toaleta, ani se nemusíte koukat, že je tam nějaké označení toaleta. Jedna z našich jako filozofií na IPRu je, že chceme kultivovat veřejný prostor. V veřejném prostoru v hlavním městě se v současné době nachází spousta objektů, spousta různě barevných objektů. Už se udělala velká práce v tom, aby jsme nějaké ty části těch objektů standardizovali, ať je to mobiliář nebo třeba ty zastávkové přístřežky. A my nechceme vytvářet nějaké jako wow
1: ikony.
2: Ikony prostě nějaké jako pop architektur, prostě my chceme jenom doplnit tu službu do toho stávajícího městského prostředí, vyčistit ten veřejný prostor tak, aby třeba vynikly ty existující domy, které tam jsou, aby jsme vytvořili vlastně takový jako koberec toho obýváku toho města.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na Rádiu Wave.

Britský rapper Yeet a písnička Come and Go doznívá 3 minuty před 3:30 v úterním odpoledni na Wave a řeč teď chvíli bude o antikoncepci. A ne o té ženské, jak jste si možná zprvu mysleli. A ve světě lékařství totiž momentálně probíhají nové a slibné objevy a pokroky právě na poli mužské antikoncepce. To je z toho důvodu, že antikoncepce, která je momentálně primárně spojována se ženami, také může s jejím užíváním míst spoustu vedlejších účinků a nebo třeba i větší ekonomickou zátěž, která je právě díky častějším užíváním ženami spojená právě s nimi. Proto několik slibných léků a kandidátů na mužskou antikoncepci už teď probíhá v různých nebo pokračuje v různých klinických fázích. Jedním z nejslibnějších kandidátů je třeba látka YCT529, taková nehormonální pilulka pro každodenní užívání, která potlačuje tvorbu spermií. Ta se v současné době nachází už ve střední fázi klinického testování a během několika let, pokud testování bude úspěšné, myslím tím pár jednotek let, by mohla být dostupná na trhu. Dále se objevují i jiné látky, třeba takový nehormonální hydrogel s názvem Adam, který se implementuje do chámvodu a blokuje potom průtok spermií, či hormonální gel s názvem Nest, který je aplikovaný na rameno a který potom potlačuje produkci spermií, zatímco udržuje normální hladinu testosteronu v těle. Existují pro muže samozřejmě i jiné metody prevence oplodnění. Vy už určitě znáte samozřejmě prezervativy či vasektomii. Vasektomie, což je možná docela neznámý fakt, je v dnešní době už zvratná. Každopádně spousta mužů se i v podstoupení vasektomie ostýchá a tento zákrok tady momentálně není úplně tolik využívaný. Takovou změnu by snad mohly přinést i antikoncepční jiné látky, které se momentálně testují pro muže a jejich rozbor a podrobný článek o nich najdete už teď na našem webu v sekci Wave News na wave.cz. Abychom toto vysílání trošku zase rozhýbali, pokud vám téma o mužské antikoncepci a vasektomii třeba nepřišlo dostatečně zábavné při úterním odpoledni, tak v playlistu teď trochu Boogie od skupiny Brom Hantams.

Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na rádiu Wave.

0: Zdeněk Lichnovský a písnička Apokalypsa doznívá v 15 hodin 36 minut a před námi je teď rubrika Kulturistán. Posvítíme si na české divadelní scény.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Svoji první pozvánku pro vás mám do Plzně, do divadla Josefa Kajetána Tyla. Tady totiž dnes od 19 hodin můžete zajít na inscenaci Jakub a jeho pán. Je to taková skeptická komedie, kterou vzdal Milan Kundera, humornou hrou vzdal poctu jedné z jeho nejoblíbenějších rozkoší, a to tedy s rozkoší z vyprávění. Vy budete sledovat putování plebejského sluhy Jakuba a taky jeho pána, kteří jdou pěšky a bez koní a cestou potkávají a podnikají nejrůznější milostná dovádění, také intriky a je to celý jeden velký příběh a přátelství. Od 19 hodin dnes můžete zajít do divadla Josefa Kajetána Tyla na inscenaci Jakub a jeho pán. A druhou pozvánku pro vás mám do pražského studia A Rubín. A od 19.30 tady totiž můžete jít na představení Plán B. To je o tom, jestli i vy máte Plán B. Mnozí totiž ano, může to být třeba kriminalistika nebo nakládání biohermelínu. Pro mě je to třeba kastelánství na zámku. No a tohleto představení pojednává o tom, že každý z nás má takovou druhou alternativu, ke které se uvrtne, pokud mu ten jeho plán A nevýjde. Slibují představení, u kterého se budete smát od začátku až do konce, o útěkářství, také o snech a osobních vizích. Máte-li tedy chuť zajít do divadla v Praze, tak vyražte do A studia Rubín dnes od 19.30 na představení Plán B.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

Trio Haim a písnička I Know Alone nám doznívají v 15 hodin a 50 minut a vy rozhodně samotu neznáte, protože trávíte své úterní odpoledne při poslechu Rádia Wave a také On Airu s Vojtěchem Záhorou. Zmínil jsem tedy, že za touhletou písničkou stojí Trio Haim, je to sesterské trio, členkami jsou Alana, která hraje na bicí, potom Daniel na solovou kytaru a Este na basovou kytaru. Vy pokud patříte mezi fanoušky tohohle tria, tak určitě víte, že všechny tři sestry se objevily a zahrály si ve snímku Lékořicová pizza od režiséra Paula Thomasa Andersona, který už je trošku starší, 5 let zpátky, rok 2021. Alana Haimová tam dokonce stvárnila hlavní roli, takže toho takzvaného screen timeu, tady času na obrazovce, dostala opravdu hodně. Já o tomhle filmu mluvím, protože jsem jeho obrovským fanouškem. Lékořicová pizza byla i nominovaná na nejlepší film právě v roce 2022, jakožto nebo v hlavní kategorii cen Oscaru, a Paul Thomas Anderson také za režisérský výkon. Do té doby byl Paul Thomas Anderson takovým věčným loserem, dalo by se říct, spoustu nominací, žádná výhra. To se bohužel s filmem Lékořicová pizza nezměnilo a tento rok nevyhrál Paul Thomas Anderson ani jednu sošku, ale vy samozřejmě víte, že to se změnilo letos, když si nejlepší režii a potom nejlepší film odnesl za snímek Jedna bitva za druhou. Každopádně zpátky k Lékořicové pizze, protože to je film, na který se rozhodně musíte podívat. Dost spadá do té kategorie umělců, jako je Wes Anderson nebo Todd Haynes. Tenhle ten film prozkoumává dětství, prozkoumává vyrůstání, dospívání a také první zamilování právě Alany Haim jako její hlavní femme fatale. Tedy bych doporučil film Lékořicová pizza a teď zpátky k našemu playlistu. Dokonce 15. hodiny třeba Bar Italia nebo také Anet X, Nobody Listen a jejich společný track s Taomim s názvem Stejný sny.

0: chlapci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
1: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Anet X, Nobody Listen a Taomi, jejich společný track Stejný sni, doznívá přesně v 16 hodin v úterním odpoledni na Wave.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

Sesi 009 a písnička Someone a předtím taky DJ H a Helika, tak tyhle ty dva tracky a tyhle ty dva umělci nám otevřeli playlist 16. hodiny v úterním odpoledni na rádiu Wave. Vy pořád posloucháte On Air s Vojtou Záhorou a už třeba za chvíli budete také poslouchat ukázku z našeho nejnovějšího dílu cestovatelského magazínu Casablanca. Ta bude tentokrát taková, jak bych to řekl, taková magická, taková až skoro voodoo. Vypravíme se totiž do západní Afriky, ale o tom už za chviličku. Před námi je teď písnička, kterou možná někteří z vás, nebo spíš možná některé z vás, přenese spíš do takových 90. let. Tenhle ten americký rapper se jmenuje Action Bronson a jeho track, který už tak dva týdny můžete vídat a potkávat v našem playlistu Olympic Wins Carter. Já osobně se vždycky velice cítím přenesený právě do rapu amerických 90. let, do tvorby takzvaného Notorious Biga, tedy Biggieho. Hodně mi ta písnička připomíná jeho tvorbu, tak třeba i vám. Tohle to je Action Bronson a track Olympic Wins Carter.

0: trochu filadelfské DIY scény. Tohle byla Gabby Gemberg alias Defoe a její písnička Habit. Je minuta po čtvrté na pět a já pro vás mám teď tu slíbenou ukázku, která bude přece tak trochu magická a tak trochu o vůdu. Do našeho cestovatelského podcastu Casablanca totiž přišel fotograf Václav Šilha, který před několika týdny vyrazil na cestu do Beninu. No a své zážitky přišel Pavlovi Sladkému povědět v nejnovější epizodě. Jaké současné podoby má vodu, tedy respektive vodun obřady, jakou roli v nich hraje alkohol a jak vypadá setkání s lokálním kmenovým náčelníkem? Celý díl Casablanky si už teď můžete pustit na našem webu v aplikaci Můj rozhlas a samozřejmě kdekoliv, kde rádi posloucháte. A já vám teď pouštím tu slíbenou magickou ukázku.
1: Samozřejmě, ty obřady jsou trošičku pro nás divný, jo, protože neobětou se tam samozřejmě lidi nebo něco takového. Ovšem, jako zvířecí obědi tam jsou zcela běžný, jak to jsou slepice, kozy nebo něco takového, to se tam děje celkem běžně. A potom, co mě teda naprosto v takovým neblahým v podstatě směru jako ovlivnilo, bylo to, když jsem viděl jejich fetish markety. Což jsou markety, kde se prodává opravdu tisíce a tisíce divokých zvířat, sušených od opravdu chráněných zvířat, jako jsou luskouni, po krokodily a tak dále, který slouží k těm vodu účelům. Jenom, aby jsme to nepředstavili tak, že v podstatě všechno jsou to chráněná zvířata, to určitě ne, ale je jich tam opravdu hodně a to člověka ze západu, jako jsem já, dost nemile překvapí, protože my se snažíme tady chránit každou ještěrku v podstatě a pak tam vidíte hromady jenom v jedné vesnici těch divokých zvířat a další vesnice má to samý. Takže tohleto je opravdu hodně divný a hodně takový smutný výjev, protože když člověk vidí ty zvířata, chce vidět zvířata živý v pralese, ale ne tady. Potom bylo to, že já už jsem zmínil, že jsem spal v jedné vesnici a byl tam sama šaman a ten šaman byl jako opravdu moc fajn. Akorát my jsme měli v autě pivo a on na něj pořád chodil, takže k večeru už byl takový hodně jako vláčnej, by se dalo říct. A pak přišel s tím, že s náma udělá vodu obřad. Tak já natěšený jsem tam plácal ručičkama, akorát jsem netušil, co to bude. Že? Takže on přišel asi ze 4 lahvema v podstatě nějakého prášku nebo nějakých prášků a ze 4 flaškama kořálky. No a tak si nabral a on už byl opravdu takový, dalo by se říct, že byl na plechu už dost, jako jo, takže si nabral ten prášek do dlaně, plif na to a řekl, aby jsme to snědli. Že jo. Tak to jsem si říkal, no, je to bezvadný, tak jestli neumřu teď, tak už asi nikdy. Takže jsem to nějak polknul, pak jsem to zapil tím panákem, který byl naposledy mytej podle mýho názoru, tak v roce 61, když tam ještě byli Francouzi. A on to s náma udělal 3 a my jsme se ptali, jako, co to má dělat. Jako, a on říkal, no tak je to všechno v pohodě, cesta bude skvělá. To teda byla, ale nemyslím si, že to bylo tím, co jsme snědli a to, co jsme vypili. A odešel spát. Jako. A já tam ještě tak seděl po tou krásnou oblohu a byl tam vedle mě ten můj fixer a já říkám, prosím tebe, můžeš mi říct, co jsem to sněd, jako ten prášek? On říká, no hele, já ti to řeknu. 50% toho prášku byly určitě byliny. Já říkám, no a těch dalších 50%. Byl jsi dneska na fetish marketu? Já říkám, byl. Sušený netopír, sušená ještěrka, já fakt nevím. Takže v tu chvíli mi trošku zatrnulo, jakože já ochránce zvířat jsem tam s odpuštěním sežral netopíra, ale prostě nedalo se nic dělat. Takže to byl jeden z těch obřadů, který byly pro mě teda, aby jako byl úplně první, velice silný.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablancu jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz,

Panda Grizzly. Koukám do zrcadla ráno, význam neznaj, oni nechápou. Pes pozná psa, taky stádou, je na mě tlak, nesu ho na zádech. Sluchátka zamotaný boloněze, rozmotám je do uší, mi

dělám chybu. Stokaři, vrajteři, rapeři, boxeři, díleři, Praha, safari. Vidím tvý kerky, lefru, že hodiny, to se spouzlo, bro. Blesky na ruce a andělský křídla na krku, to se spouzlo, bro. A v každém

There's a party at my place. Dost roztěkaná písnička Party at my place od Xavier Sobased doznívá přesně o 16:30 v odpolední, úterním odpolední na Waveu. Já jsem vám na začátku své směny sliboval, že se budeme dnes bavit i o nejnovějším a nadcházejícím albu amerického rapera, také zpěváka, performera, spisovatela a i aktivisty, který se jmenuje Mickey Blanco. Ten začal svoji hudební a tvůrčí kariéru a pod tímto pseudonymem a v takové ženské podobě. Každopádně časem se Mickey Blanco pseudonym přenesl spíš do mužského umělec nebo hudební.

jeho takového stylu a vy ho můžete znát díky jeho předchozím spoluprácím třeba s Madonou, taky s Charlie XCX, Blood Orangem, Kanye Westem a nebo třeba Kelsey Lou, kterou momentálně vydáte i v našem playlistu. No a Mickey Blanco teď sleduje svůj nebo slibuje svůj velký návrat, a to už letos v září s nejnovější deskou, která se bude jmenovat Café Paradiso. Podle všeho by mělo dojít k takovému znovu zrození a jeho uměleckého způsobu. Od předchozích desek, které byly takové zasněné a energické, tahle ta by měla být mnohem víc a spíš taková introspektivní. Mickey Blanco se chce ponořit do sebe, do svého vnitřního světa, do své smyslnosti a také říká, že tahle ta nová deska Café Paradiso bude hodně kosmopolitní. Mickey Blanco totiž hodně cestuje po světě, bydlí v New Yorku a chvíli bydlí v Paříži. No a zážitky z celého tohoto jeho uměleckého pobudování chce právě využít na této nejnovější desce. Venku už je konkrétně jedna nová písnička, která tak znamená přeznamenává tu novou desku, ta se jmenuje Little Feet. Vy už si ji teď můžete utíkat pustit. Každopádně já vám proto, abych vás naladil, pustím jednu z Mickeyho starších tracků. Tenhle ten track se jmenuje French Lesson, je to bonusový track na jeho předchozí desce Stay Close to Music. Uslyšíte na něm už i právě zmíněnou Kelsey Lou. A jak název slibuje, ten track je o francouzských lekcích, tak trochu o lásce a tak trochu o líbání.

0: Nenechte si ujít v České televizi. Řekni, ejo. Večer, kdy zpívá celá aréna. S výjimečnými hudebními hosty a strhující atmosférou od první písně.
1: A tady vidím kluka, který má cedulku, chci si zahrát jahodu.
0: Miraj v O2 aréně. V pátek večer na ČT Art a v TV Sílání.
2: Hej. Well, Milly shit, bitch.
3: A jsem nadšená.

Britská indie kytarovka Porridge Radio s písničkou Sick of the Blues doznívají právě v 16 hodin 42 minut. No a to, že jaro a potom podzim jsou také období, kdy vychází spoustu nové hudby, tak to moc dobře ví i interpret, který na vás čeká v našem playlistu jako další. Rostem, tedy bývalý člen Vampire Weekend a teď už vyhledávaný producent, ten minulý týden vydal své třetí studiové album s názvem American Stories. Na téhleté desce můžete slyšet i duet Hardy se zpěvačkou Clairo a nejenom na téhleté desce, právě teď ve vysílání Radio Wave.

0: slovenský hudební producent Fulcrum a track Quit Playing hraje v 16 hodin 53 minut. Díky, že posloucháte a že trávíte své úterní odpoledne při rádiu Wave. A to, že právě to odpolední, nebo ten odpolední on air je tak nějak trochu nevyhnutelně skoro jenom o hudbě, tak to potvrzuje i další téma, o kterém vám nyní budu povídat. A tím bych vás rád nalákal na pondělní koncert, totiž 8. června vystoupí v pražské Lucerně Music Baru a hudebnice princezna Nokie. Tahle ta rapérka, skladatelka, která pochází z New Yorku a kombinuje hip-hop, punk, taky soul. No a právě příští pondělí 8. června se představí místnímu publiku a vy určitě princeznu Nokie znáte z našeho playlistu a věřím, že pokud jste jejími fanoušky nebo fanouškyněmi, tak už dávno máte koupené lístky na tohleto vystoupení. V rámci se vám představí také Arleta a Helvana, dvě současné české reperky, takže rozhodně o co stát. Zapište si teda do kalendářů příští pondělí 8. června.
1: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
4: Každý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Chloe a písnička Close nás donesla zase o trochu blíže právě konci víkendového úterního on-airu s Vojtěchem Záhorou. Proto nebudeme zpomalovat a radši se rovnou po hlavě rozeběhneme dál. Tady to je skupina Howdy na tracku Try, Try, Try.

0: je před námi podhoubí, ve kterém se Magdaléna Kořenová zabývala, nebo spíš připomínala si 100 let narozenin Davida Attenborougha. No a jak lépe, než právě s takovým mladým českým Attenboroughem. Tou je Kateřina Fialová, mladá začínající dokumentaristka, která se ráda zabývá příběhy zdejší domácí krajiny. Ta podle ní totiž nabízí spoustu vyprávění. Takové mizející pískoviny, napřímené řeky nebo třeba hmyz, jehož chování teprve začínáme chápat. Vy si teď poslechnete celý díl Podhoubí, které už nyní je dostupné ve všech podcastových aplikacích, tak na našem webu a samozřejmě na platformě Můj rozhlas. No a také jste došli až do konce úterního on-airu s Vojtěchem Záhorou. Přeju vám hezký zbytek úterního odpoledne a hezký úterní večer a teď už příjemný poslech Podhoubí.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. Environmentální pořad Rádia Wave.
2: Krajina kolem nás se mění a v dnešním díle Podhoubí se budeme bavit o tom, jak nejen tyto změny, ale i krásy přírody komunikovat, dokumentovat a chránit. Co všechno může změnit jeden dokument a co všechno se může za investigativní práci v oblasti ochrany přírody skrývat. Mým dnešním hostem je Kateřina Fialová, dokumentaristka, režisérka a investigativní novinářka České televize, které je 19 let a natočila 17 epizod pořadu Nedej se, ke kterým si skládá i vlastní hudbu. Mimo jiné také strávila měsíc v Guatemale s vědeckým týmem, který zkoumal sociální chování blanokřídlého hmyzu. Vítám tě ve studiu. Ahoj.
3: Ahoj a děkuji za pozvání.
2: Ty jsi režisérka, novinářka, ale zároveň také kameramanka, skladatelka, scenáristka a ráda bys byla i budoucí vědkyní. Jak by ses ty sama představila?
3: Já bych se představila asi jako tvůrčí člověk, ve kterým se celý život perou dvě stránky. Jedna, která ta umělecká a potom ta vědecká, biologická. A já se tak nějak celou dobu snažím to skloubit ve své práci.
2: Řekla bys o sobě, že jsi popularizátorka vědy? Je tohle to slovíčko, který by tě možná nejvíc vystihovalo?
3: Já bych si přála, aby mě vystihovalo, ale nechci úplně říkat, že jsem se ještě dostala na ten jako na tu výsostnou pozici popularizátora vědy, protože to je opravdu disciplína, která vyžaduje mnoho let praxe, tréninku a taky studia. A já si myslím, že jsem ještě takový popularizátor začátečník.
2: Úplně upřímně, když jsem si dělala rešerši, tak mě napadalo, kde spíš, jak tohle prostě 19-letá holka všechno zvládne.
3: No, občas to jde těžko, to všechno jako kombinovat, skoordinovat, ale paradoxně se mi to vlastně daří už docela dlouho, protože v televizi teda dělám už poslední 3 roky, ale i předtím tak vždycky to byly nějaké aktivity spojené s ochranou přírody nebo s biologií, co jsem musela kloubit se školou a k tomu pak teda ten druhý směr hudba a podobně. A vlastně a jako ani nevím, nemám na to žádný jako speciální typ. Ono se to prostě nějak přirozeně vždycky do toho rozvrhu poskládá a zatím mi to vychází, naštěstí.
2: Ty se netajíš tím, že je tvým vzorem David Attenborough, který před pár dny oslavil 100 let. Já jsem taky jeho velký fanoušek a přijde mi, jako by mi svými dokumenty promlouval úplně do duše. Tak mě zajímá, v čem je pro tebe on a jeho tvorba speciální.
3: Pro mě David Attenborough byl hodně určující figura a vzor v mém životě, protože to byl přesně někdo, koho já jsem sledovala už jako od velmi raného věku. A vlastně i on ve mně probudil ten vztah k přírodě, protože já jsem vyrůstala ve městě, byla jsem docela jako městská holka. Ne, že by třeba moji rodiče vztah k přírodě neměli, ale nebyla jsem vyloženě třeba z nějakého vědeckého prostředí. A až vlastně ty filmy Davida Attenborougha mě jako ukázaly, kolik krásy kolem nás je, kterou vlastně nevidíme. A od té doby já nad tím vlastně pořád přemýšlím, jak to je jako úžasný, že ten jako člověk dokáže takhle tolika tisícům lidem na planetě přibližovat tu přírodu prostě ještě po dobu tolika let. Takže já se stále i dnes od Davida Attenborougha učím v tom, jaký on metody používá a doufám, že se budu moct taky ještě učit dlouho od něj.
2: A když říkáš, že se učíš, jaký metody používá, tak myslíš i třeba digitálně, že se koukáš na to, jaký zvolil záběry třeba těch zvířat, nebo učíš se i takhle jako technicky od něj?
3: Já si myslím, že jde spíš hlavně o ten jako storytelling, když to tak řeknu, protože dokumenty Davida Attenborougha spojuje to, že oni vypráví příběhy těch jednotlivých druhů anebo i krajiny. Vždy je prostě tam dokáže najít nějakou konkrétní dělovou linku, se kterou se ten divák jako stotožní. Ať už je to prostě nějaký mravenec, který prostě vláčí obrovskou váhu na svých zádech do svého hnízda, nebo prostě celá krajina, co vypráví, jak do ní lidi zasahují po dlouhá staletí. A právě tady to hledání těch vhodných příběhů, které potom zasáhnou toho diváka u obrazovky, to je to nejvíc, co já z těch jeho dokumentů čerpám.
2: A je nějaký dokument od něj, který tě oslovil úplně nejvíc?
3: Celý cyklus Planeta Země 1, ten úplně nejstarší, to je prostě srdcovka, kterou jsem viděla tisíckrát, ještě tehdy prostě na gauči u babičky, takže k tomu mám opravdu ty nostalgické vzpomínky. A potom, když vyšel cyklus Planeta Země 2 s hudbou od Hanse Zimmera, tak...
2: Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli se inspiruješ i tou hudbou u něj.
3: To mě zasáhlo velmi a samozřejmě ta hudba jde ruku v ruce s tím vyprávěním, protože ono jako skládat hudbu k přírodovědnému filmu nemusí být vlastně tak jednoduché, jak se třeba může zdát.
2: V čem je to specifické?
3: Je to prostě speciální žánr toho soundtracku jako takového. Já jsem si to teď sama vyzkoušela, když jsem komponovala hudbu k našemu teda dokumentu z Guatemaly. Protože vy se musíte najednou jako vcítit do těch zvířat, která vám jako sami o sobě svými slovy neřeknou, jako jak se cítí, a nebo prostě jakou ta situace atmosféru má, nepoznáte podle nějakého dialogu. A opravdu ta atmosféra tou hudbou se může změnit hodně. Když bych to třeba vzala, já nevím, scénu s nějakým pavoukem, který si prostě zabaluje do svojí sítě svojí kořist, tak to, jestli tam k tomu přiřadíme nějakou jako až strašidelnou hudbu nebo nějakou akční, hodně mění to, jak ten divák toho pavouka vnímá a jestli mu třeba potom tenhle ten příběh zrovna bude připadat důležitý.
2: A nahráváš si třeba i zvířata a potom je vkládáš do té hudby. Tak mě to hlavně napadá asi třeba u hlasu ptáku.
3: Jo, hlasy ptáku, ty se dají přepisovat třeba i částečně ty melodie, ale oni jsou hodně složité, komplikované a já to ještě nemám na to dostatečně jako sluch a píly, že bych zvládla to nějak systematicky dělat, nebo přesně nějaká flétna může evokovat hlasy ptáků, ale já bych teda do budoucna chtěla získat jako zkušenosti na to, abych mohla chodit po přírodě a nahrávat si i to prostředí, který může hodně promluvat samo o sobě. Ale teď teda spíš se tak jako různě hledám, co už existuje. Teď třeba právě do toho filmu z Guatemaly, tak jsem použila nástroj vytvořený z hlasů cikád.
2: Takže... Hustý. A jak se to může posluchač představit?
3: To se těžko popisuje, ale je to prostě takový jako večer někde v Mediteránu, tak bych popsala tu atmosféru, kde ty cikády se ozývají, akorát ten autor byl schopný k různým hlasům nebo jako různým výškám toho tónu přiřadit prostě tóny na klávesách. Takže se s tím pak dá i hrát malinko melodicky, no. Kdo by to řekl, že cikády můžou zpívat?
2: To je pro mě úplně fascinující svět. Strašně se mi tady to propojení líbí a taková vsuvka, jak už když jsem si pouštěla tvůj první film o pískovnách, tak jsem si říkala, že ta hudba je tam fakt moc hezky zvolená. Předpokládám, že to zatím ještě nebyla tvoje.
3: Tehdy to ještě nebyla právě moje hudba. To byl poslední projekt, kdy jsem si hudbu vybírala z toho, co už existuje a bylo k dispozici. A právě bylo to pro mě mnohdy hodně obtížné najít přesně tu konkrétní nějakou linku, co by se mi líbila k té scéně, takže potom jsem se teda odhodlala, že když nemůžu najít vhodnou písničku, tak si ji prostě složím sama a ukázalo se, že to je jako lepší cesta.
2: Takže už si budeš všechny tóny a všechny melodie jenom skládat sama?
3: Já doufám, že jo. A že nepřijde nějaká jako ultra komplikovaná scéna, ke které by mě zrovna nic nenapadlo, ale zatím se to nestalo.
2: A na jaké všechny nástroje hraješ?
3: Tak já jsem vystudovala teda dva cykly klavíru, který jsem už nebo rodiče mi ho zvolili, když jsem byla malé dítko, jelikož jsem si právě vždycky broukala ty svoje nějaké vlastní melodie, tak ten klavír je proto asi nejlepší pro začínajícího skladatele, aby mohl zachytit to, co si v hlavě myslí. No a k tomu se postupně jako nabalovalo, co se mi zrovna líbilo, takže třeba pak jsem začala chodit na akordeon, začala jsem hrát na baskytaru. Přesně potom jsem si řekla, že vlastně vůbec nevím, jak fungují různý dechový nástroje, flétny, a tak jsem začala se zase učit o tom. No a teď z poslední doby je mým nejposledním přírůstkem mandolína.

0: jsem natočila, když mi bylo 14 a tam se teda poprvé skloubily všechny ty jako moje snahy o vytvoření nějakého přírodovědního dokumentu. Tehdy to bylo vlastně součástí projektu Queer Life Award, což je soutěž, která poskytuje možnost rok provádět biologický výzkum na některé z jejich bývalých pískoven nebo těžeben. My jsme tehdy se s kamarády rozhodli teda ambiciozně jako středoškoláci a já ještě jako na základce do tohohle projektu přihlásit, i když to je teda soutěž určená především pro jako profesionální vědecké týmy.
1: To jsem v rešerši někde četla, že vlastně v té soutěži byl přihlášený i jeden z režisérů pořadu Nedej se. A to už byl teda dospělák, ty si tam vlastně soutěžila s profesionálama.
0: No, je to tak.
1: A vyhrála si.
0: Ono teda ten projekt byl komplexnější, nešlo jenom o ten film, ten byl vlastně popularizační stránkou celého toho našeho projektu. Kluci, kamarádi dva, tak ty se zabývali právě průzkumem biodiverzity na té pískovně a návrhem nějaké jako ekologické budoucnosti pro to místo, ideální. A no a právě nás to samotné zaskočilo, že jsme byli schopni jako v té docela vysoké vědecké konkurenci obstát a že jsme nakonec zvítězili v tom národním kole.
1: Konkrétně tu pískovnu v Plané nad Lužnicí si poprvé navštívila už v 5 letech. Co tě na ní tak zaujalo? Proč ses rozhodla tvořit právě o ní?
0: No, tehdy to mně přijde úplně osudová věc. Tehdy mě tam vzali rodiče na výlet. A já jsem se to dozvěděla až potom, co jsem tam dokončila ten film, že to byla přesně tahle pískovna, protože mě to byla zase jeden z těch momentů, co mě jako hodně formoval a jako zasáhl, protože to bylo najednou prostředí, které se hrozně vymykalo tomu všemu, co já jsem znala z mojí domovské tam krajiny v Brdech. Pískovna, že jo, ty prostě svahy, tůně, úplně vlastně jako krajina, jak z jiný planety, kde najednou i ty zvířata, ty hlasy žab, co se tam ozývaly, mně to přišlo prostě úplně jak návštěva cizího vesmíru a hrozně se mi to líbilo. Jsem tam tak lezla v těch písečných dunách a vlastně jako pěkný, že jsem se tam potom mohla vrátit a i pro to místo zpátky něco udělat, nějak tomu místu pomoct s tím návrhem udržitelného managementu a jsem za to ráda, že tady ta lokalita stále žije.
1: Plánuješ pískovny dále nějakým způsobem popularizovat, nebo je to stále tvoje téma?
0: Je to 100% moje téma. Jedno bych řekla z nejsrdcovějších, protože to je taková hodně specifická oblast, o které spousta lidí neví a zároveň je to zrovna stále oblast v naší přírodě, která třeba trpí na nějakou jako legislativu nebo nedostatek ochrany a podobně. A právě tím, že budeme vysvětlovat, proč ty pískovny a těžebny jsou v naší krajině důležité, tak tohle se může časem změnit.
1: A řekneš našim posluchačům, proč jsou tak důležité?
0: Pískovny jsou obecně jako veliký útočiště pro spoustu druhů. Jejich stanoviště my jsme v krajině nějakou naší činností prostě zničili. Nejčastěji tak se jedná o druhy, které žijí na štěrkopískových píscích a březích kolem řek. To znamená, když nám řeka meandruje, že jo, tak vytváří prostě ty písčité břehy, na kterých je spousta brouků, třeba ptáci břehule, to jsou takový úplně vlajkové druhy. No a tím, že my teda koryta řek narovnáváme, tak tyto stanoviště mizí a tady ty druhy si pak hledají v krajině něco, co jim přijde podobné a zrovna teda v pískovnách, kde jsou ty stržené pískové stěny, tak tam nachází potom svůj nový domov.
2: Podhoubí s Májou Kořenovou na rádiu Wave.
1: Už jsme se tady bavili o pořadu Nedej se České televize, když tě oslovili ve tvých 15 letech. Jakou jsi měla reakci? Prostě bála ses, nebo se ti splnil sen? Skákala si až do stropu? Já si to moc nedokážu představit, že prostě za mnou přijde režisér nebo producent v 15 letech a řekne ti, budeš naší režisérkou.
0: No, já jsem tomu nemohla uvěřit třeba prvních 5 jako schůzek. Vyloženě, než jsem se dostala k tomu, že teda jsem už tam měla najednou fakt napsaný v ruce ten scénář a chystala jsem se na to natáčení, tak mi to přišlo úplně jako absolutní sen a iluze. A pro mě samozřejmě splněný sen, protože já jako už dlouho předtím jsem snila o tom, že jednou budu pracovat pro Českou televizi a budu si moct točit vlastní projekty a v životě by mě nenapadlo, že to přijde tak brzo. Ale samozřejmě mě na začátku i jako ohromně zaskočila veškerá ta zodpovědnost, kterou najednou jsem v těch 15 jako měla za celé to natáčení a přípravu a všechno to, co je kolem a člověk to běžně nevidí, takže to byly takový smíšený pocity, ale samozřejmě převládala jako obrovská radost.
1: Co všechno tahle práce vlastně obnáší, jak ta epizoda vzniká? A ty máš na starost vždycky tu jednu konkrétní epizodu, nebo na tom pracujete jako tým a domlouváte se a nějakým způsobem na tom spolupracujete?
0: My režiséři v té redakci, tak každý máme už plus minus stanovená třeba nějaká témata, kterým se věnujeme. Já třeba ty pískovny, ale sledujeme prostě i různé třeba lokální případy, které se řeší dlouho. Ale na těch jednotlivých epizodách tak potom pracujeme každý sám, případně teda občas něco konzultujeme, když jde o nějaký jako hodně složitý případ. No, v těch 15 jsem vůbec nevěděla, kolik je zatím vlastně práce dostat nějakou takovouhle tyho klidně i 10-minutovou nebo pak tu 18-minutovou reportáž do televize. No tak začíná to, že jo, rešerší, člověk se musí nastudovat to téma, potom z toho sestavit nějaký scénář, co bude dávat hlavu a patu, potom obvolat všechny respondenty, zajistit si je na tom natáčení, domluvit se prostě na konkrétních časech, lokalitách, domluvit si třeba i kameramana a s ním předem probrat, třeba jak on si představuje, že by se tady ten, nebo tady to nějaké téma mohlo stvárnit. A potom i teda to samotné několikadenní natáčení, ošéfovat všechny i prostě takové věci jako časy nástupů a obědové pauzy a do toho mít pořád přehled jako nad tím odborným tématem, ustát všechny jako konfrontační rozhovory. Pak ta práce samozřejmě pokračuje ve střižně, kdy člověk to zas musí z toho vykřesat něco, co běžný divák pochopí, i když jde třeba o hodně složité odborné termíny a podobně. A tak dále, no.
1: Kolik reálně lidí pod sebou máš na tom natáčení?
0: Já mám pod sebou na natáčení teda technika a kameramana, kteří se starají především o teda to technické zázemí toho pořadu a potom dál se na tom podílí prostě střihači, zvukaři, hudební režisér a samozřejmě i herec, co potom nadabuje komentář, takže jako těch lidí, co k tomu přiloží ruku, je hodně.
1: Zmínila jsi hudebního režiséra, tak toho zrovna nepotřebuješ, ne?
0: No tak jako ten hudební režisér, on je potřeba, i když já si tu svoji hudbu k tomu skládám, protože pořád on má jako náhled větší než já, když já v tom tématu jsem třeba 2 měsíce položená, takže třeba dokáže nějakou jako tu situaci líp vyobrazit, než se to povede mně. A tak většinou je to náš jako nějaká společná domluva, že prostě se poradíme, co se nám zrovna k tomu líbí za hudbu.
1: Jak na tebe pohlíželi ostatní, když se tam prostě přijde 15-letá nová režisérka?
0: To prostředí v té televizi jako bylo od začátku extrémně profesionální a já to obdivuju, že prostě i ty páni 70-letý vysloužilí kameramani prostě s milionem cen a ocenění, takže jako prostě se mnou komunikovali, spolupracovali úplně prostě bez jakýchkoliv problémů, i když mi fakt bylo prostě 15 a říkala jsem jim, co po nich chci a tak. A nikdy jsem se nesetkala s tím, že v té televizi by to někdo bral ten věk jako překážku. Naopak, ty lidi jako byli obrovsky nápomocní a to je i většinou můj vzkaz jako pro všechny třeba vrstevníky, co se obávají toho, že když se takhle pustí do nějaké činnosti v mladém věku, že by je to okolí mohlo soudit, ale já si myslím, že se naopak najde spousta lidí, kteří to ocení, když má někdo zápal a jde si za svým.
1: Tvoje reportáž o silnici 135 přes Český ráj jako první zdokumentovala chybu v jedné z udávajících studií. Chybu, na kterou upozornil místní spolek, ale média ji nějakou dobu přehlížela. Takové dokumenty a celkově zorientování se v tom, včetně znaleckých posudků, má to prostě strašně moc stran. Já si říkám, jak se v tom orientuješ?
0: No tak zrovna ta environmentální investigativa je na tohle hodně specifická, že tam těch jako oborů se protíná opravdu hodně. Ať už jsou to teda nějaké právní dokumenty, se kterými teda to my většinou konzultujeme s právníkem, nějak jako celkově redakčně, ale prostě jsou to různý dopravní studie, dopravní modely, teď prostě i třeba nějaký jako vyloženě technikálie kolem stavby přesně silnic, mostů a podobně. A do toho člověk se musí jako orientovat v těch biologických tématech, umět procházet různé biologické průzkumy a znát i tady tu legislativu kolem toho. Takže já se jako každý měsíc naučím něco nového, ať už prostě to je prostě metodika stavby tůní, anebo přesně tady nějaký ekonomický model.
1: Jak moc často chybuješ?
0: Samozřejmě chybuju, ale zatím se vždycky na veškeré chyby, co jsem udělala, přišlo vlastně předtím, než se vůbec šlo natáčet, čemuž já taky velmi vděčím našemu úžasnému dramaturgovi, který jako vykonává obrovské množství činností a do toho nás ještě všechny režiséry velmi precizně kontroluje, takže kdykoliv jsem třeba i nějaký jako argument v těch rešerších špatně formulovala, tak pokaždý jsme na to přišli a předešlo se tomu.
1: Čímž neříkám, že by chyby byly něčím špatným. Já osobně chybuju strašně ráda, protože se to potom vždycky o to víc naučím. Vlastně si myslím, že je dobrý být těm chybám víc otevřený, než to dneska ve světě třeba sociálních sítí může být. Nicméně chtěla jsem se ještě vrátit k té epizodě o silnici. Měsíc po odvysílání bývalý ministr životního prostředí zrušil souhlasné stanovisko, což byl velmi konkrétní dopad, nicméně kauza tím vůbec neskončila a vlastně po nových volbách je toto téma zase aktuální, tak mě zajímá, jestli to hledění sleduješ dál a jak na to celé vlastně pohlížíš, co se ti u toho honí hlavou.
0: Tahle ta konkrétně kauza je specifická tím, že opravdu ty spory o tu silnici a o její podobu trvají už velmi dlouho, ať už ty místní spolky to vlastně řeší velmi dlouho a už vlastně celých těch 20 let se zároveň dokumentuje a předvídá, jak opravdu velký by ten dopad na tu zdejší krajinu Českého ráje mohl být a tím vlastně, že nyní se bude muset nejspíš teda část té environmentální studie vlivu těch dopadů téhle stavby přepracovat, tak se třeba přijde na nějaká nová zjištění, na to jsem hodně zvědavá, co vlastně ta nová studie nebo to její přepracování odhalí, protože tam právě mnoho kritiky jako různých odborníků a vědců právě padalo tady na kvalitu toho zpracování tady toho důležitého posudku, no, takže to určitě budem sledovat do budoucna.
1: Nedej se je investigativní pořád, pokrýváte nejrůznější kauzy, včetně této. Sama si o tom řekla, že je to někdy trošku kovbojka a může to být i dramatické. Dokonce si v jednom z rozhovorů zmínila, že jeden z kameramanů dostal kudlu se vzkazem. Jak se v takhle mladém věku dá proti takovému náporu obrnět? Nemáš strach?
0: Občas mám strach, občas i ty situace, co se na tom natáčení dějí, jsou jako hodně nepříjemné a já si říkám, když jako potom připravuju každý další pořad, jako jakou míru těch stresových hormonů ještě to moje tělo jako unese a zvládne, ale zatím to pokaždý vydrželo. Mám štěstí, že naše redakce je jako velmi semknutá, prostě všichni režiséři se známe, držíme při spolu a jsme schopni jako třeba tady nějaký ty situace nepříjemný prostě vyřešit a podpořit se navzájem. Ale třeba i to je důvod, proč já toliko jsem zatím ani nevystupovala na sociálních sítích a podobně, protože prostě někdy člověk nechce, aby prostě určitý lidi jako o něm věděli všechny ty informace, když se potom s nima pouští do třeba nějaký konfrontace a tak.
1: Můžeš nám říct konkrétně nějaké vypjaté situace?
0: No, tak třeba hnedka na mém prvním vlastně natáčením tady té investigativní reportáže, tak se nám stalo, že teda jsme komunikovali s jedním zastupitelem, který jako nejdřív nebyl úplně ochotný dojít na rozhovor a potom tam přišel i se svojí dcerou, která nás celou dobu natáčela. Normálně můj mozek se to snaží vytěsnit tady ty situace, takže já je hrozně často zapomínám. To je úplně obraná reakce, ale některý jsem si speciálně jako zapsala.
1: A mě teda hrozně mrzí, že ti to tady takhle připomínáme.
0: Ne, to je dobře, jako to, já jsem ráda, že jako se o tom ví, že prostě novináři si něčím takovýmhle procházejí, protože to je prostě hrozný a budu ráda, když to třeba přispěje k tomu, aby se to nedělo nějakým mým kolegům a kolegyním, no. Ale z poslední doby tak z komunikace s jedním tiskovým mluvčí, to byl zajímavý případ. My jsme spolu komunikovali a vlastně všechno bylo jako v pohodě. Tisková mluvčí jední státní organizace, domluvali jsme se na rozhovoru a pak jsem prostě byla ve škole a z ničeho nic mi ta tisková mluvčí volá, tak prostě jsem zvedla telefon, že jako asi něco a ono žena najednou prostě úplně na mě nastoupila, že okamžitě mi řekněte, jestli tenhle ten a tenhle ten respondent bude v tom vašem teda připravovaném pořadu. Což mě jako absolutně zarazilo, protože samozřejmě my jako nikomu nezdělujeme, jaký respondenty si do pořadu zvem, aby oni zůstali nestraní. Takže jsem se vlastně ani nestihla nadechnout a ona hned jako pokračovala. No takže mlčení znamená souhlas, takže my rušíme jakýkoliv prostě tady výpovědi pro váš prostě zaujatý pořad a teď to tam začala jako urážet. Potom vlastně bylo úplně jako nesmírně těžký dostat jakýkoliv další vyjádření a to bylo teda poprvé, kdy jsem zjistila, že ta komunikace musí být často jako velmi taktická a že ty rozhovory můžou být fakt nepříjemný. Ona potom v dalším rozhovoru, když jsme si volali, tak vlastně mě začala zkoušet z nějakých jako odborných znalostí, jestli teda vy tady prostě paní redaktorko máte teda dostatečný odborný znalosti na to, aby my bychom s vámi mohli mluvit. A takže to bylo jako hodně nepříjemný. Nakonec nám teda rozhovor nedali a když jsme pak si přišli teda natočit budovu tady té státní organizace, tak na nás vlastně vyběhl příslušník security, že jsme na soukromém pozemku a že tam nesmíme natáčet a vyprovodil nás. Takže to bylo jedno z těch jako méně příjemných jednání. A stalo se nám párkrát, že nebo mně se to stalo jednou při natáčení, že teda přišla ta jakoby druhá strana toho nějakého střetu a na natáčení s jiným respondentem, s odborníkem a začali ho tam jako přímo na tom natáčení se ho snažili rozrušit, rozhodit. Nejdřív tam stáli, natáčeli, pak tam začali něco pokřikovat, takže jsme vlastně museli i s kameramanem jako zmírnit tady tu vyhrocenou situaci, kdy teda oni potom jako na naše výzvy opustili ten prostor, kde jsme natáčeli, ale stejně ten host nebo ten respondent je z toho samozřejmě potom jako rozhozený a nemluví se mu úplně příjemně, když tohle to se na tom natáčení stane. No. Tak to bych řekla, že je taky jedna z těch taktik, co jako občas někdo použije.
1: Mě i zaujalo, jak jsi mluvila o těch sociálních sítích, protože to si asi spousta lidí neuvědomuje, že ty si musíš opravdu chránit nějakým způsobem svoje soukromí. Není to někdy škoda, přece jenom sociální sítě jsou v dnešní době docela dobrý nástroj, jak témata dostat ještě k širšímu publiku.
0: Upřímně poslední dobou nad tím hodně přemýšlím, protože často mě to mrzí, mám prostě pocit, že přesně nějaký téma bych mohla popularizovat, mohla bych působit jako ten prostředí deník a dostat ho k vícero lidem. Na druhou stranu si furt myslím, když si potom čtu jako komentáře, co třeba pod nějakými našimi epizodami jsou, nebo co nám chodí, tak mě to jako vždycky vrátí nohama na zem a jsem vlastně ráda, že zatím ta moje internetová stopa taková není, ale třeba do budoucna naberu nějakou jako odvahu začít i přesto tvořit víc.
1: Musím se samozřejmě zeptat i na expedici Neuron 2025, v rámci které jste měsíc v Guatemale zkoumali především kutilky a jejich socialitu. Sama o téhle zkušenosti mluvíš jako o tvém největším dosavadním úspěchu. A z téhle cesty vzniká dokument, tak kdy bude představen veřejnosti?
0: No, z naší cesty po Guatemale, tak teď teda už je hotový film, který byl spíše takového jako reportážního charakteru, ale zároveň trošku brouzdá právě i v té problematice, které jsme se věnovali, a to je ten sociální hmyz a vůbec to, jak jako socialita jako fenomén funguje. Bude mít premiéru brzo, konkrétně 11. června od 8 hodin na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, takže kdyby se chtěl někdo jít podívat, určitě k tomu bude i nějaké povídání toho našeho vědeckého týmu, nejen o tom tématu, ale i třeba o tom, jak vůbec taková terénní expedice probíhá.
1: Tvoje role tam teda byla čistě to dokumentovat a právě fotit a vytvářet tu vizuální tvorbu, nebo si tam i vědecky zkoumala?
0: No tak on je to tady ten konkrétní tým vědecký, co mě oslovil, co ho vede teda Michal Mikát z Přírodovědecké fakulty, tak já už se s ním znám velmi dlouho, s Míšou i se všemi teda dalšími vědeckými pracovníky, protože jsme se už roky potkávali na nějakých jako dalších biologických akcích a už předtím vlastně jsem se zajímala o ten jeho výzkum, ale teď jsem tam měla roli spíše teda jako dokumentarista čistě pro za účelem tvorby toho přírodovědného dokumentu, ještě teda s jedním kameramanem, ale samozřejmě, když jsme měli volné ruce a zbylo nám ještě trochu síly po 12-hodinovém natáčení, tak jsme pomáhali i se zpracováním toho vědeckého materiálu.
1: Jak takovýhle natáčecí den v Guatemala prostě probíhá? A točili jste jenom ty kutilky, nebo... Protože jako já, když si vybavím kutilku nebo nějaký takový hmyz, tak prostě neuletí vám. Není to strašně těžký zachytit a zdokumentovat?
0: To byl první problém, co jsme si vlastně řekli, tyjo, nám ty kutilky uletí. A bylo to něco, s čím jsme bojovali, když už jsme dělali jako přípravný nějaký jako prvotní výstup pro porotu, která vybírala ten grant. A nakonec jsme to vyřešili tak, že jsme teda se nám povedlo v tom týmu vymyslet takový jako provizorní studio z moskytiéry, světel a spoustu různýho listí, kde potom teda ty kutilky, jsme tam jako jich najednou dali hodně a oni teda část z nich třeba ulítla a ještě se zastavila na té síti a případně tam chvíli seděli, takže bylo trochu času je jako natočit. No a tohle studio jsme si připravili předem a pak jsme ho tam vlastně rozložili i přímo v tom pralese na stěně jedné chatičky, kde jsme bydleli. A pak jsme prostě, to bylo jako hrozně zajímavý zážitek, že jsme fakt třeba 6 hodin seděli u toho s mým kolegou kameramanem, měli jsme tam prostě strčený v té síti ty foťáky a ještě jeden kolega tak tam prostě loupal teda ty hnízda těch kutilek a vždycky hlásil, jo, je tady prostě rychle, tak teď jsme to byli úplně skoordinovaný, abychom prostě napovel, měli jsme jako natrénovaný prostě, aby to tam jako rychle tu kutilku dal a teď prostě, abychom stihli zavostřit, než ona jako během pár vteřin uletí, takže to bylo jako vlastně hrozně adrenalinový natáčení na to, jak malý hmyz to je.
1: Jak velké jsou kutilky?
0: No, kutilky mají tak jako, bych řekla, 0,5 centimetru maximálně. To nějaký jako větší mají. takže malinkatý, no.
1: Oni jsou nicméně i u nás v Česku. Tak proč právě Guatemala? Co byl ten cíl, čím ta Guatemala byla pro tenhle výzkum výjimečná?
0: Kutilky se vyskytují i u nás, ale celý tady ten výzkumný projekt tak zkoumá kutilky právě z téhle oblasti také, protože v Guatemale prostě zase se vyskytuje jiná diverzita těch druhů, u kterých je možné pozorovat zase třeba jiné jako typy chování, protože nám v podstatě jde o to zjistit, jestli se ta socialita vyplatí, jestli se vyplatí spolupracovat při péči o potomky, při péči o hnízdo a tak dále, při schánění potravy. A na to je samozřejmě potřeba mít veliký dataset od spousty druhů, takže ta Guatemala i tím, že to je jako centrum obrovský biodiverzity, tak tam těch kutilek je mnohem víc než u nás a dalo se to tam proto zkoumat.
1: Můžeš nám prozradit, jestli jste přišli na něco přelomového, nebo jestli tě něco fakt překvapilo?
0: No, tak ty výsledky z té expedice, ty se budou ještě dlouho zpracovávat, protože jsme opravdu nazbírali stovky těch hnízd toho sociálního hmyzu, která se teď musí prostě zanalyzovat, třeba i nějaký genetický materiál. Ale mně se hodně líbila jedna hypotéza, kterou teda Míša, náš vědecký teda vedoucí, formuloval, kterou bych chtěl do budoucna ověřit. A to je vlastně to, že na budování nebo vznik nějaký sociality jako takový může mít vliv i tlak, co třeba působí člověk nebo nějaký další environmentální tlak. On by vlastně i tady z těch dat a dalších chtěl zkoumat, jestli když třeba máte nějaká místa, kde je horší dostupnost potravy pro ať už včely, anebo ty kutilky, tak jestli je to právě tou záminkou, proč oni se třeba rozhodnou spolupracovat a ve dvou se starat o to hnízdo, aby té potravy byly schopny nazbírat víc. A právě třeba i tady ten úbytek těch vhodných stanovišť může být způsoben člověkem, ať už je to prostě v Guatemala decimace pralesů a podobně, nebo jinde na světě. Takže to může být jako zajímavý vlastně koncept pro nás lidi, pro pochopení toho, kdy se jako zvířata rozhodnou spolupracovat. Jestli i tady ten tlak je k tomu může jako dovést.
1: Bude z tebe i vědkyně?
0: Já si nemyslím, že ze mě bude vědkyně. Trvalo mi to dlouho, než jsem na to přišla. Ale nakonec jsem teda dospěla k tomu, že to asi není úplně obor pro mě, že já se vidím spíš v té popularizaci jako ten teda prostředník mezi vědou a lidmi, co překládá ta složitá slova těch odborníků do nějakého jednoduššího jazyka. Já jsem si totiž vědu dlouho zkoušela a ač je to jako věc, pro kterou taky mám spoustu místa v srdci, tak prostě pořád ten film a dokument u mě vítězí.
1: Mluvila jsi tady o tom překládání a mě strašně zaujalo, že tvoříš naučné tabule. Kde je najdeme a jako mě tohle přijde úplně kouzelný, jak ses k tomu dostala, mě to vůbec nikdy nenapadlo, že vlastně to je taky popularizace vědy.
0: Naučné tabule, no, tak ty spadají do velice speciálního, bych řekla, biologického a popularizátorského odvětví, kterýmu se říká interpretace přírodního dědictví. Něco jako třeba interpretace kulturního dědictví, o které se starají ať už muzejní pedagogové nebo kurátoři a podobně. No a je to zajímavý odvětví, protože bych řekla, že hodně jako dopodrobná zkoumá to, kolik a jakýho formátu odborního textu my jsme schopní předat lidem. Ty nauční tabule často právě v terénu nám plnějí tady tu funkci, že se snaží do lidí nahustit třeba nějaké informace, ať už o ochraně přírody nebo třeba o nějakým unikátním druhu na tom místě. A tady ten jako vlastně zajímavý vědecký obor zkoumá, jak teda lidem nějaký teda složitý odborný text předávat venku, kdy přitom musí stát, kdy prostě to třeba není jejich jako úplně preference si tam hodinu číst nějakou naučnou tabuli, takže pro mě to je zajímavý hlavně z toho důvodu, že se na tom hodně učím, jak právě pracovat s tím odborným textem, ale třeba i s ilustracema, jak taky třeba toho jako člověka zaujmout, aby se vůbec u toho textu zastavil a teda si to přečet ve svém volném čase.
1: Takže jsi v podstatě i grafička?
0: No, věnuju se ilustracím, no a grafice teda...
1: Ilustracím jako, že to i sama ilustruješ?
0: Ano.
1: To je hustý.
0: Tak ono, jako zrovna u těch naučných tabulí, to je tak jako všechno v jednom. Se mi na tom pracuje nejlíp, když si přesně i tu grafiku, i ty ilustrace můžu k tomu textu doskládat. A je to pro mě takový jako vlastní žánr umění, no.
1: A kde je můžeme najít?
0: Tak teď nejvíc tvořím tabule pro park na Farkáně, tady Pražský park, a tam teďkon v květnu půjdou další dvě z mojí dílničky.
1: Je pro tebe překládání touhle formou někdy i těžší než dokument?
0: No stoprocentně.
1: Stoprocentně,
0: jo. Nauční tabule jsou, jako pro mě to je výborný trénink, ale teda fakt těžký trénink, protože jako počet slov, který člověk, což je jako daný tím výzkumem, který přečte jako spolehlivě na jednom tom panelu, je 200, což je dva nějaký menší odstavce textu. Takže teď, když prostě máte toho jako biologa, který vám řekne, tak udělej mi prostě naučnou tabuli o tom, jak funguje tady ten obrovský ekosystém prostě stepní louky. A teď jako z toho vytáhnout opravdu jako tu jednu myšlenku, kterou ten běžný divák má šanci si z toho textu odnést, je pro mě nesmírně důležitý, obzvlášť když u toho nemůžu používat tu hudbu a ty záběry a musím se spolehnout akorát třeba na 2-3 ilustrace nebo nějakou fotku.
1: Jak ses k tomu dostala? Viděla jsi někde tabuli, která ti přišla prostě úplně špatná, tak si měla potřebu jí udělat novou, nebo jak se k tomuhle tomu běžný člověk dostane?
0: Já jsem to dokonce chtěla jít i studovat. Já si myslím, že to vzniklo tak, že jsem prostě chodila krajinou a všímala jsem si naučných tabulí, které byly dělané velmi špatně. A pak jsem si začala dělat vlastní sbírku, že jsem si prostě fotila tady ty různý bizáry, kde buď bylo textu jak na dvě učebnice biologie, anebo tam prostě byly třeba špatně napsané názvy organismů na obrázku a tak a další prostě bizáry. A pak jsem si řekla, že to je jako hrozná škoda, že těch jako špatných tabulí je v té krajině tolik, tak jsem se v tom začala nějak vzdělávat a snažila jsem se třeba přispět s nějakým jako lepším přístupem.
1: Vnímáš v tomhle směru nějaké chyby nebo bizáry, jak jsi říkala, i třeba ze strany médií nebo vědců u nás tady v Česku, co se týče popularizace vědy obecně?
0: Teď budu přejímat slova Dana Kortuse, se kterým jsem teď točila nedávno díl Občanských novin pro náš pořad, který vlastně mě přiblížil hodně zajímavou myšlenku takového jako paradoxu vztahu mezi novináři a vědou a to, že vědci často mají strach z novinářů, protože mají strach z toho, co zrovna ten novinář z té jejich výpovědi jako si vezme za ten svůj hlavní titulek a jestli náhodou to prostě třeba nějak nepřekroutí, anebo z toho teda neudělá nějakou až přílišnou senzaci. A proto třeba vědci tolik nevystupují v médiích nebo se obávají tady té komunikace. A tady na tou myšlenkou, já teď s tím jako hodně pracuju, i že se jako různě vyptávám, dělám si takovou rešerši mezi mými jako vědeckými přáteli, jak tady ten vztah vědců a novinářů vnímají, protože to si myslím, že je něco, na čem já bych teda obecně, nebo ráda bych na tom někdy do budoucna taky zapracovala, aby mezi tím, aby tady ten, aby tady to propojení jako probíhalo ve větší symbioze, pohodě a klidu, protože máme spoustu jako výborných vědeckých pracovníků, kteří mají spoustu zajímavých témat, co zpracovávají, ale bohužel teda se to k té veřejnosti nedostává, třeba i tady kvůli tomu bloku, takže to já bych ráda taky jednoho dne jako rozebrala. No.
1: A jak moc velkým fenoménem dneska dokumenty jsou v České republice?
0: Dokument jako přírodovědný
1: dokument. Mm-hmm.
0: No tak to je zase specifický obor, který bych řekla, že vlastně jako na to neexistují nějaký data, jak moc Češi mají rádi dokumenty, ale přijde mi, že to je přece jenom něco, co i v té naší jako kultuře je tak nějak jako začleněný, že se prostě rádi si o tom víkendu sedneme a pustíme si prostě ten film, kde vidíme hezký zvířátka, hezkou krajinu. Paradoxně u nás jako moc těch přírodovědných dokumentů nevzniká a nevznikalo v minulosti a já si teda nemyslím, že by to bylo tím, že by to bylo nějaký neoblíbený téma, protože ze všech různých průzkumů vychází, že drtivá většina Čechů má prostě k přírodě kladný vztah. A zase to je prostě jenom otázka nějaký interpretace. Takže já doufám, že až třeba já začnu nějak víc ty přírodovědné filmy u nás točit, takže se to setká s nějakým aspoň trochu úspěchem, že se to bude líbit.
1: A o čem chceš dokumenty točit?
0: Tak já jsem prostě velký patriot naší přírody, zbožňuju to tady, je to prostě kor ty Brdy a ta naše tam chráněná krajinná oblast je pro mě úplně srdeční záležitost, takže já vždycky jako zůstanu zakořeněná tady a přála bych si ze všeho nejvíc vyprávět o té naší krajině, protože mi přijde úžasná a často mi se třeba jako ohlížíme na ty krásné pralesy. I teď, když jsem prostě byla v té Latinské Americe, tak tam to je sice nádherný a jako srší to tam tou biodiverzitou, ještě je tam teplo, že jo, tak lidem se tam líbí. Ale pořád jako bych řekla, že to, co my tady máme, i tak je jako obrovský zázrak a musíme si to chránit a proto o tom já chci mluvit.
1: Moc děkujeme, že jsi přijala pozvání k nám do Podhoubí. Přeju ti hodně úspěchu do tvých dalších projektů, dokumentů, už se na ně těším. A vám posluchačům moc děkujeme, že nás Prokopem posloucháte a nezapomeňte nás odebírat i v podcastových aplikacích a aplikaci Můj rozhlas. Děkujeme.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Na rádiu Wave.
4: Krásný den, milí posluchači Šatníku. U mikrofonu je Veronika Dušková.
5: A taky Veronika Rupre, zdravíme vás.
4: A my vás vítáme u nové epizody, která je už druhá z naší série Poklady, kde se společně podíváme na nějaké naše speciální kousky, co máme ve skříni. Minule jsme probrali stoleté šaty, které Veronika má po svojí prapratetě. A dneska se podíváme na můj speciální kousek a bude to mnou šitý korzet. Je to určitě nejsložitější, nejprasnější věc, kterou jsem kdy ušila. Určitě je za ním přes 100 hodin práce. Zároveň si řekneme i něco o korzetech, o jejich historii, jestli nás baví nebo ne.
5: Mně se hrozně líbí, že vy jste na tuhle tu naší novou rubriku Poklady zareagovali strašně pěkně. Musím říct, že vlastně jsem nevěděla, co čekat. Trochu to pro mě bylo zvláštní mluvit o něčem jako o jedné věci z mojí skříně, i když takové velmi speciální, ale vlastně mluvit o jedné věci tak dlouho. A ten výsledek se mi strašně líbí. Jednak vy píšete, že je to fajn, že vás to bavilo. A druhá mi došlo, že to je vlastně takový jako opak té rychlosti té mody, že se fakt jako zavrtáme z jednou věcí do hloubky, popovídáme si o spoustě věcech a že vlastně to může podpořit i nějaký jako pohled na tu módu, která je takovej klidnější, méně hektický, fakt se vlastně poradovat s nějakou věcí, uvědomit si, co všechno znamená, přemýšlet o ní a věnovat se jí dlouhou dobu. Takže mám radost, že posluchačstvo Šatníků tohle to chce a přidáváme teda teď druhý takovýhle díl a teď je to teda o věci, kterou přinesla vedu Veronika Dušková. Ten korzet je strašně speciální, vy už jste ho mohli trošinku vidět vlastně v Šatnících z vedu, ale to byla právě jenom jako fotka a pár slov. A mně to přijde hrozná škoda, protože ten korzet dal strašnou práci. Takže jestli vás baví korzety, zajímá vás, jak se třeba šijou ručně, co všechno můžou znamenat pro dnešní mladou ženu, pro dnešního mladého člověka, tak určitě jste u správného dílu Šatníků. Vítejte.
3: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
5: My jsme teda dnes přinesli každá jeden korzet. Ty máš ten speciální v tomhle případě, ten ručně šitej, ten vymazlený, ten pracný. A já jsem přinesla protipol, korzet, který jsem udělala takhle klik. A on přišel balíčkem teda ze Španělska, takže to nebylo jako tak daleko a byl vyrobený ve Španělsku, takže se nepřipadám tak hrozně. Nicméně byl to prostě takový ten rychlej nákup online, věci, která mi přišla šíleně kůla, okouzlila mě na první pohled. Jo, tak dneska si je tady zanalyzujeme a myslím, že jsou takový dva protipóly a jsem zvědavá, jaký to bude. Mm-hmm. Tak pojď mi říct něco o tom tvém korzetu. Mm-hmm. Kdy jsi vůbec pojala nápad, že potřebuješ korzet? Že to k tobě
6: asi
5: přišlo.
6: By mě tohle nenapadlo, že si ušiju korzet. Nebo šila jsem si korzetové maturitní šaty s košíčkama, tak to vlastně, to byl takový můj první korzet. A to bylo hodně pracné, to nebyl obyčejný plochý korzet bez těch košíčků. A to mi bylo 18. To byla velká šicí výzva, to vlastně, na to jsem zapomněla, že to byl taky korzet.
5: A to byly maturitní šaty,
6: to byly maturitní šaty. Potom jako korzety úplně nejsou něco, co bych nějak potřebovala ve skříni, ale dostali jsme to za úkol ve škole. A měli jsme na to půlku semestru na ušití jednoho korzetu. A měli jsme právě šít nějaký historický korzet a tím, že jsme měli odbornou pomoc našich učitelů, tím, že jsme na to měli fakt hodně času, tak já samozřejmě jsem si tam namyslela úplně ty nejtěžší věci, protože jsem si říkala, jako kdy jindy v životě budu mít tolik času na to ušít si korzet. A ještě já vždycky ve škole, já jsem studovala teda design oděvu na Vošce v Brně a vždycky, když jsme tam něco šili, tak jsem se snažila vymyslet tam co největší výzvy, abych udělala co nejvíc chyb, na který se můžu potom doptat, zjistit, proč se to tak dělá, proč se to nedělá. A tohle byl stejný případ i u tohohle korzetu. Takže vzniklo to tak, že jsme to měli zadané ve škole. Nemusela jsem ale teda určitě to udělat takhle složitě. Co bylo složité na tomto korzetu? Bylo určitě, že to není korzet jenom do pasu třeba, to je celkem složité, že potom vlastně od pasu se dál rozšiřuje, tak to je jedna z výzev. Potom ty asi nejjednodušší korzety, nejsnadnější na ušití, to jsou takové ty, co začínají pod prsy, že tam nejsou ani žádné košíčky nebo nějaká vypouklost na prse. Potom jsem si tam vymyslela, že určitě chci zapínání vepředu, že je tam všitá taková lišta, aby se to snadněji oblékalo. Takže to bylo celkem náročné tam šít.
5: Takže nemáš jenom směrování vzadu, ale máš i zapínání vepředu na takový, jako, jak se říká, háčky?
6: No, jo, já tomu říkám bobíky, ale to určitě není správně. Já tomu říkám lišta nebo bobíky. Mm-hmm. To bych mohla vědět. Další věc, co jsem si tam vymyslela, byly košíčky, takové trojúhelníčky všité, co dělají na prsou tu vypouklost. To se mi strašně líbilo a přišlo mi to hrozně složité a prostě jsem to hrozně chtěla udělat. A nejenom, že jsem tam teda si vymyslela tyhle košíčky, ale taky jsem se rozhodla je celý prošňůrko. To je teda technika, která se používá asi hlavně u korzetu a slouží k tomu, aby je vystužila a zároveň nějak obzvláštnila, zkrásnila. Dělá se to tak, že se mezi dvě vrstvy látky všije bavlněná šňůrka. Touhle technikou se můžou dělat i různé obloučky, proužky, různé křížky. Vím, že jako fakt někdo dělá i jako obloučky, to vůbec nechápu, jak tam tu šňůrku potom strčíte. Ale i ty jednodušší motivy, tady mám vlastně i takový oblouček.
5: Mm-hmm,
6: ale
5: takže vlastně uděláš tunílek.
6: Udělám tunílek a tím protáhneš šňůrku.
5: Yeah. Super.
6: A takhle jsem našňůrkovala právě ty košíčky a potom i ten přední díl jsem vyzdobila nejen teda tunílkama s klasickýma kosticema, ale i takovýma, tady takovou elipsou šňůrkovou, na kterou jdou takový proužky. A myslím si, že to dělá krásný efekt. Je to takové decentní a zároveň zajímavé a hodně mě to bavilo dělat.
5: Ono, jak je to v té jedné barvě, tak to nejdřív z dálky vypadá strašně jednoduše a pak, když se člověk zadívá a začne vnímat ty detaily, tak uvidí tu ohromnou horu práce a ten čas, který je tomu věnovaný, že je tam vlastně zdobení, který je součástí konstrukce, vlastně chytře udělaný a pak je tam ale i právě to zdobení jako přidaný, ale nepůsobí to vůbec jako přeplácaně nebo přehnaně, je to strašně, strašně decentně a hezky chytře udělaný, je to fakt krásný korzet, pořád se mi líbí víc a víc, čím díl se na něj dívám. Kolik času se s ním, ještě tady vidím, že on má vlastně podšívku, jasně, kolik času se s ním takhle jako vlastně trávila a jaký ten čas pro tebe byl? Jakože
6: no, určitě to bude přes 100 hodin, ale byl to super, super čas, tak aj jsme to trávili s holkama, našicí dílně ve škole. Čas jsem teda aj došívala doma nějaký ty ruční věci, ale hlavně ve škole, to byly krásný časy. A zároveň i ten čas tomu přidává to, že jsem takovýhle korzet šila poprvé, že jsme na něj rýsovali střih, to bylo hrozný teda. To vůbec nefungovalo, protože to prostě je na tělo a to nedoporučuji.
5: No, je to 3D věc a ty ji musíš namalovat v ploše. Mm-hmm.
6: Takže kdybych už třeba měla osvědčený střih a nedělala to poprvé, tak určitě se to dá zvládnout za mnohem kratší čas, ale já jsem si to i užívala, věděla jsem, že na to mám ten čas a jsem to brala ne jako, že si něco užiju do skříně, ale že nabídu nové schopnosti.
5: Mm-hmm. A pojďme teď teda k těm příležitostem. Já ještě bych se chtěla vrátit k tomu maturitnímu plesu, protože když jsi to řekla, tak mi úplně došlo, že to vlastně možná je ta první příležitost vzít si ten korzet nebo ta první korzetová zkušenost pro spoustu lidí, že ta maturita, ten maturiťák, to je taková ta možná první chvíle, kdy si někdo jako nechá ušít šaty. Nebo jo, že pořídí si nějaký speciální, nebo si je nechá přešít. Já jsem teď byla u švadlenky, tam přišla taková holka a měla jako fakt takovou večerní robu, jako hrozně cool. A řekla, že si ji koupila v sekáči a že jí není a nechávala si ji tam právě přesně jako upravit, aby to jako sedlo. Jo. A to byly přesně takový ty šaty, že já nevím, to kdyby si nechávala šít, tak za to utratí spousta peněz a hodně času a ono prostě takhle, jo, ty úpravy, to je úplně super. Takže proč si vlastně třeba ty, nebo s čím vlastně do toho ty holky jdou, do toho maturiťáku v tom svém prvním korzetu, jak se tam cítí, jak to jako funguje, proč vlastně do toho holky jdou třeba na maturitě? Já jsem třeba nešla do korzetu, jo, ale spousta mých spolužaček taky šlo jako do korzetu na maturiťáku. Proč myslíš, že vlastně ten maturiťák a ty korzetový šaty jsou jako provázaný?
6: Tak super je, když ty šaty jsou na to šněrování a to bez těch kostic asi nejde, protože bez těch kostic, když se to sešněruje, tak se to tam vzadu krabatí. Takže asi si myslím, že to souvisí s tím šněrováním, což je úplně geniální věc na ty společenské šaty, že si to přizpůsobíš té své postavě, když se najíš, tak si to trochu povolíš. Takže bych řekla, že s tím to souvisí a zároveň to krásně tvaruje postavu, zároveň většinou pod ty šaty si nechceme brát pod prsenku, takže potom se tam hodí, když jsou tam ty vystužené košíčky už s kosticema. Takže to si myslím, že budou ty důvody.
5: No mně přijde, že to je taková první příležitost, kdy jako si ta už dospělá žena, že jo? Někdo maturuje v 18, někdo ve 20, někdo v 19, ale to je taková ta první velká jako ženská a prezentace té ženy, pokud třeba, ale může to být i někoho, kdo se identifikuje jako žena, anebo někoho, kdo se neidentifikuje jako žena, ale zbožňuje to, jak vypadá. ženské nebo běžně brané jako ženské oblečení, takže je to vlastně fakt taková první, bych řekla, demonstrace jako tý siluety nebo tý jako aspirace k týhle tý klasický feminní siluetě, což mi přijde hrozně roztomilý. Jak ses v tom cítila tenkrát? Měla jsi pohodlnej ten korzet?
6: Jo,
5: bylo to dobrý?
6: Měla jsem pohodlnej korzet.
5: Jo,
6: oni ty korzety, hlavně když jsou do toho pasu, tak já bych vůbec neřekla, že je to nějaká nepohodlnost. Spíš
5: fakt,
6: když jsou jako delší, tak už potom si člověk jako těžko zaváže třeba botu,
5: nebo
6: těžko
5: tancuje,
6: se ohne prostě přes ty, nebo tancuje, těžko se ohne přes ty kostice, které jsou jako už pod tím pasem, ale můj teda korzet byl do pasu a bylo mi v tom skvěle, bylo to super. A všichni mi ho chválili, říkala jsem, že jsem si to ušila, jo, to byla moc hezká doba a vlastně si pamatuju, že jsem to hodně sdílela, ten průběh toho šití na Instagramu, tak jsme to tam řešili s lidma, jaký se mám dát ramínka a rukávky, jestli mám dát, takže to bylo hezký si ušít jednou takovýhle velký šaty. Dost jsem to overthinkovala, jestli teda si mám ušít ty šaty z toho plastového tylu z několika metrů, protože se snažím vždycky šít nějak udržitelně a tohle zrovna prostě bylo obrovské množství látky, která určitě není nějaká, která je z ropy prostě, ale řekla jsem si, že si to zasloužím prostě.
5: Ušít si
6: šaty z toho tylu a taky jsem si řekla, že je budu pronajímat a že potom to nebude prostě
5: jednorázová věc. A děláš to pronajímat?
6: No, nebyla jsem s nimi spokojená samozřejmě. Hodně věcí mi na nich vadilo. Takže jsem k tomu neměla odvahu a potom asi za 2 roky až byla jedna příležitost, kam jsem si je chtěla vzít a řekla jsem si, že je teda celý rozdělán a ušiju ten korzet úplně znovu, protože mě se tam nějak začalo odlepovat lepení a ještě ten tyl jsem nestřihla po osnově, takže se to tam tak začalo divně krabatit, jako normální člověk by si toho asi nevšiml. A možná ještě vlastně podšívka té kolové sukně nebyla kolová, takže když jsem se točila, tak ten tyl prosvítal na tu podšívku, která ale na rozdíl od toho tylu, který dělal krásný zvoneček, krásnou sukínku, tak ta podšívka na rozdíl od té sukínky, zvonečku, byla prostě takový tubus. Takže když jsem se točila, tak jsem prosvítal tubus a pak sukínka, mě to prostě hrozně štvalo, takže jsem ještě...
5: Perfekcionista.
6: A našla jsem v sekáči takový olivově zelený šaty, který jsem si řekla, že přešiju, že je použiju jako počívku k těm šatům, který jsem chtěla úplně stejný, ale lépe udělat znovu. Takže to byl můj plán, to takhle přešít, ale pořád s nima nejsem spokojená, tak abych je pronajímala. Jednou teda se to stalo a nikdo si nestěžoval samozřejmě, ale prostě to
5: ještě
6: tam vidím.
5: Ještě je to work in progress.
6: Ano.
5: Ještě to přijde.
6: Možná je přešiju po třetí a pak už je budu někomu půjčovat.
5: Jo, a tak já myslím, že to je hrozně těžký to udělat dobře, když to dělá někdo poprvý. Jakože přesně, že tím jako sbíráš ty zkušenosti. Takže vlastně tenhle ten korzet, ten školní, ten vymazlený, ten už byl vlastně druhej, že jo, který si dělala, takže už si nějakou zkušenost měla a udělala si nějaký volby. A tak sdělala jenom ten korzet, což je taky jako
6: a bylo na něj
5: příjemnější,
6: hodně času.
5: Že jo.
6: Na to druhý přešití, tak tam mě právě čas mi nepřál, protože jsem to musela stihnout do té akce a já jsem to měla ještě rozstříhaný prostě večer předem. Jo. Klasika, ještě v autobuse jsem to tam nějak šmrdlila. Takže tady na to bylo hodně času. A tady u toho korzetu musím fakt říct, že u toho historického, toho druhého, co jsem šila ve škole, že fakt mě na něm skoro nic neštve. A to je málo věcí, co jsem ušila, o kterých tohle můžu říct. Že fakt jako mě na něm fakt skoro nic neštve. Štve mě tady ta šňůrka.
5: A k čemu ho nosíš? Jak ho nosíš? Takže tohle to je ten tvůj dospělý, jako už jako korzet, se kterým jsi spokojená, tak jako jak takový korzet funguje v tvém životě? Jako k čemu je určený teda?
6: Jako snažím se využít každou příležitost, moc jich není, kam se ho můžu vzít, takže teď jsem si ho vzala třeba na přehlídku, na dotek ve Zlíně, měla jsem ho na koncertě jedné skupiny, The Last Dinner Party, oni hodně nosí korzety, takže to si myslím, že hodně se dělo, to jsem měla radost, že zrovna ten korzet mám. A měla jsem, myslím, nějakou poslední zkoušku ve škole, jako by slavnostnější. Hmm. A taky, ale ho nosím někdy, když se potřebuju soustředit doma. Protože v tom korzetu já se vždycky tak krásně narovnám a no, krásně se narovnám a nemůžu prostě lenošit v tom korzetu. Takže pokud potřebuju, takže když jsem se třeba potřebovala naučit na nějakou těžkou zkoušku, nešlo mi se soustředit, tak jsem si taky dávala tenhle korzet.
5: To je strašně legrační. To je super. To by mě vůbec nenapadlo. To je skvělý. A jak ho nosíš? Přes něco nebo na tělo, nebo jak ho vlastně styluješ ten korzet?
6: Jo, měla jsem ho několikrát na halenku, takže to se mi moc líbilo, přes něco oversized, a měla jsem ho aj na těle několikrát. Mm. To mi taky bylo dobře. Mm-hmm. Dělá super prsa. Většinou pod nějakou tu košili spíš častěji, protože zase bez něčeho pod tím je to jako hodně takový odvážný na mě. Mm-hmm. A většinou s nějakou sukní, ale i s džínama to vlastně vypadá dobře. Mám jeden takový zvonový a s tím se mi to líbí. Takže šaty, sukně, i džíny. Všechno už jsem vyzkoušela.
5: Super. Tebe teda netísní to, když se stáhneš, jako že ti to nebrání v dýchání, že jako nemáš pocit, že by tě to nějak jako omezovalo v tomhletom? Mm. Jako, že to stažení ti jako vyhovuje, jo?
6: Asi jo, asi mi to nevadí. Jako když je člověk v klidu, tak mu to nevadí. Problém nastává, když se třeba zadýcháš do kopce nebo máš úpal, prostě je strašný vedro. To se mi právě stalo teďka v létě, že jsem měla teda svůj šněrovací top, který normálně je mi v tom úplně skvěle, cítím se skvěle, ale my jsme prostě šli do kopce, docházela nám voda a to úplně jsem začala takhle dýchat prostě a furt jsem si to povolovala, nebylo to furt dost a úplně jsem cítila, jak se mi zvětšuje ta hruď a pořád se do toho nevejdu. No tak v takovýchhle situacích to není příjemný mít něco takhle úplýho, ale spíš jsem nikdy neměla problém ani na tom plese, když jsem tancovala, že by mi v tom nebylo pohodlně. Ale je to i takový v něčem příjemný se tak jako
5: Já to právě sleduju, že hodně lidem je to příjemný, že se cítí dobře, že něco jako drží, že se nemusí sami jako soustředit na to, jak stojí a že něco drží. No. Jako pro mě to tak není. Já naopak mám problém s tím, že mě něco drží. Já říkám, něco mě drží. Puste mě. Ale myslím, že se v tomhletom jako v menšině, že většině lidí se to líbí. No. Tohle je hrozně zajímavý právě u těch korzetů, že když se řekne korzet, tak neexistuje jako jedna věc, jako je spousta různých, že jo, verzí korzetů a jsou korzety právě, které vychází víc z té historické módy, které mají kostice, jsou hodně pevný a fakt jako mají za úkol stáhnout, ale pak jsou i korzety, které třeba vychází spíš z toho, co dělala s korzetama Vivienne Westwood, což byl taky ten comeback jako korzetů, protože že jo, korzety, tak to je historická móda, když půjdeme do historického a designerského okýnka, jo. Historická móda. A potom vlastně od konce 19. začátku 20. století návrháři a návrhářky jako v uvozovkách osvobozovali ženy od korzetů, že jo? Ať už prostě Poiret a další. A pak ale po druhé světové válce, že jo, šup Dior prostě zase udělal a ten udělal spíš takový pasový, že jo, to byl spíš takový jenom jako fakt ten pas hodně jako stáhnout do té vosí siluety. A pak jako pauza, pak to asi začalo být lidem nepříjemný, zase nebo já nevím, 70, 60 byly hodně free, tam myslím, že nehrozilo žádný násilí vůči siluetě. Ale pak vlastně přišla Vivienne Westwood s novým takem na ten korzet. A je to pro mě hrozně zajímavý, jak ona do toho šla, protože já jsem si říkala, no tak jako korzet je prostě korzet. Ale ona vlastně fakt to změnila, že ho udělala z měkkých materiálů, bez kostic. Vycházela z toho historického tvaru, ale vlastně ho udělala pro tu ženu jako příjemný a i ho prezentovala způsobem, že to jako oslava nějaký jako ženský touhy, ženský oslavy vlastního těla, ženský svobody. Že no vlastně, když měla poprvé ty korzety v kolekci, tak tam byly dvě modelky, které se tam jako líbaly na tom mole. Jo? Že to byl takový hrozně empowered a úplně o něčem jiným. Ale vlastně ona měla v těch korzetech zip. Jako první tam dala zip. Takže to bylo jako moderní. Ale byly takový, že se v nich právě dalo i jako dýchat a hýbat. A tedy. Ale pak do toho zase nastoupili ostatní jako Gotye nebo Mugler a tam jako zase opravdu už to o tom pohybu, jako konkrétně Mugler, to jsou teda jako drsný, tvrdý formy, které jsou úžasné na pohled, ale teda nevím, jestli bych to zvládla. Jako ty korzety, jako z videoklipu Freedom. Jako víš, kterou myslím?
6: Jo, vím.
5: Motorka, paní motorka. A podobný. Jaký ty máš ráda vlastně tyhle ty jako éry nebo přístupy? Přemýšlela jsi o tom, jako, že co ti je blízký, jako z těch starších třeba? Nebo?
6: Obdivuju, když je to prostě vymazlený, plný detailíku. A tak to jsou všechny tady od těch lidí, co jsi říkala. Něčem se mi to líbí, když je to tak stáhlý prostě.
5: Jasně, no. Ty jsi i ta faninka toho stažení. To je dobrý. My jsme takový, že tady reprezentujeme dva způsoby vztahu ke korzetu. Přesně. Verče to nevadí, když to stáhne. Líbí se jí to, ocení ten kraft. Já naopak, jako mně se to takhle líbí, jako se na to dívat, nebo na výstavě, nebo na někom jiným, ale na mě, já vlastně jsem to zkusila, bylo mi hrozně právě těžko, že mě vadilo, že mě někdo drží, jiný než já, a vadilo mi, že nemůžu se nadechnout splná jako do hrudi a do břicha, tak jako normálně, takže jsem byla taková celá znejistěná, bylo pro mě hrozně těžký si zvyknout na tu jinou funkcionalitu, jak to jinak funguje, tak to pro mě bylo trošku zvláštní. A ten pohyb taky, no. Ale je fakt, možná to bylo tím, že já jsem měla jako první na sobě ten dlouhý korzet, že byl až někam skoro k podbříšku a to opravdu teda si připadáš jak socha teda.
6: Ještě když mají takovou tu špicu, která tě bodne, když se ohneš, to není nic moc, no. Ale pak jsou ještě ty korzety rozcemilý s těma obloučkama, zakončení, které se tak hezky přizpůsobí té sukni, které se nosily.
5: Jo,
6: to bych ještě mohla si užít, tenhle můj korzet vlastně. Nemá ty obloučky a to je teda pracný pěkně.
5: To je hodně pracný asi, no.
6: A lemovat to všechno.
5: No, tak jo. A teď ještě současný vlastně korzety. Dneska korzety samozřejmě jsou trendovka, v šatnicích se objevují už několik let. Je vidět, že jako v českých šatnicích mladých lidí jsou rozhodně korzety. A jsou to korzety většinou designérský, co jsem teda já teda točila. A asi nejvtipnější korzet, který jsem v šatníkách potkala, tak byl od Káči Plamicerový. Kateřina Plamicerová, absolventka Umprumky, designérka, která normálně si ušila korzet z látky z pytlů na kávu. Jak jsou takový ty pytle, jak se z nich transportuje káva, z takový tvrdý jako juty vlastně. A je to taková tuhá tkanina a ona ji několikrát prostě nějaký prala, něco s ní dělala. A pak z toho šila ty korzety, protože ona je hrozně pevná, ta látka.
6: Ale zase pak tu vazbu nemá moc, vypočívkuješ. Hustou. A tak když
5: no
6: to
5: ne,
6: nějak
5: ona měla
6: podlepí.
5: Takový celkem, musím, měla to podlepený, měla to vypočívkovaný. A ten korzet, což jako když řekne, že to je korzet jako z pytle na kafe, to zní úplně příšerně jako za mě. Ale pozor, ten jako byl fakt nádherný. Já jsem vlastně na něj koukala, říkám, wow, ty jsi fakt designérka, ty dokážeš prostě z pytle.
6: A najdeme to někde.
5: Jo, v historii šatníku. My vám to nahodíme do toho nového postu, abyste ho viděli. Já myslím, že jsme ho tenkrát vyfotili, protože já jsem z toho byla úplně vedle, že jako dokázala takovouhle věc udělat cool.
6: To jsem
5: byla překvapená. A pak poslední byl u Magdaleny Čevelový, co jsem teď byla. A tam měla, myslím, spolupráci La Formela a Elišky Chomistek. Korzet, který nosí přes košile, a pak ještě samozřejmě tak jako korzety od Hanky Valtový, to je jako myslím fenomén, že jo. Zuzka Kubíčková taky měla nějaký korzety ve svých kolekcích, ale jsou i další český návrháři, Tomáš Němec, asi těžko si představit jeho kolekce bez korzetů, že jo. A další, kteří s tím hodně pracují. Máš ještě někoho, koho jsem nezmínila z těch českých designers, kdo tě jako že jsi viděla nějaký zajímavý jako způsob toho korzetu?
6: Já se pamatuju, že když jsem šla tady ten korzet, že se mi hodně líbil od Clarky Marie Bliss korzet.
5: To je pravda, to taky dělá.
6: Že ona tam měla právě ty trojúhelníčky v těch košíčkách. Tak to mě inspirovalo, že si je chci ušít.
5: Mně se hrozně líbilo ještě v souvislosti s těma korzetama, že ono to často má ty historické jako konotace, tak se mi hrozně líbilo, co sdílela designérka značky Slow Trashion, že ona vlastně píše, má ten claim nějak jako historical fashion not values. Jako historizující móda nebo historická móda, ale ne hodnoty, prosím vás. Jo? Což mi bylo strašně milý, protože opravdu v těch hodnotách bych nechtěla rozhodně fungovat. A i vlastně to převrácení, který udělala ty Vivienne Westwood, mi přišlo zajímavý, že ten, když se ještě vrátíme do té historie, tak ten korzet byl, že jo, spodní prádlo, dlouhou dobu nebyl vidět.
6: Takže pak, oni vlastně neměli na výběr, tak, protože pokud chtěli fungovat ve společnosti, tak museli ten korzet mít.
5: Ano. A byl to jako nějaký jako odznak toho, do jaké sorty společnosti patříte. Bylo to nějaký podmíněný tím, jestli jste dost dobře oblečena.
6: Tak to samozřejmě nepodporujeme.
5: No, tak to už jako rozhodně není. A pak vlastně ten Dior po té druhé světové válce, když je vrátil, tak v tom, na to vlastně celkem plynule navázal. Zase nechali, myslím, pod oblečením. Nevím, jestli je dával na oblečení. To zase nevybavuje. Myslím, že to zase bral jako undergarment. A právě myslím, že právě ta Vivienne Westwood z toho udělala ten svrchní oděv, že udělala ty korzety jako, že to je top. Prostě z toho udělala topy a ještě jako pohodlný topy. A pak zase ti ostatní návrháři řekli, super, máme tady hot top jako korzet a začali ale z toho dělat víc ten korzet. Zase jako hodně jako feminní, jakoby prádlový, v tom smyslu hodně prádlový. Ona z toho fakt měla ten korzet, jakože to vypadalo spíš jako svrchní díl těch šatů, jako vnější. A oni zase začali ostatní vracet víc do toho prádla a dneska mi přijde, že jsou nejrůznější jako na to verze, ať už prádlový, anebo spíš jako přesně jako ten svrchní top toho oděvu, no. No já mám vlastně
6: jaký
5: jako
6: je ten
5: svrchní.
6: Tvůj korzet, no?
5: No ty ho máš taky jako svrchní, že jo? Mm-hmm. Ale můžeš ho vzít i to. A vzala jsi ho někdy pod
6: ne,
5: otáčení?
6: Ne, to mě vůbec neláká. To.
5: Taky ne.
6: To jako vlastně nepotřebuju.
5: Ne.
6: Že až ukázat, jak ho mám pěkný.
5: Jo,
6: ale
5: jo,
6: jako,
5: jo.
6: Že by to zase to fakt nechápu, no. Je pravda, že oni často ty v té viktoriánské době to nosili přes prostě volný blůzy. To třeba moc nechápu, že často to vůbec nešlo poznat, tak proč se trápili?

0: kojí a do kojí změnila postava, takže najednou vlastně teď ho nenosím, protože je mi volnej a potřeba bych ho nějak upravit, no.
1: Já jsem chtěla říct, že ano, je šněrovací, ale zapomněla jsem se ho ušít jako menší, takže jako měla jsem období, kdy jsem trošku zhubla a už jsem se ho nedokázala, jako, že trošku musela jsem pod ním něco mít.
0: Musela si být pod tím tu halenku.
1: Takže mohla jsem ho ušít ještě trochu, ale ne, tak já už určitě...
0: Já jsem to měla víc vychytat právě, že já tím, že už má ty rukávy, tak ho nemůžu nosit jenom přes, že bych si řekla, tak dobrý, já si pod tebem svetr, já jsem dobrá, ale
1: to jo, nemůžu. To je škoda.
0: To nemůžu, no.
1: A tak se by nějak oddělat, aj kdybych chtěla.
0: Možná
1: vlastně.
0: Jo, a mně se právě líbí, jo, že to má rukávy, krásný. Protože úplně nejsem ten, nevím, nemám úplně vždycky chuť mít odhalený ramena a ruce při večerních příležitostech, protože mám tetování, který mám hrozně ráda, ale je velmi výrazný. A mně přijde, že vlastně ne vždycky ho chci ukázat a ne vždycky se to hodí, nebo nemám pocit, že prostě ho chci ukázat na té příležitosti, chci si ho tam nechat pro sebe, takže občas fakt ráda volím dlouhý rukávy, prostě moje jako edgy side zůstane v klidu doma a já jsem tam elegantní dáma s edgy side v rukávu.
1: A já ho možná popíšu ještě pro posluchače, je takový smaragdově zelený a je prošívaný hořčicově žlutou nití, je fakt crazy.
0: Ano.
1: Ano, a rukávy má trošku puffy, dlouhý a jsou nařasený na vrcholku ruky. Je takový nařasený šef. Taky prošitej tou hořicovou nití.
0: Jako vlastně, je to vlastně jako historizující, ale zároveň velmi současný a hrozně pohodlný. Tak. A je to od španělské značky Mista.
1: Ne, oni dělají i korzety.
0: No, oni dělají takový různý věci. Podle mě prostě dělají věci, co je v tu chvíli baví. Že to je zrovna taková značka, která vyrábí poměrně, bych řekla, udržitelně, ale vlastně prochází jako trendama, že ta móda mi přijde, je udržitelná, zároveň docela trendová. Jako. Ale přijde mi, že ty věci jsou i nadčas, že některý mám dlouho, korboty, a furt jsou cool, že vlastně jsou trochu divný, ale tak akorát.
1: Jo. No, to jsme neměli ukazovat tady tu značku. Už hnedka, jak jsem viděla tvoje boty, tak jsem si to googlila. A je právě, oni to fakt dělají dobře, zodpovědně.
0: Tak. Jo, je to fair právě. A často prezentují i tu továrnu, nebo ty lidi z té továrny. Je to takový, no, líbí se mi to. Škoda, že to tady někdo víc takhle, že tady asi na to nejsou podmínky, že tady ty značky jsou spíš jako salonní tvorba, ale že by někdo fakt měl ty továrny tady z těch mladých značek a svoje zaměstnance v továrně ve výrobě, tak to teda rozhodně ještě jako ne. No, třeba jednou.
1: Tak jo.
0: Máš ještě nějaký zajímavosti ke korzetu obecně?
1: Ano, mám. Co třeba mně přijde, že hodně lidí neví, tak je, že i v té viktoriánské době se ty ženy photoshopovaly, nebo že se nějak upravil ten negativ. Já úplně nerozumím tomu, jak se teda dřív fotilo, ale ty fotky s tím vosým pasem tak často právě byly zkreslený, nebo byly schválně ty ženy focené tak, aby vypadaly co nejštíhleji, nejenže teda ta perspektiva hrála roli, že se schválně nějak natočili, bylo tam tmavý pozadí, takže se to potom dalo prostě nějak vyladit ještě tuší nebo nějak se to tam vyškrabávalo, co jsem se dočetla.
0: Takže ta obsese byla už tehdy, není to
1: To jo. A ono to bylo ohromně nákladné se udělat fotku, takže ty ženy tam samozřejmě chtěly vypadat dobře, tak to může být uklidňující, že ty šílené fotky, co vidíme. A i když si to vygooglíš a koukneš se na to, tak to tam vidíš třeba nějakou malinkou ještě část, že to jako fakt ten pas je...
0: Schválně podívám na nějaké staré fotky.
1: Nebo dáme to i do karoselu. To je hodně zajímavý.
0: To jo, no. To je.
1: Ale tohle si pamatuju, že jsme se učili ve škole, že existovaly i těhotenské korzety. Že teda byly jiné v tom, že se šněrovaly po bocích často, ale tím, že ta doba byla tak šílená, že ty ženy prostě musely vždycky ten korzet mít, tak já vím, že pan učitel nám říkal, že prostě nevycházeli potom už v těch pozdnějších fázích těhotenství kvůli tomu, že už nemohli si na sebe dát korzet. Tak to je crazy, teda těhotenský korzet, že?
0: To mi přijde dost hrozný, no. Ale zároveň jako je to něco, co tě podpoří, takže ono jo, to vlastně jo. nějakým způsobem asi fajn být může, když ti vlastně se to proporce tak změní. A mě třeba fakt bolely záda v těhotenství, protože najednou máš závaží vepředu, který si tam nikdy neměla. Takže možná, když tě tam v tu chvíli ten korzet nějak šikovně podrží, ale ne přes břicho, asi no, asi prostě nějaký šikovnej přesně, no. To je hustý.
1: A ještě mi přijde fajn zmínit, že ty korzety všechny nevypadaly takhle, nebo tak, jak vidíme na fotkách, ale byly prostě pro různé příležitosti, pro tu chudší vrstvu, ale i třeba nějaký sportovní korzety. Já jsem se dozvěděla, že se zachopal dokonce korzet horoleskyně z konce 19. století.
0: Super.
1: A to nevím, neviděla jsem ho.
0: Ale že fakt ty upínací, víš, upínáky prostě.
1: Jo, ty karabiny. Že fakt v tom sportovali. Já sleduju jednu youtuberku, ona se věnuje právě historické modě a ona si ušila historický korzet a dělala takové video, že celý den trávím v korzetu a dělala v něm úplně všechno a pak to tam popisovala, jestli to bylo v pohodě. Nebo ne, a právě nebylo to jako utrpení.
0: Jo.
1: I když nějaký ty věci jsou těžší, třeba nemůžeš právě se hrbit u počítače, třeba zase ale může být výhoda, že tě to nutí být narovnaný hezky.
0: Já jsem právě četla jeden článek, rozhovor s Valerie Steele, což je prostě historička mody a teoretička mody. A ona právě se snaží trošku jako destigmatizovat ten korzet a to, jak velký zdravotní negativní vlivy měl, což mi přišlo zajímavý, protože já jsem to měla jednoznačce ve škatulce škodlivé a nebylo to prý tak strašné, jak se o tom píše. Nevím, je to jako jeden názor v debatě, takže jako taky. Možná, že to má nějaká pozitiva. Každopádně, dneska si může každý vybrat. Není to žádný diktát, což mi přijde hezký. A navíc ty korzety už jsou v trendu dost dlouho, tak nevím, jak to ještě dlouho může vydržet. To přejde.
1: Já se tady toho mýho nezbavuju určitě.
0: Jo, to se nezbavuji, protože to ti vydrží a to bude otázka třeba 20 let. Nebo 15 max. Nebo já nevím, možná to bude ještě rychlejší. Vlastně ty trendy cykly jdou docela rychle. Jo. Když si vezmeš, tak Dior byl 50. let a pak byla docela dlouho pauza. Pak bylo 80. Vivienne Westwood, pak se do toho pustili v 90. všichni. To prostě 90. všichni museli mít korzety. Teď se znova vrací 90. Takže ano, zase všichni musí mít korzety. A jak dlouhá bude ta pauza, že jo? Jestli... No, uvidíme.
1: Třeba si to řekneme v šatníkách za 10 let.
0: No, uvidíme. Tak napište nám, jestli vy sami taky vlastníte nějaký korzet, ať už jste si ho ušili nebo koupili. Jak se v něm cítíte? Jak se na tenhle ten kus oděvu díváte? Jestli je pro vás jako o osvobození, svobodě, nějaký jako empoweringu, síle, anebo jestli je to něco, v čem se jako cítíte jako spíš takový ten druhý pól, jako ta jemná, jak to říct, bezbraná, křehká žena, ta květina, která musí být podepřena. A tak, jo, vlastně, jak se v tom cítíte a jak se na tenhle ten kus oděvu díváte, protože mně přijde, že to může být fakt různý, nemá to jedno čtení a proto mi to přijde zábavný. Tak děkuju, Veru.
1: Já taky děkuju, Veru.
0: A děkuju, že jsi přinesla tenhle ten svůj unikátní, nádherný kousek.
1: Děkuju, že se ti líbí, to mám radost.
0: Fakt luxusný.
1: A mně se moc líbí tvůj korzet.
0: Ne, tak to bylo fakt jako easy purchase, ale tohle to je fakt prostě, to jsou hodiny práce, to je hodnota jako opravdu velká. Takže děkuju moc. Děkujeme vám všem, kdo posloucháte. Díky, že nám píšete. Pište klidně vaše tipy. Ještě mě napadlo, co si myslíš, Veru, když nám někdo napíše, že má doma nějaký šílený poklad, o kterém bych chtěl mluvit. Protože přesně, my jsme to odstartovali 100 letýma šatama, 100 hodin šitým korzetem, takže když máte taky něco, co je jako 100.
1: Super, to je pravda.
0: Třeba 100% lásky. Něco. Ne, nemusíte být 100, ale vlastně možná bychom mohli tu rukavici hodit i ven. A kdyby někdo chtěl prostě se s náma popovídat o něčem, co miluje a vysvětlit proč a co to pro něj všechno znamená, tak vlastně my si vás moc rádi taky pozveme do studia.
1: To je super nápad.
0: Že jo? Že jo? Tak jo. Ozvěte se, může se to stát. Těším se, co ještě všechno může přijít. Díky.
1: Já děkuju taky.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Poslouchej na webu wave.cz/šatníky nebo jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Pod. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
0: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave.
2: Ahoj, já jsem Lucie Zajda a tohle je pořad Nádech na rádiu Wave. Taky myslíte ve dne v noci na jídlo? Až do té míry, že vám nezbývají síly ani kapacity na vůbec nic jiného? Možná zažíváte takzvaný food noise. Dnes si o něm budu povídat s klinickou nutriční terapeutkou Markétou Gajdošovou. Tak ahoj, moc tě tady vítám.
3: Ahoj a moc děkuji za pozvání.
2: Markéto, co to je ten food noise a jak se vlastně tenhle hluk nebo šum kolem jídla liší od fyziologického hladu?
3: On ten anglický název v podstatě moc hezky vysvětluje a tak jako definuje, co se zatím skrývá. A já proto mám vždycky takový ličtější pojetí, kdy to přirovnávám k takový té aplikaci někde na pozadí, která je zapnutá a vlastně vysílá tam nějaký neustálý signály někde tam v tom mobilu, ani nevíme, že tam pořád ještě je, ale bere vlastně spoustu kapacity, spoustu paměti a svým způsobem definuje, jak se ten celý přístroj chová. A teď vlastně zpátky k tomu jídlu. To jsou ty myšlenky, které tam jsou někde možná tak jako uložený v nějakých vrstvách, ovlivňují nás, mluví na nás, a který vlastně jsou definovaný tím, že zabírají abnormální mentální kapacitu v tom stravovacím chování, přemýšlení a konec konců pak taky v celém dni. Takže to není jenom taková ta jako pouhá chuť na jídlo nebo potřeba jíst a nebo fyziologický hlad, ale je to vlastně něco paradoxně nesouvisejícího s tím samotným hladem, kdy je to taková ta vrstva nánosu těch myšlenek, který nás vlastně neustále ovlivňují a obtěžují svým způsobem.
2: Já tu zkušenost mám taky, takže sama moc dobře vím, jak to vlastně může být frustrující, náročný, zatěžující a kolik mentální kapacity to stojí. Vlastně já jsem tehdy vůbec neměla čas nebo prostor se věnovat prostě tomu životu, který probíhal kolem mě, takže soucítím se všema, kteří to prožívají.
3: Je to přesně tak, že je to jako kdyby to kradlo vlastně tu pozornost a nějaký potenciál věnovat ať už tu mentální kapacitu, tak cokoliv jinýho těm důležitějším věcem. A je to jiná forma možný definice, kdy vlastně i podle toho možná dílu procent, kolik dne nám třeba zabírá vlastně tohle myšlení na jídlo a nějaký neustálý myšlenky, co se do toho vkládají, tak samozřejmě čím více to navyšuje, tak o tím hlučnějším food noise mluvíme.
2: Jak s tím souvisí poruchy příjmu potravy a může se vlastně ten hluk objevovat i u lidí, kteří poruchu příjmu potravy nemají?
3: Určitě může. A můžeme tu odpověď možná rozdělit na dvě části. V té první to může být součástí poruchy příjmu potravy, anebo vlastně toho spektra, který se tam nachází. I třeba nějaký subklinický formy, která by ještě oficiálně nebyla diagnostikovaná, byla by to taková část se tomu blížící, ale zároveň to může vlastně existovat ve stavech, který s tou poruchou příjmu potravy nebo nějakým narušeným stravovacím chováním nemají nic společného, takže to vlastně nemusí být úplně ten klinický příznak. Ale co se děje často v praxi a je důležité to takhle pojmenovat, je to, že to často bývají takový předdveře vlastně k tomu, aby se třeba logicky narušilo i to stravování, nebo aby to do toho nějak vstoupilo, aby se tím ovlivnily ty myšlenky celistvě na jídlo. Takže bych z toho tak jako vyvozovala rovnou tu souvislost, že jakmile se s tím někdo potýká, tak už je v nějaký rizikový zóně, ke který bych byla o to obezřetnější a opatrnější.
2: My jsme tady v podcastu zaměřeném na duševní zdraví, tak by mě zajímalo, jaké jsou nejčastější psychologické příčiny.
3: s jistotou na první příčce by byla určitá forma restrikce nebo nějakého omezení, něčeho, co tam v tom může figurovat, což samozřejmě může mít i fyziologický charakter, pokud bychom mluvili o energetické, kalorické restrikci, ale pokud se přesuneme k té psychologické, tak ta se může vlastně projevovat úplně v čemkoliv. Může to být nějaká snaha něco paradoxně získat pod kontrolu, něco vlastně tak jako zalepit nějakým jiným mechanismem, který se potom projeví v tom jídle. A kdy vlastně je to svým způsobem takový volání toho těla o nějakou pozornost, o nějakou pomoc, o něco, co od nás žádá a my mu to možná úplně neumíme nebo nechceme dát nebo to ignorujeme. Takže je to možná taková forma jako hladu přeložená úplně do jiného aspektu. Takže ta restrikce určitě na prvním místě, potom taky nějaká emoční regulace do toho může vstupovat, kdy přeci jenom jakož to živí lidský bytosti nás emoce ovlivňují, ať už se nám to líbí nebo ne, od rána do večera non-stop. A pokud vlastně vstoupí ještě do nějakého scénáře, kdy už tam třeba byla přítomná ta restrikce, teď se to propojí, tak vlastně se z toho stává zase nějaká forma komunikace toho těla nebo vlastně toho všeho, co se děje uvnitř. A může to takhle korespondovat s tím, kdy my, když jsme v tu chvíli ještě ve stavu, kdy ty emoce úplně jako neumíme regulovat jinak, nebo se jich trošku bojíme nějakého zpracování, zprocesování, nechceme s nimi úplně být, nebo hledáme nějaký jiný cesty, jak z nich vlastně ven, tak to bývají v podstatě ty nejčastější aspekty, které se do toho dostávají.
2: U mě ten food noise taky hodně souvisel s potlačováním emocí, třeba smutku, vzteku. Proč vlastně často používáme k regulaci emocí právě to jídlo?
3: Protože bez toho jídla v podstatě nemůžeme být, nemůžeme fungovat a jsme zvyklí od malička v průběhu celého života ho používat jako takový nástroj, který nám je prostě k něčemu přítomný. A když se nad tím zamyslíme, tak vlastně všichni se dokážeme jako dotknout toho tématu, že to jídlo není jenom nějaká hmota s energií, která nás drží naživo, ale že tady má spoustu rolí společenských, kulturních, přesně těch emočních. A vlastně teď najednou v tom světě, kdy nemáme pod kontrolou skoro nic a všechno kolem nás je rychlý, chaotický, takový vytěžující. Teď se v tom možná už tak jako sami ztrácíme, je strašně těžký se v tom nějak ukotvit. Tak najednou to jídlo získává takovou tu roli toho, že tohle vlastně jako můžu mít pod kontrolou, nebo nad tím naopak tu kontrolu možná ztrácím, nebo se tam někde jako pohybuju na tom spektru mezi tím. A zpravidla, jakmile do toho přijde nějaký větší impuls, a to může být třeba ta těžká emoce, nebo nějaký pocit, nebo nějaký rozpoložení. Ale zároveň bych upozornila na to, že někdy s tím vlastně nemusí být asociovaná taková emoce. Někdy to může být stav, kdy to vlastně daný člověk popíše, že ono se vlastně vůbec nic neděje, nic špatného se nestalo, ani nic skvělého se nestalo, teď je to úplně normální chvíle a přesto se vlastně potýkám s tímhle. Tak může to na tom být i nezávislý, ale vlastně ty emoce, ať už to je nějaký stres, strach, cokoliv, co vlastně bylo tady pojmenováno, tak jsou vlastně takový silný impulzy, který do toho vstoupí. A teď my hledáme možná nějakou náplast, kterou to vlastně můžeme maličko zalepit nebo trošku tak jako zakrýt, a nebo minimálně přesunout tu pozornost. Když se na to koukneme čistě racionálně, tak moc dobře víme, že každou náplast jako dřív nebo později pak musíme strhnout, a že ta rána pod tím je možná ještě větší, a to je možná ta nedořešená situace, emoce, cokoliv. Ale vlastně v tu danou chvíli, kdy úplně nemáme mentální kapacitu možná přemýšlet nad tím, jak já tady mám jako řešit tohle všechno, je to o tom, že tak tam pojďme vlastně připustit to jídlo do toho scénáře, protože to je něco, co můžeme ovládat, to je něco, co můžeme korigovat.
2: Takže to může být vlastně nějaká jako přirozená nebo běžná reakce na to prostředí, ve kterém žijeme, kdy vlastně nemáme úplně čas se věnovat i těm emocím nebo i těm vztahům tak, jak bychom chtěli. A to jídlo je prostě vždycky tady, všude.
3: Je to tak. Je to vlastně, já vždycky to nechci tak jako svalovat jenom na to, že za to může tady dnešní moderní doba a vlastně to, v čem se pohybujeme, ale bohužel jsem nucená se k tomu tak dostat, protože přesně tak, je to vlastně to přetížení a myslím si, že bez ohledu na to, vlastně z jakého oboru se k tomu třeba nějaký odborník vyjadřuje, tak se vždycky dostaneme k tomu, že těch impulzů je čím dál tím více, vlastně těch problémů je čím dál tím více, nějakých faktorů, se kterými my musíme jako ti jednotlivci nakládat i čím dál tím víc, že potom vlastně hledáme takovou tu možná i rychlou dopaminovou náplast, která tam může něco jako zachránit pocitově v tu danou chvíli.
2: Já v poslední době hodně čtu o tom, že se v nejistém chaotickém světě snažíme mít pod kontrolou alespoň to tělo. Proč to tělo využíváme jako nástroj kontroly?
3: Tady je určitě důležitý kouknout zase se vlastně tak jako na ten větší obrázek, nahlídnout, že ten svět, ve kterým žijeme, proto vždycky používáme to hromadné označení takový té dietní kultury, vlastně toho společenského fenoménu v uvozovkách, kdy to tak jako definuje tu kulturu, ve které se pohybujeme, která nám tak jako podprahově diktuje různý neúplně hezký a fajn věci, typu toho, že jsme v dnešní době víc podle toho, jak vypadáme, ne podle toho, kdo vlastně jsme jako člověk, a že tady jsou určitý nějaký atributy, který pokud chceme být úspěšní, tak v uvozovkách musíme splnit a je toho součástí nějaký možná vzhled, nějaký číselný, kvantifikovatelný údaj. Vlastně zhlížíme k takovým těm vzorům, idolům, modlám a snažíme se k ním přiblížit za tím, co je to nedosažitelný cíl, takže je to vlastně taková ta jako honba za něčím, co nikdy vlastně není dostačující a vždycky je potřeba víc a přidat a vlastně jako něco posouvat, což velmi úzce souvisí i s tou dobou výkonnosti, který jsme se taky malinko dotkli. A vlastně ono se z toho pak stává takový možná náš regulační mechanismus, protože pokud nás ta společnost jako tímhle krmí, že pokud chceš teda být úspěšná, tak to bude líp, když budeš takhle vypadat. Bude to líp, když budeš prokazovat vlastně tyhle schopnosti, vlastnosti, když splníš tady nějaký společenský měřítka nebo nějaký nepsaný osnovy, který tady vlastně tak jako se pohybují všude v éteru, tak my si to jako velmi jednoduše přijmeme za svý a vlastně se tomu tak oddáme, že teda abych toho dosáhla, tak to tělo je takový prostředek. Už to není nějaká jako moje bezpečná schránka, ve který prostě mám strávit ten život jako v co největší spokojenosti a zdraví, ale stává se z toho můj prostředek k dosažení nějaký úspěšnosti a vlastně toho cíle.
2: Což je hrozně náročný.
3: Je to tak, bohužel.
2: Jaké mohou být fyziologické příčiny, ať to alespoň ve zkratce zmíníme?
3: Kromě těch psychologických, které jsme krátce vyjmenovali, tak samozřejmě vždycky se tam sčítá vícero důvodů. Určitě nikdy nemůžeme říct, že to je jenom jako jeden z nich nebo jenom malý počet z nich. Oni se tak jako sčítají dohromady. Ale z těch fyziologických vlastně otevřu opět restrikci, ale tentokrát v takovým tom eliminačním, restriktivně nutričním slova smyslu, takže by to přesně znamenaly dost možná v základu nějaký dietní pokusy. Vlastně to, že zase když vycházíme z aspektu dietní kultury, tak vlastně žijeme ve světě, kdy radši jeste míň a nízkokaloricky a tuk je špatně a sacharidy jsou špatně a všechno je špatně a radši nejeste vůbec nic. Do toho se prostě dostávají jako všechny tyhle myšlenky, takže s čím my se jako nutričně za to setkáváme, je to, že velká část lidí jako tak chronicky žije v nějakým nedostatku, deficitu v tom, že prostě to tělo jako samo o sobě není úplně dobře, dostatečně vyživený. A jakmile tam je jako tahle rovina a teď se do toho přidá třeba ta psychologická náročnost, tak to je úplně přednadbitá zbraň, která vlastně najednou se tam jako vystřelí ten náboj. A může do toho pak spadat i vlastně kontext třeba nějakého sportovního aspektu, zase té výkonnosti z jiné roviny, to, že je tam třeba nadmíra nějakých impulzů čistě fyzického charakteru, vysoký výdej, nepřiměřeně vysoký výdej, nedostatečná regenerace, nedostatek takový té sebepéče. A když myslím regeneraci, tak narážím opravdu zase i na spánkovou hygienu, nějaký prostě zdravý fungování v tom životě, který nás má tak jako dávat do nějaký bavlnky toho, abychom to vlastně ještě jakž tak zvládali, abychom se v tom světě s tím dokázali vypořádat. Ale víme, že to je tím velkým tématem, na který vlastně většinou se dostává až jako v posledním řádku nějakých priorit.
2: My už jsme se toho tématu dotkli a to jsou vlastně ty restrikce. Já jsem se to dřív sama snažila řešit disciplínou, ale moc to nefungovalo, což myslím, že je poměrně častý téma. Naopak, čím víc těch pravidel jsem měla, tak tím víc jsem na to jídlo myslela. Tak proč vlastně restrikce, možná trochu paradoxně, často vedou k ještě větší fixaci?
3: Je to tak vlastně nádherně řečeno, úplně v jádru, takhle to přesně funguje, respektive nefunguje. A je to paradox, protože samozřejmě to, co většinou inklinujeme, k čemu inklinujeme nejvíc, abychom udělali, pokud máme pocit, že něco nemáme pod kontrolou, tak my si to dáme jako za vinu sobě. Že prostě já teda nejsem dostatečně disciplinovaná, nemám dostatečně pevnou vůli, nezvládám tohle, tady tohle se děje, je to moje chyba, tak já na sebe asi musím být ještě přísnější. A aby se to neopakovalo, aby se to nedělo, tak potřebuju další pravidlo, další omezení, možná i ve snaze teď něco tady vykompenzovat, protože tam možná došlo k nějakým jako výkyvům, tak já teda na to půjdu jako ještě přísněji a to samozřejmě vyvolá úplně opačný efekt, než aby se něco stabilizovalo. Ale je to zároveň jedna z těch věcí, která je vlastně neskutečně náročná si tak jako zvědomit nebo nějak přijmout, že teda teď to musím dělat úplně opačně a teď nepotřebuju víc pravidel, ale potřebuju víc nějaký jemnosti, šetrnosti, dostatečnosti, vlastně nějaký sebepéče zase do toho celého procesu. Ale ono vlastně, když se zase vrátím pod střížku té dietní kultury, tak ona celá funguje tak jako na bázi nějaký viny a toho selhání, toho, že vlastně nám tak jako něco nadiktuje, něco předá i vlastně ve víru tady prostě nějakých restrikcí a spolíhá na to, že my to prostě nezvládneme, my to nevydržíme, protože to není hodně nastavený a teď vlastně to selhání nebo ta vina zase přeživí ten cyklus, ve kterým my se vrátíme opět na ten startovní bod a vrátíme se do něj ještě možná drsněji. Takže ona je tak jako předurčená k tomu, aby vlastně takhle nefungovala.
2: No a když bychom to chtěli dělat jinak, tak jak vlastně do toho přístupu vnést tu šetrnost nebo laskavost?
3: Je pár klíčových principů, který mám hromadně moc ráda v tomhle tématu a vlastně věřím, že jsou využitelný úplně pro každýho, kdekoliv na té stravovací cestě se nachází. Jedno z nich je taková jako reverzní psychologie v té výživě nebo i v pohledu na ní. Vycházím z toho, že jsme teď mluvili o tom, že to, co dělá většina lidí, je čeho jim moc, co je špatně, co musím vyřadit, co musím eliminovat, kde je tady jako u mě ta chyba. Pojďme se na to kouknout obráceně, jestli vlastně není v uvozovkách ta chyba, co mi tam chybí, čeho mám málo, co bych potřebovala přidat. A pojďme možná začít z té druhé strany. Pojďme tam jako vracet to, co si nedáváme, to, čeho máme málo, to, co tam úplně chybí. A pojďme pozorovat, co to udělá a že možná jako někde vymizí vlastně ta druhá strana mince, kde najednou to tělo už nepotřebuje to, s čím jsme tak bojovali, nebo to, na co jsme tak moc mysleli, protože to najednou vlastně získává. A že tam jdem, nebo vycházíme z roviny nějakého dostatku, víc než z roviny vlastně nedostatku, protože to neplatí jenom ve výživě, ale i mimo ní, kdykoliv, kdy vycházíme z pozice nedostatku, tak to není přívětivý rozpoložení, ve kterém vlastně se má něco dít nebo něco fungovat. Zároveň považuji za nesmírně důležitý naučit se rozlišovat, co je vlastně ten fyziologický nebo fyzický hlad a co je ten emoční hlad. Že to není jedna a ta stejná věc a že mají vlastně úplně odlišný aspekty. Dá se tam jako vložit spousta pomůcek, jak se dají rozlišovat. Můžeme začít třeba tím, že vlastně ten fyzický hlad jako ukonejší jakýkoliv jídlo. To je prostě to, že když mám teď hlad a vyhodnotím to takhle, tak když by tady před mnou byl talíř brambor, tak si je prostě dám, protože to má jako reagovat na tu potřebu. Pokud je to emoční hlad, zpravidla to bude na něco velmi konkrétního, nebude to úplně ten talíř brambor ani brokolice, bude to dost možná nějaká třeba sladká věc, tučnější věc a bude to tak jako inklinovat k tomu, že jenom tohle mi to ukonejší. Samozřejmě je tam spousta dalších faktorů. Možná bych zmínila i to, že ten fyzický hlad vlastně přichází tak postupně, že teď možná začíná být jako na nějaký úrovni, postupně se bude budovat. Pokud na něj nebudu reagovat, tak za hodinu bude větší a za dvě hodiny bude jako enormní. Ten emoční hlad přijde tak jako z ničeho nic, že prostě nic se možná neděje, nic neslyším a najednou je tam jako obrovsky přítomný a je takový jako apelující, že vlastně teď hned potřebuje nějakou odezvu. A tohle se dá ještě rozpracovat do spousty dalších takových poznávacích znamení, ale tyhle jsou takový stěžejní. A když už jsem zmínila slovo hlad, tak bych i otevřela přesně to, že to není nějaká dvoufázová záležitost, mám hlad versus nemám hlad, ale že je to takový kontinuum, který je hrozně důležitý se naučit vnímat, že je to taková jako škála, která se někam posouvá a přesně to, že když teď zmíním, že možná teď začíná mít hlad, tak pojďme ho pozorovat, jak se bude vlastně měnit a pojďme najít ten sladký bod, kdy vlastně si to už zaslouží nějakou reakci, abych ho vlastně mohla uspokojit, utlumit svým způsobem, abych mohla dál pokračovat a abych nepřekročila nějakou mez, kdy už vlastně začne on kontrolovat mě víc než já jeho.
2: A pokud bychom to neřešili restrikcemi, tak co jiného můžeme dělat? A nejdřív, jestli bychom se mohli zaměřit na ta krátkodobá řešení, což znamená, když se ten hlas objeví, tak jak s ním můžeme pracovat, jak třeba vystoupit z toho jako velmi rozjetého vlaku?
3: Tu danou chvíli, kdy vlastně to takhle registrujeme, tak tam už je důležitý jenom ten bod, že to vůbec registrujeme, že si to nějak pojmenujeme. To je hned to první, co mi vyskočilo v hlavě, že bych jako s jistotou zmínila, řekla, je důležitý si to pojmenovat a vlastně nějak to nehodnotit, jestli to správně, špatně, ono to má nějaký opodstatnění, je to přesně svým způsobem zdravá reakce těla na něco, co samozřejmě třeba nebylo jako šetrný, ale prostě to tělo nám dává, posílá nějakou informaci. Tak je důležitý se v tom tak jako zastavit a možná to trošku pozorovat, což se krásně řekne, hůř udělá v tu chvíli, ale pojmenovat si to, vlastně nějak to oslovit a uvědomit si, že on ten stav i to jako přetížení mentálního se zdá být strašně taky jako sám o sobě apelující a takový, že jako neúnosný, ale že vlastně my jako nejsme instantně v nějakým ohrožení, že to jsou ty myšlenky, které ještě se narovnají ty akci. A v takovou chvíli já vždycky ráda otevírám to, že je dobrý si uvědomit takový ten jako řetězec toho, k čemu to vlastně vede, že možná je tam nějaká myšlenka, která mě teď tak nějak jako přišla, prostě ta myšlenka se tady objevila. To jsme nemohli ovlivnit, protože nemůžeme prostě nějak korigovat tohle. Ohledně té myšlenky se možná nějak cítím, možná mě teď stresuje, že vlastně tady zase přišel nějaký tady jako food noise, který už prostě se obávám toho, jak to dopadne. Tak to už je nějaký můj pocit z toho. Pak tam bude nějaká tendence, jak já na to jako mám tendenci reagovat, co mám standardně potřebu udělat, co už automatizovaně na autopilota udělám. A pak teprve je ta akce. Ale to jsou vlastně 4 kroky, které tam jsou. A ono nám to často jinak splyne v jeden, že máme pocit, tady se objevil nějaký impuls a já na to reaguju takhle, protože takhle jsem to historicky řešila. A nesmírně pomáhá, když si uvědomíme, že to tak nemusí být, že to je jenom nějaký jako naučený vzorec, ale že ho můžeme takhle jako rozdělit na nějaký menší krůčky a že vlastně v nich můžeme udělat třeba trošku jiný rozhodnutí a nebo aspoň zpomalit. A to je druhá část odpovědi, ke které jsem se chtěla dostat, protože to zpomalení vlastně nám nabízí nějaký prostor taky přehodnotit to, co se vlastně stane, jak na to třeba budeme reagovat. A my si v tu chvíli můžeme říct, tak já tady budu s tímhle docela nepříjemným pocitem, chvíli s ním jako vydržím, budu ho pozorovat. Za 10 minut můžu udělat něco jiného, můžu se rozhodnout jinak, můžu na to nějak zareagovat, když to bude třeba neúnosný nebo když to nepůjde jinak. Ale dát si tam vlastně ten prostor jako i těch pár minut, který toho mnohdy hodně změní. A minimálně nám dá nějaký informace, jak tomu třeba příště přistoupit jinak.
2: A je důležité si v ten moment jakoby zvědomit to, co vlastně reálně potřebuju, jestli to je teda jít se najíst, a nebo jestli je mi smutno a potřebuji obejmutí, nebo jestli potřebuji nějaký stimul, protože se třeba jenom nudím.
3: Je to jedna z nejvhodnějších věcí, co se dá udělat. Zároveň je někdy náročná, protože se nám nechce pátrat vlastně po tom konkrétním. Ale tam bych právě začala už od toho, že vlastně ten rozcestník rozhodnutí hodně definuje to, jestli si právě řekneme, jestli je to jako fyzicky hlad nebo emočně hlad. Protože jakmile bych přišla na to, že je to fyzicky podmíněná nějaká potřeba, tak tam existuje jediná správná odpověď a to je jít se najíst.
2: A v momentě, kdybychom zjistili, že potřebujeme něco jiného, že potřebujeme právě pomoc nebo někoho druhého, abychom mohli pozdílet třeba, co nás trápí, tak je asi fajn pak třeba zkusit tuhle variantu a uvidíme, co to s náma udělá.
3: Přesně tak, protože v tu chvíli, kdybychom na to reagovali jenom tak jako bez hlavy vlastně tím procesem jedení, tak tím, že se správně nesejde vlastně ta jako potřeba s tou reakcí, tak ono to nic ani nespraví. Ono to možná chvíli dá tu náplast, jak jsme pojmenovali na začátku. Ta náplast tak jako něco možná utlumí, něco trošku oddálí, ale vlastně pak my dojíme a jsme zase zpátky v té stejné situaci ještě navrch možná s nějakým tady jako tíživým pocitem viny toho, že tady bylo nějaký jídlo, který tady být možná nemuselo, ani mi vlastně jako nevyřešilo tu situaci, nevyřešilo tu potřebu, nevyřešilo ten problém. Takže možná nejenom, že mám zase zpátky ten problém, ale mám teď 2, protože se ohledně toho ještě necítím dobře. Takže tam vlastně pojmenovat si to jiného, co potřebujeme a zkusit se to nějak jako zajistit ideálně nebo se k tomu přiblížit nebo najít nějakou jinou cestu, tak je určitě to nejšetrnější v takovém kontextu.
2: A jaká jsou pak dlouhodobá řešení? Je také potřeba zmapovat, proč se to děje nám?
3: Určitě. A tady se vlastně krásně setkává ta nutriční rovina s tou psychologickou rovinou, protože naprosto upřímně to vždycky jde ruku v ruce a vždycky tam najdeme, nebo nechci říct úplně vždycky, ale velmi často v tom nejvyšším procentu najdeme to, že do toho opravdu vstoupí nějaká i ta jako energetická, nutriční, nutrientová restrikce, která tam jako figuruje, kterou je důležitý adresovat, aby to tělo bylo jako i biologicky vlastně v bezpečí, aby nebylo vystresovaný z toho, že tam má jako nějaký nedostatek. Zároveň adresovat i to, co se vlastně v průběhu času vytvořilo za ten mechanismus, to, co jsme si zajišťovali tím jídlem a měli jsme řešit třeba jiným způsobem nebo měli hledat někde jinde. Takže to už je vlastně takový to možná detektivnější pátrání a adresování těch příčin, kdy je to součástí, já tomu říkám taková nutriční rehabilitace, to, abychom zase tomu tělo prostě zpátky vrátili to, co potřebuje k tomu, aby mohlo jako bezpečně fungovat. A zároveň se naučit vlastně znovu regulovat počínaje emocema, ukončit čímkoliv dalším. To, co jsme možná celý život předtím takovým způsobem úplně nepojímali.
2: Já si ale říkám, co když to jídlo skutečně funguje úplně nejlíp, nejrychleji, nejefektivněji a nic jiného nám takhle nezabírá, i třeba na tu emoční regulaci nebo potřebu kontroly, tak je to vlastně fakt špatně to takhle používat. A ty jsi tady hodně mluvila o tom šetrným nebo nešetrným přístupu, tak máš pocit, že tohle je spíš ten méně šetrný přístup?
3: Ono by záleželo, jestli se na to koukneme z perspektivy toho daného momentu, anebo z nějaké dlouhodobosti, protože vždycky u všeho bychom měli vyhodnocovat, jak nám to slouží dlouhodobě, jaký to má dopady a následky. A je rozdíl, jestli je něco jako subjektivně nápomocný v ten daný moment a jestli je pak otazný, jak moc to bude nápomocný hodinu, potom dvě hodiny, potom další den ráno, jaký pocity, emoce, cokoliv se s tím bude vázat vlastně v tu chvíli. A když se tam jako najdeme v tom scénáři, že teď mám pocit, že to je nejfunkčnější, že to je nejlepší, nejrychlejší, to musíme jako validovat. To je možná opravdu pravda v tu chvíli, nebo velmi pravděpodobně to tak vnímáme. Ale už bych dala pochybnost tomu, jestli to takhle vyhodnotíme potom i retrospektivně a jestli vlastně tam nepřeváží ty negativa. Takže ono i ten emoční aspekt u jídla, je to možná taková jako filozofická debata, ale my svým způsobem jako nemůžeme jíst bez emocí nikdy, protože emoce prostě, jak jsme zmínili, tak máme 24/7, jsou tady s námi přítomný. Někdy se je trošku sice snažíme upozadit, ale prostě jsou tady. Takže jíst bez emocí by znamenalo jako nebýt člověkem, ale je tam křehká hranice mezi tím, dokdy vlastně jako diktují to jídlo a to, co se tam má dít. Takže my jako musíme umět vlastně připouštět do toho, co se děje a vnímat, a to se zase dostáváme k tomu vědomému přístupu. Ale vlastně bylo by vždycky zpochybnitelné, jestli je to opravdu tak efektivní, jako zaznělo v té frázi z toho hlediska dlouhodobosti.
2: A jak poznat, že už na to nestačím sám sama, nebo je zbytečné, abych se trápila sám sama a bylo by fajn vyhledat odbornou pomoc?
3: Já jsem velkým zastáncem a advokátem myšlenky, že nikdy není fajn čekat na tu chvíli, kdy to bude v uvozovkách dostatečně vážný a dostatečně špatný na to, abychom si měli říct o pomoc. A v tomhle kontextu vždycky zmiňuji, že i jenom střípek myšlenky, že možná už je to náročný, nebo že už nevím, jak k tomu přistoupit, nebo že vlastně nevím, jak to vyhodnotit, je jako dostatečně silná argumentace pro to s někým probrat. A vlastně tady vždycky mít i ten pohled někoho jiného, kdo to možná dokáže nějak racionalizovat, nebo minimálně dokáže pochopit a dokáže říct, tyhle věci nejsou jako nějaká slabost nebo nejsou selhání, nejsou to, že by to byl problém tady přesně nedostatku pevný vůle. Je to možná nějaká biologická záležitost, která se tady propojila se spoustou dalších faktorů a pojďme to tady jako pojmenovat, někam nasměrovat, tak dokáže udělat zázraky bez toho, aniž by to pak obnášelo roky trápení a hledání a vlastně takovým tím spirálovitým směrem někam ještě zacházejícím. Takže já bych opravdu v téhle odpovědi se podepsala pod to, že jakýkoliv závan ty pochybnosti je už ten moment.
2: A vhodná může být určitě psychoterapie, mě třeba hodně pomohla a už si to trochu popisovala, ale jestli by si mohla ještě zkonkretizovat, jak s tím tématem pracuješ ty jako nutriční terapeutka.
3: Mm-hmm. Možná to tady už i tak vyznělo mezi těmi slovy. Ono vždycky psychoterapie nebo psychologie a nutriční terapie jdou tak jako bok po boku, že vlastně v nutriční terapii je to jako překlad do toho nutričního světa, do nutričního slovníku, ale proto tam je taky to slovo terapie, aby to nebylo jenom jako o výživě tady technicky, mechanicky, ale že je to spíš o tom vztahu k tomu jídlu. Takže vlastně spousta z těch věcí, co jsme tady tak jako mezi řádky někde nechali zaznít, nějaký malinký pomůcky, které jsou aplikovatelné do každodenního života, tak jsou vlastně něčím, co my jako nutriční terapeuti vlastně učíme v tom procesu, kdy přijdeme do té situace a nejenom, že s někým řešíme jeho jídelníček a to, jak to má ideálně vypadat a jak má dostat dostatečně naplňovat potřeby toho těla nebo se dostat k tomu cíli a zajistit vlastně takovou tu biologickou bezpečnost pro to nejpevnější zdraví v tu chvíli, který se tam dá dostat. Ale jak vlastně přeprogramovat ty stravovací vzorce, jak na to jídlo nahlížet jinak, jak si možná racionalizovat ty myšlenky, které předtím byly někde tak jako už taky defaultně nastavený jinak, nevím, mimo jiné dietní kultury. A že je to vlastně takový jako propátrání těch přesvědčení spojených s jídlem, které jsou v nás nějak zakořeněný, přesně už i třeba výchovou jako takovou, a tak, takový rozkrytí toho všeho světa, co

0: všechny odpovědi světa, prostě řešení v rukou, protože to třeba není ta odborná pomoc, ale tam jde vlastně jenom o to v uvozovkách, že my to nějak vyslovíme, my to nějak komunikujeme, my to nějak jako zhmotníme a najednou to prostě nezůstává jenom v nás. A jakmile jsou ty věci vyřčený, tak najednou jako ožívají i do toho, že mají už větší potenciál, že si jich třeba všímáme jinak sami v tom našem chování.
1: Co je realistický cíl? Je to úplné ticho nebo nějaký zvládnutelný šum? Jak vlastně máme přemýšlet o tom, jak moc nebo jak málo máme o jídle přemýšlet?
0: Dosáhnout 100% ticha je v podstatě nemožná věc, protože to bychom si museli dostat do stavu, kdybychom nepotřebovali jíst vůbec a to není úplně kompatibilní s životem. Takže to bych silně nedoporučovala. Ale cílem je, aby se stalo z jídla téma, který nás jako neovládá, který tvoří spíš podporný prostředek pro to fungování v každodenním životě. A kdy není středobodem toho vesmíru. A to se možná trošičku vracím i na tu počáteční definici. Protože pokud je jídlo prioritní věc, která mi vlastně jako zabírá tu kapacitu a je to takový ten středobod každýho dne a všechno se točí okolo toho, kdy budu jíst a co budu jíst a jestli teď můžu jíst, když jsem před půl hodinou jedla a vlastně neustálý jako myšlenky s tím asociovaný, tak mi bere tu kapacitu a pozornost něčeho jiného, k čemu mám ten život jako dedikovat nebo co má být ta priorita v tom fungování. Takže naopak my ho chceme jako přerámovat do něčeho, kdy ano, jsme si ho vědomí, používáme ho možná do jistý míry jako nástroj vlastně k podpoře té důležité části, ať už je to pracovní výkonnost, sportovní výkonnost, mentální výkonnost nebo v uvozovkách jenom to, že chceme kvalitně žít svůj život. A tam, jako kdybychom to měli vyčíslit, tak se udává, že vlastně je jako v pořádku, když tvoří třeba nějakých 20-30% toho každodenního přemýšlení, už jenom kvůli tomu, že i s tou část nezabere to, že vůbec jíme a teď jako jdeme na nákup a přemýšlíme, co uvaříme, tak to už jako dává prostě nějaký rámec. Ale jakmile to překročí, je to jako velmi subjektivní pohled na to, ale jakmile to překročí prostě 70% toho dne, tak to už je špatně a to už je tam jako ten varovný vykřičník.
1: To byla Markéta Gajdošová. Moc ti děkuju, že jsi přišla.
0: I já moc děkuju.
1: A já jsem Lucie Zajda a tohle byl pořád Nádech. Loučím se a těším se zase na příště.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
1: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
2: Špína. Špína.
3: Pořad, který se vám zarije za nehty.
0: Špína.
3: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Já se možná cítím ještě víc nejistě a víc nervózní než předtím, že prostě takový pocit, že jako já tohle vůbec nemám mít, nebo nejsem vůbec v pozici, kdybych měla mít nějaké ocenění. Jsem hodně bojovala s úzkostma, takovým jako iracionálním strachem. To se projevovalo i do toho, jak jsem se cítila, o čem jsem psala. No. Asi mi vadí, když jsou lidi na sílu nestraný, když jsou lidi, jako když vidí, že ten názor mají, nebo něco se jim honí hlavou. A neřeknou to právě jenom kvůli tomu, aby si udrželi prostě nějakou takovou neutralitu.
3: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové na Rádiu Wave.
5: Ahoj, já jsem Adéla Šponerová a vy posloucháte pořad Impact. Dneska se budu ptát, jaké je to vyhrát cenu Anděl vedle studia na Pražské Karlově univerzitě. Zajímat mě bude, jaký jsou hlavní témata pro mladou písničkářku z generace Z a taky, jestli se dá smutek, stres nebo nejistota vyspívat. No a není nikdo lepší, kdo by mi na takové otázky odpověděl, než česko-americká hudebnice Marie April. Ahoj, vítej, děkuji, že jsi přišla.
4: Ahoj, děkuji moc za pozvání.
5: Marie, v dubnu tě Česká hudební akademie vyhodnotila jako objev roku. Zesílila tě nějak tvůj hlas? Je pevnější, silnější?
4: Neřekla bych, že zesílila můj hlas jako takovej, ale cítím se asi trošku jistěji v tom celém a no, takhle nějak.
5: Znamená něco v dnešní době vlastně tohle ocenění? Mění to něco nějak tvoji situaci?
4: Můj konkrétně třeba jo, já nevím, jestli se to dá úplně vztáhnout.
5: No a jak tvoj konkrétně? Jsme tady kvůli tobě.
4: Můj konkrétně, takže vlastně o mě fakt nikdo moc předtím nevěděl a ten dosah té hudby byl fakt úplně maličkej a zrovna třeba fakt tohle ocenění, myslím, udělá to, co u objevu roku má udělat, nebo u mě to udělalo to, že to prostě dostalo mezi víc lidí a tímhle mi to třeba pomohlo, no. Jako.
5: To znamená, že to vidíš třeba i na číslech, nebo jo, že vlastně jo. Je o tobě víc slyšet?
4: To rozhodně na číslech je to vidět. Tam je zároveň otázka toho, jestli tam nehrajou víc roli třeba i ty nějaký spolupráce, co jsme teďka udělali nějaký společný projekt a společný písničky s Matem 213 a s Gufrau, který na tom určitě mají taky svoji roli, ale myslím si, že to ocenění jako takový, to prostě taky dostalo víc mezi lidi, no.
5: Takže z toho máš radost.
4: Mám z toho radost.
5: Ty jsi album Tangerines vydala loni. Do té doby, jak jsem to pochopila, tak jsi byla hlavně úspěšná studentka. Studovala jsi taky díky stipendiu pro nadaný žákyně na škole ve Velké Británii. Mě zajímá, jestli jsi vlastně musela sama sobě dovolit se stát zpěvačkou, písničkářkou. Vlastně otevřít tuhle cestu.
4: Jo, hodně. To je hrozně, to řekla hrozně správně, tak jak to bylo, že já jsem fakt roky a roky měla pocit, že to není dost, nebo že to není ta cesta, protože jsem si vždycky myslela, že půjdu mnohem víc nějakou akademickou dráhou a byl to hrozně dlouhý proces toho dovolit si to, že můžeš, že prostě to stačí a stačí být jako umělec v uvozovkách nebo být zpěvák, dělat něco takového. Takže no, to přišlo až prostě po maturitě někdy, dejme tomu.
5: No a proč loni? Co se změnilo? Jak to, že jsi to dovolila loni?
4: No, tak ono, loni to už vyšlo, takže spíš to bylo fakt jako ten rok po maturitě, kdy já jsem odešla z gymplu a na vejšce jsem tak poprvé se začala cítit, že objevuju nějaký víc svůj styl a víc, co mě baví a nevím, no, nějak jsem se začala cítit víc svobodně a sama sebou. Ono to je asi jakoby u spousty lidí, no, že odejdeš prostě ze střední z gymplu a najednou už tě tak jako něco nesvírá, takže to mi asi taky hodně pomohlo.
5: Ty jsi zmínila už ty poslední singly, já zopakuju, že to je Nezvládám, který jsi vydala s Gufrau a se Zblázním od Mata 213. Ty témata jsou podle mě hodně současný i pro mě, pro celou generaci Z, protože pojmenovávají nějaký velmi brzký vyhoření, nějaký tlak na výkon, na úspěch. Jak silně v tobě osobně tyhle tlaky jsou?
4: Já ti jenom opravdu, ono to se spálil, ale
5: jsem řekla se Zblázním.
4: Ale to je hrozně vtipný, protože my jsme si z toho včera v autě dělali taky srandu, že se Zblázním má taky prvky Macklemora v sobě. Takže,
5: to je od Macklemora.
4: Jo.
5: Tak pardon, se spálím.
4: Úplně v pohodě.
5: Ale ano, ty témata jsou furt stejný, že?
4: Jo. No hele, pro mě to je hodně, hodně aktuální, hodně jsem soucítila s textem, hlavně Matěj teda v té písničce se spálil, protože ten text jsem já vůbec nepsala, celý to jeho písnička, když jsem to poprvé slyšela, poprvé četla, tak to bylo něčím strašně blízký a spíš takový, jak kdyby varování pro mě, co mě třeba možná čeká, nějaký pocity vyhoření a tak. Takže to bylo zajímavé, to naspívávat s tím, že víš, že tě tohle možná třeba taky čeká. To jsem psala já, to jsou takové moje jako dojmy z posledních pár týdnů, měsíců možná, no, jak je všeho hodně.
5: Co nezvládáš?
4: Nezvládám mít správný spánkový režim a nějak si líp rozvrhnout věci, co přes den musím stihnout. Ale myslím, že už to ani v tuhle chvíli není to, že bych prokrastinovala nebo že bych si špatně rozvrhávala ten čas, ale prostě, že toho je hodně, no. Tak nějak to celý nezvládám trošku.
5: Já jsem hodně soucítila na konci minulého týdne, taky jsem si poslouchala, že nezvládám. Je to dobrý slovo, když
4: nezvládám.
5: Já bych řekla, že oproti těmhle dvou zmíněným skladbám jsou ty z alba Tangerines takový mnohem pomalejší, intimnější, ale vlastně velice logicky zapadají do toho kontextu nějakého toho haslu, nějaký kultury výkonu. Mě zajímá, co ty osobně skrze Tangerine otvíráš.
4: Já tam hodně na tom albu mluvím o věcech, co mě se staly, když jsem vyrůstala, nebo mě se staly tak nějak obecně, co se děli kolem mě a u nás doma. A hodně tím dávám prostor prostě o těch věcech mluvit, no. Nějak to jako neskrášlovat, nedělat z toho nic jiného, jenom prostě to tak jako vypustit, jak to bylo a tímhle způsobem se s tím nějak vyrovnat. A myslím si, že to album přesně tohle to pro mě udělalo, no. Že mi hodně pomohlo ty věci nějak tak spolikat a být s nima už teďka v pohodě.
5: A řekla jsi tam třeba něco, otevřela jsi tam něco, co jsi myslela, že nikdy nahlas neřekneš?
4: Jo, to rozhodně. Vlastně třeba jenom dovolit si říct, že i přesto, že máš některý lidi rád, nebo takhle, i přesto, že třeba chápeš, z jakých pozic někdo vychází, nebo třeba jak se zachovali tvoje rodiče, tak prostě říct, že jsou tam některé věci, které jako jim třeba vyčítáš, nebo tě trápějí furt, tak to bylo takový hodně jako zvláštní to říct nahlas a zvláštní jim to pouštět a jak na to budou reagovat, ale no.
5: Jak na to reagovali? Je tam něco, co vlastně ani nevím, jestli tam vyloženě, to možná čteš ty, protože to víš, že jsi to do toho vložila, já jsem to asi mezi řádky nečetla. Je tam nějaká výtka vlastně, je tam něco takovýhodle, nebo výtka, řekněme něco, že jsi už třeba zpracovala, ale zpětně vidíš, že to třeba nebylo OK. To tam je směrem k rodičům?
4: Ono je, jako je to tam, ale myslím si, že taky oni to tam třeba úplně jako neviděli tak jako jasně, že to je výtka směrem k ním, nebo že to je o nich. A až vlastně třeba bylo vtipný, můj táta si myslel donedávna, že v písničce To Be Your Friend, že tam říkám na konci, tam je taková část, kdy tam jako nadávám různě na věci, to jakoby o vyrovnávání se stezkem po někom, když někdo zemře, a je tam taková finální pasáž, kde já tam zpívám jenom fuck the patterns, fuck the system, něco takového. A on si myslel, že tam je fuck the parents, fuck the sister. A tak si celou dobu myslel, že tam prostě zpívám jakoby ať jde prostě do háje, jako ať jdou do háje moje rodiče a moje sestra. Tak to bylo takový vtipný, že jsem mu to musela objasnit, že jako tohle tam není, ale zajímavý.
5: Ale byl s tím v pohodě i s tou verzí, kterou si vytvořil.
4: Jo, právě, že jemu to přišlo strašně cool, jemu přišlo hrozně cool, že tohle je jako by ten způsob vyrovnání se s tím prostě. A bylo jako, no to je super, ne, jako, že prostě si tam dovolíš být naštvaná a řekneš to. A jsem říkala, to vůbec není, jako, ale v pohodě. No.
5: Líbil se mu víc prostě text, fuck
4: jo,
5: the parents.
4: Jo, jo, myslel si, že tam je fuck the parents a pak byl trošku zklamaný, že to tam není, no.
5: Já tam hodně taky slyším téma duševního zdraví, nějaký mentální nepohody. Jak je pro tebe vlastně tohle zásadní téma, který i definuje tvůj život, tvoji tvorbu, tebe?
4: Asi dost zásadně, ale ne nějak, že bych si to asi zvědomovala, že jako tak píšu teďka o nějakých psychických trablech a to je to moje poslání, jako tohle to nějak, nevím, je to jenom hrozně velká součást mýho života, protože prostě jsem se od hrozně úzkýho věku vyrovnávala s nějakou ztrátou a s nějakýma takovýma silnýma pocitama úzkosti, prostě po tom, co jako mě zemřela ségra, když mi bylo asi 7-8 a od té doby jsem hodně bojovala s takovou jako paranojou a jako úzkostí, že prostě se to stane znova a jak ten mozek se s tím vyrovnává, tak prostě jsem hodně bojovala s úzkostma, takovým jako iracionálním strachem ze změny a prostě z další ztráty. Takže to jako hodně ovlivňovalo moje vyrůstání a to se projevovalo i do toho, jak jsem se cítila, o čem jsem psala, no. Ale no, nevím, jestli tam v těch písničkách je to úplně tak, že bych jako radila nějak, jak se s tím vyrovnat. Spíše to prostě takový můj způsob, jak já jsem se s tím vyrovnávala, no.
5: No mě právě zajímá, protože prozradím, že jsme spolu nedávno měli debatu veřejnou a já jsem v těch hodně slovech slyšela slovo stres, nedostatečnost, boj s vlastní hlavou, se sebou. Hodně jsem slyšela sebe a zajímalo mě vlastně, jak ti pomáhá se z toho vyspívat, jestli ta tvoje hudba je nějakou cestou, jestli ti to jde vlastně se z toho, jestli třeba nedostatečnosti vyspívat.
4: Nevím, jestli jako to pomáhá úplně nejlíp, jak by, jako pomáhá mi to spíš, je to, než by to byl ten způsob, jak mě to pomáhá v dlouhodobém měřítku, tak když zpívám a když tvořím, tak je to jeden z mála momentů, kde se cítím jako v pohodě se sebou a s tím, že je to dostačující, takže v ty momenty se necítím, jako že jsem někde navíc třeba. Takže tímhle to pomáhá, že vlastně na tu chvíli se člověk tak jakoby zavře v tom, co mu nejvíc asi jde, nebo cítí, že ho naplňuje a necítí se prostě navíc, nebo že je nedostatečný. No, nevím, jestli, asi to pomáhá i v dlouhodobějším měřítku, že potom, když třeba jako si člověk zvykne vystupovat veřejně na koncertech a tak, takže to jako trošinku pošoupává tu sebedůvěru a zlepšuje, ale no, spíš jako je to takový momentální, že vždycky, když
5: takže
4: píšu.
5: Je to takový komplexní proces. A ještě čekáš, co to udělá? Možná?
4: Jo, čekám hodně, co to udělá, jestli to třeba.
5: A bojíš se?
4: Ani ne, jako jenom spíš je to takový hrozně nahoru dolů, no. Jakože občas to pomáhá víc, občas se to zlepšuje a potom najednou, že přesně člověk by řekl, že třeba tak už to dělá deal, nebo že přesně tak dostane nějakou cenu a že teďka se musí cítit, že tak teda, teď je to vyřešený. A já se možná cítím ještě víc nejistě a víc nervózní než předtím, že prostě takový pocit, že jako já tohle vůbec nemám mít, nebo nejsem vůbec v pozici, kdybych měla mít nějaké ocenění, tak je to takový furt nahoru dolů. No.
5: Možná se i zvyšují nároky, když už máš cenu.
4: Asi jo.
5: A ty jsi ale při té řeči řekla, že jako je to pro tebe důležitý, protože ti vlastně akademie, někdo externí potvrdil, že to má cenu. A tak vlastně v tomhle tě to nějak upevnilo, nebo vlastně cítíš, že teď už jsi zase o krok dál a už zase je tam větší znejištění, možná proto, že už je na tebe větší spotlight, že už bys vlastně měla dokázat víc.
4: Asi fakt takhle obojí, jako přesně kombinace tohohle, no, že zároveň je to hrozně fajn ujištění a takový nějaký reminder, že někdo tomu důvěřoval nebo důvěřuje a dal tomu nějakou, jako nějaký label, nějakého ocenění. A zároveň přesně si říkám, tyjo, teďka cokoliv, co vydám, tak na to bude třeba mnohem větší jako nárok nebo tlak nebo spotlight, ale ono, si myslím, že to je asi taky trošku vyhrocený v mý vlastní hlavě, že jako zase tak, že si asi vždycky musím uvědomit, nebo každý si musí uvědomit, že jako zase tak nikoho to jako nezajímá nebo to tak neanalyzuje, jak si myslíme, takže asi to bude v pohodě.
5: Já jsem na začátku řekla, že jsi česko-americká zpěvačka a to je proto, že tvůj táta emigroval do Spojených států za minulýho režimu. To znamená, že ty máš dvojí občanství a sama hodně říkáš, že je ti přirozenější zpívat v angličtině, skládat v angličtině. Mě zajímá, jaký máš ale obecně vztah k tomu anglofonnímu prostředí, jestli je ti blízký, jestli tě inspiruje.
4: Jo, inspiruje mě hodně a je mi bližší a myslím si, že to je hodně tím, že jsem na něj zkrátka zvyklejší, že odmala jsem mu byla víc vystavená, že i sama jsem mu šla víc naproti, než tomu, že bych poslouchala a ukotvovala se v té české hudební scéně nebo v té české tvorbě. Takže jsem prostě navyklejší na anglickou hudbu nebo přesně anglofonní hudbu, která už jí mám víc naposlouchanou, víc mám i načteno v angličtině, takže to je takový, že už prostě se v ní hejbu komfortnějc, no.
5: Mě ještě v souvislosti s Amerikou napadá, že ty jsi v jednom rozhovoru řekla, že vlastně při těch projevech na Andělech si mluvila hodně osobně, hodně intimně a že jsi nebyla zatím politická, hodně to parafrázuju. Tak myslíš si, že jednou v té tvorbě politická budeš?
4: Jo, já myslím, že nevím, jestli vyloženě v té tvorbě, že bych prostě měla nějaký extra statementy nebo něco, to asi nedokážu říct předem, protože si myslím, že je to vždycky ovlivněný tím, co v tu danou chvíli mě fakt ovlivňuje nebo se mi děje v hlavě, takže je klidně možný, že mě něco tak jako rozhořčí, že to tam projde i do té tvorby, ale jako já myslím, že jak v osobním životě, tak i třeba v poslední době někde přesně v různých jako buď třeba rozhovorech nebo debatách a tak jako ten svůj názor projevuju a asi to prostě, nejsem člověk, co by to dokázal úplně oddělit, no, myslím si, že prostě tvorba politická nebo umění politický bylo a vždycky bude a nejsem člověk, co by to chtěl a dokázal úplně oddělovat. No. Myslím, že tam ty názory moje prostupovat budou.
5: Ještě mě napadá, jestli ti možná vadí, když veřejně známí lidi naopak ten svůj hlas nevyužívají, když naopak politický nejsou.
4: To jo, jako asi mi vadí, když jsou lidi na sílu nestranný, když jsou lidi, jako když vidíš, že ten názor mají, nebo něco se jim honí hlavou a neřeknou to právě jenom kvůli tomu, aby si udrželi prostě nějakou takovou neutralitu a mohli se zalíbit vícero lidem, tak to mi trošku vadí. Ale jako pokud někdo prostě nějaký názor má, nemá tu potřebu to sdílet ven, tak jako nejsem rozhodně v pozici, kdy já bych měla někoho jako do toho nutit nebo říkat, že prostě musíme využívat tu platformu. Myslím si, že to je dobrý, myslím si, že to je správně. Když prostě člověk nějaký dosah má a má platformu, tak stát si za tím, co shledává za správný, ale jako nemůžu nikoho nutit. No. To je asi každýho volba.
5: Poslední politická otázka. Co tě aktuálně nejvíc štve z těch témat? Co bys vlastně otevřela, pokud bys něco v tvorbě otvírala?
4: Otevřela bych jako vyhrocenost názorovou a neschopnost spolu debatovat a normálně mluvit, že je úplně šílený, jak žijeme v takových polarizovaných bublinách, uzavřených kruzích a nejsme spolu už absolutně schopní komunikovat normálně, protože si kultivujeme v té vlastní skupině ten názor a je pro nás už úplně nepředstavitelný, že existují lidi, kteří mají protichůdný názor a že je možný se s nima bavit furt na nějaký lidský úrovni a že to není třeba osobní útok a nedělat z těch názorů hnedka osobní útok. A jako fakt ta úplně jako neschopnost spolu normálně mluvit a normálně komunikovat a nechuť spolu normálně komunikovat a debatovat, tak to mi přijde docela jako, hodně to vnímám a vnímám to jak v osobním životě, tak na sítích a až to mě to, no.
5: Tomu by ta hudba mohla být dobrá. Třeba.
4: To ano.
5: Ještě zůstanu u Cen Anděl, protože ty si tam řekla hrozně zajímavou věc, nebo pro mě to bylo hrozně zajímavý. A říkala si, že Tom Sean Pšenička, jmenuje se tak, že? Takže ti pomohl to album, první tvoje debutový album Tangerines nahrát, dělal to ve volném čase, bez nároku na příjem honorář. Mě zajímá, jak moc běžná je vlastně tahle nezišná pomoc music industry. A jestli by možná měla být běžná.
4: To je dobrá otázka. No, jako já jsem se s tím nesetkala jindy nebo jinde. Myslím si, že by to, že to je asi jinačí v tom, že my jsme se fakt poznali, když jsme oba dva byli pubertáci a začali jsme to nahrávání toho alba nebo těch skladeb dělat fakt jenom ze svý vlastní iniciativy, chuti, vůbec jsme nepočítali s tím, že by to bylo na nějaký extra profesionální úrovni nebo že by z toho bylo něco víc. A jenom to tak zkrátka vyplynulo, že prostě on po mně nic nechtěl, protože věděl, že nevím, jako nejsme ani jeden v té pozici, kdy by jako na tom vydělal nějaký super peníze, který by ode mě potřeboval, věděl by, že by to pro mě byla velká zátěž finanční, takže jsme to zkrátka dělali jen tak jako pro sebe, ale jinak si myslím, že je úplně normální a důležitý, aby v hudbě nebo v umění obecně si lidi uměli říct o to, aby byli ohodnocený, aby by dostali zaplaceno za to, co tvoří nebo co dělají, takže jako asi nechtěla bych tím, aby to vyznělo, takže jakoby je normální prostě dělat věci zadarmo nebo si neříkat o to, aby člověk dostal zaplaceno za to, co tvoří, protože prostě je to práce. No.
5: Tady jo, jo, mně jenom přišlo zajímavé, že jsi říkala, že by vlastně to album asi nevzniklo a přišlo mi to jako hezký moment, že jste to tam vyzdvihli, ale chápu, že nechceš třeba normalizovat to, že přesně je to práce, tak se za ní platí. Vzniklo by to album bez něho teda?
4: Já myslím, že by tak rozhodně by vznikly asi nějaký ty skladby, ale nevzniklo by asi album takhle ucelený, protože prostě je to strašně drahý, no. A já bych rozhodně neměla dost peněz na to, aby v tom věku, ve kterém jsme to nahráli a dokončili, abych těch peněz měla tolik pohromadě, aby to album vzniklo takhle brzo. A je taky dost možný, že kdybych ho dodělávala třeba až teď, takže už spoustu těch skladeb bych tam nechtěla dávat, protože by mi přišly už, že jako už nereflektuju to, co teďka řeším, takže bych tam spoustu z nich nedala a chtěla jsem je dodělat zkrátka v té době, protože byly furt aktuální, byly furt o tom vyrůstání, takže asi by nevzniklo, no, myslím si, že by fakt nevzniklo.
5: To je potřeba říct, že ty jsi říkala, že se na něm pracovala od nějakých brzkých nácti, že to je vlastně takovej soubor všeho, co jsi nazbírala během dospívání. Je to tak, že tam jsou vlastně i třeba z 13 let nějaký texty?
4: Jo, jo, já bych řekla, že tak fakt od těch 13 možná moc brzo, ale třeba od 14, 15 takhle nějak, no.
5: Ty do music industry, řekněme, teď vstupuješ, byla jsi tam hozena tou výhrou. Jak se ohledně toho cítíš? Je to příjemný prostředí?
4: Mně se zatím nestalo nic nepříjemného, nebo že bych, zkrátka nějaká nepříjemná zkušenost. Spíš jsem tak furt jako na kraji té industry a vlastně mi to nevadí, protože Nemám ráda asi nějakou jako strojenost, kterou trošku cítím z té industry, což je úplně normální a běžný. Myslím si, že jakoby každá nějaká hodně náročná a ambiciozní kariérní cesta, která třeba v hudbě jako je velice prostě častá, je to tím nějak tak protkaný, tak zkrátka ty ambice a nějaká povrchnost a nějaká strojenost je hrozně častá a není mi to úplně blízký, takže jsem tak spíš na kraji a uvidím, co se stane. No. Jako já do toho fakt zatím moc nevstupuji. Já si myslím, že jako do té industry jsem jako poprvé nahlídla fakt nějak na těch andělech a jinak prostě se tam moc nepohybuju. Prostě tak nějak tvořím furt stranou.
5: Jsi zcela nezávislá, je to tak teď. Ty jsi ale říkala, u toho Mata si vzpomínám na začátku rozhovoru, že je to možná takový nástin toho, co tě čeká. Co jeho potkalo? Co je to, co tam vidíš?
4: No, tak on tam zpívá o tom, že nahrál a vydal album Nesu oheň a pak nic, třeba, že udělal, nahrál 300 skladeb za minulý rok, nebo napsal a vůbec nic toho ho nebavilo, vůbec nic z toho mu nepřišlo dobrý. A neustále jako tvořil dál a furt tam prostě, furt to nebylo dost a všechno mu zevšednilo prostě a to jak úspěch, tak čísla, tak ta nějaká energie, atmosféra toho úspěchu, dejme tomu, a všechno to zevšednilo. A tak jsem to jako vlastně tak poslouchala, říkala jsem si, že mě to vlastně hrozně děsí, no, že jestli tyhle ty věci prostě zevšední, že to je jako nevyhnutelný, všechno ti jednou zevšední nějak, nebo si navykneš, ale ten hustle a toho prostě tam mě přišla fakt děsivá představa toho, že napíšu za rok jako přes 300 písniček a nic z toho mi nebude připadat dobrý, tak jsem si říkala, to je hrozný, no, to je náročný, musí to být náročný.
5: Ještě se krátce vrátím k naší debatě, protože vlastně pro mě tam zaznívaly hrozně zajímavé věci o tebe i v tom, že jsi popisovala jako velmi pragmatického člověka, nebo co jsem chápala, že vlastně, jak jsme se už bavili o tom, že jsi musela vůbec dovolit být vlastně ta kreativní Marie, ta, která umí vlastně zpívat, že do té doby jsi byla ta akademička. Říkala si, že si vlastně tu i potřebu té hudby dávala roky na druhou kolej, že prostě muselo to dojít do toho momentu po maturitního, kdy jsi řekla, teď to vydám. Tak mě zajímá, jestli si dovedeš představit, že ta hudba bude tvůj život, že se to stane vlastně tvým stálým zaměstnáním, že budeš v music industry plně.
4: Dokážu to představit, ale myslím, že tam pořád budu potřebovat asi nějaký stimuly i odinut a spíš se asi těším na ten moment, kdy to nebude vlastně takovej chaos, který to je teďka, že se to vlastně furt snažím nějak skloubit s tím, že třeba teďka mám zkouškový, v tom dvě práce a do toho dělám hudbu a je to vlastně takový, že na nic člověk nemá úplně 100% času a nedává do toho 100% pozornosti, protože je tak jako roztroušená po všech těch věcech, co dělá. Tak spíš se asi těším na to, že když bych byla schopná se tou hudbou živit, nebo aspoň částečně živit, tak bych potom měla i víc přesně té pozornosti a soustředěnosti do těch jiných věcí, takže by to bylo takový, ne tak chaotický, no.
5: Takže si to dovolíš, myslíš, když tak, když jo. To bude generovat peníze, abys mohla žít normálně. Jo. A těch strašně moc věcí, co teď děláš, to je, protože chceš nebo protože musíš? Nebo obojí?
4: Asi obojí. Jako, tak kdybych vyloženě nechtěla, tak to asi nedělám, ale spíš je to zároveň hrozně příjemný pro mě mít furt co dělat a zároveň hrozně nerada přestávám s věcma, protože mám pocit, že když už to jednou začnu, tak to jako musím dokončit a musí to fungovat. A nerada mám taky ten pocit toho selhání, že jsem něco nedodělala, takže no, taková jakoby kombinace asi, že zároveň chci, zároveň mě to baví a zároveň nechci mít ten pocit toho, že jsem to nějak nezvládla, prostě něco z toho.
5: Zajímalo by mě, s kým by si zpívala, kdyby si mohla zpívat s kýmkoliv?
4: Zpívala bych, s Adele bych zpívala asi, nebo hrozně bych chtěla být ve studiu se Sufjanem Stevensem, což je člověk, který napsal třeba soundtrack pro Call Me By Your Name, nebo vlastně některý ty skladby. A jsou to takový strašně zasněný folkový skladby. A ne multi-instrumentalista. A hrozně by mě bavilo být jako v jeho blízkosti a toho procesu, jak tvoří. To by mě hrozně zajímalo. Takže to, anebo potom jako třeba nějaký psychedelický hudby by mě hrozně bavilo být s labirintem ve studiu a jako zažít ten proces toho tvoření, tak to by bylo taky cool.
5: A s někým by si nespívala? Někoho by si vyřadila? Třeba z politických důvodů.
4: Jo, s kým bych nespívala?
5: Mm-hmm. S kým bys nespívala?
4: Asi tam bude pár lidí, ale já nevím, jaká mě napadá asi nikdo konkrétní, s kým bych nespívala. Teďka mě to napadne, ale já se zamyslím.
5: Mě vždycky napadne Nicki Minaj, ale...
4: Jo, no jo, no tak s tou bych
5: ale
4: nespívala.
5: Ale tak to je hodně takový.
4: S tou bych nespívala. A ono bylo, já vím, s někým z těch lidí, co byli během toho, co byl letošní Super Bowl, tak tam byl, že jo, Bad Bunny a oni ve stejnou dobu udělali takový ten nějaký jako All American prostě, já nevím, show a tam byly prostě takový strašně bizární country zpěváci a taková, jako
5: fakt křesťanský po.
4: No, jako fakt to bylo příšerný, takže s nikým z těch lidí bych jako rozhodně nic dělat nechtěla. No.
5: Tak tam teda jako lápku očekávat nebudu.
4: Ne.
5: Prozradíš nám, co tě čeká do budoucna?

0: No, nějaký bych chtěl udělat i klipy, tak uvidíme, no prostě spousta hudby, uvidíme, jestli vyjde jako jeden projekt nebo víc projektů a tak, no.
1: A hudba bude prostě.
0: Hudba bude.
1: Jupí. Tak jo, moc děkujeme, Marie April, děkuji, že jsi přišla.
0: Moc děkuji za pozvání.
1: A tohle byl pořad Impact. Dneska jsme se bavili o tom, jaký je to v dnešní době dělat intimní hudbu. A já jsem Adela Šponerová, jsme moc rádi, že nás sledujete, posloucháte a budeme se těšit zase za týden.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: La vida es fría, el dolor, el dolor crecimiento. Y cada semilla que crece, va a llover como siempre. Vendrá la lluvia, y se la atraviesa las nubes. Cuando termine, vendrá la lluvia, solo atraviesa las nubes. El sol atraviesa las nubes.

0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři.
0: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem na rádiu Wave.

0: bylo evidentní, že lidi z tohohle labelu mají obrovský hudební přehled a že i ten label vlastně chtějí dělat pestrý a nevydávat tam jenom nějakou určitou jednu typickou vlastně hudbu a že se vlastně tím pádem velmi rychle domluvili a on říkal vlastně, že mu spousta lidí vlastně říkalo, že to pro ně bylo překvapením, ale že to vlastně ve finále dává smysl a on říká, že je moc rád, že tenhle ten krok udělali a že se zase ta jejich hudba dostává k trošku jiným lidem.
1: Takzvaně výhra pro všechny.
0: Ano.
1: A výhrou pro všechny je samozřejmě i poslech Quicksand, které si teď pustíme. Vy stále posloucháte Modeláře na Radio Wave.
2: Modeláři.

0: i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem
0: na rádiu Wave.
1: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
0: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem
1: na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
0: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

What's my life gotten me?

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

bude dál, to nikdo neví, nejsou žádný mapy. Člověk na cestě vidí,

0: Hotline with his new hit single, Groom Groot.
1: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.